0: jako zapeklitě zůstali stát na jednom místě, tak se neubráníme tomu, že něco kolem nás bude běžet a do něčeho budeme narážet a tak. Takže spíš taková otázka je, jak s přechody a se změnou v životě žít, než zdá jí mít anebo nemít, jo, protože tomu se asi ubránit nedá. Jak se naučit s tím zacházet dobře?
1: Zároveň, když člověk vyrůstá, prochází třeba prvními fázemi dospělosti, tak je určitě flexibilnější, co se týká změn a nějakého jejich zpracování, než člověk v pozdějším věku. A zároveň potřebuje člověk k životu tu změnu, ty přechody po celý život? Pro mě přijde, že v něčem ano. A zároveň si říkám, když klesá ta schopnost té adaptability, tak jaké to je vyrovnávat se s nějakými změnami ve 20, jaké to je vyrovnávat se s nimi třeba v 60 nebo v 80?
0: Vývojově určitě starší lidi mají se změnou větší problém. I mnohdy lidi, kteří za mlada měli rádi změny, tak jsou překvapeni, nebo lidi kolem nich jsou překvapeni, jak jim ta flexibilita klesá. Ale zase to platí jenom obecně, neplatí to u každého člověka. Jsou lidi, kteří si to zachovají. A nebo naopak, hlavně v tom kontextu třeba psychoterapie nebo tak vídáme často lidi, kteří byli velkou část svého života zaseklí, velkou část života byli v úzkosti z nějakých změn a v nějaké vnitřní křeči a pokud prošli třeba terapií nebo nějakým jako růstem v nějakém kontextu, kde se tak jako odblokovali, tak někdy najednou si začnou ty možnosti a tu proměnlivost života užívat v tom pozdějším věku. Někdy klidně i ve stáří, takže občas vidíme i tady to. A na druhou stranu my vídáme zase v tom kontextu třeba toho duševního zdraví, kde já pracuji, tak tam vídáme mnohdy mladé lidi, kteří by jsou v té době, kdyby měli zvládat flexibilitu a proměnlivost života i s nějakou jako třeba jako nejistotou, která k tomu na začátek patří, než se člověk v tom naučí jako chodit. My potkáváme dost mladé lidi v těch různých nemocnicích a v ordinacích, kteří jsou příliš vyděšení tou změnou, příliš se na to necítí, příliš nevědí, zda to můžou zvládnout, když si to neumí představit, jak to má vypadat a podobně, a kteří hodně touží po kontrole a kteří hodně špatně reagují na proměnlivost kolektivu, nároků života v rámci toho dospívání a tak, jo. Takže zase se nedá zobecňovat.
1: A stejně, já se pořád ptám na ty zobecňující otázky, a zároveň mi přijde, že to jsou věci, které nějakým způsobem vykolíkovávají to přemýšlení člověka o tom, a pak je to spíš jako o každém, aby se někam do toho zasadil. Jestli se nějak proměňuje naše schopnost reagovat na změny s proměnami společnosti. Víš, že přijde mi, že prostě nevím, už jenom moje rodiče zažívali mnohem méně změn, než kolik jich zažívám já. Nemluvě o tom, kolik jich zažije dnešní mladý člověk, třeba ať už se týká té spousty informací, ale taky toho, v kolika prostředích se člověk ocitne, kolik rolí musí se hrát a podobně.
0: Téma bych viděl právě to vzájemné podmiňování se změny a stálosti, kde do jisté míry potřebuji dostatečně stabilní prostředí, které potom nějak jako zvnitřním, abych prožíval stabilitu vnitřně a vnímal ten svět jako dost stabilní proto, abych se nemusel bát změny. Takže člověk, který zažil příliš nestability kolem, tak může mít nízkou flexibilitu právě díky tomu a můžeme si to rozšířit na společnost, jo? Že taková jako neflexibilita ve schopnosti třeba dialogu, ve schopnosti představit si svět, který neběží jenom podle toho, jak já bych si přál, nebo jak já si myslím, že musí, aby to bylo dobře a podobně, tak je trochu reakce, a vidíme to dnes ve společnosti, že jo, je to trochu reakce na tu velmi rychlou, velkou proměnlivost světa. Dneska se mluví i o polikrizi, kde čekáme nebo zažíváme velké změny napříč různými oblastmi života, od politiky přes osobní život, přes finanční situaci a tak dále. Ta naše reakce je potom hledat stabilitu. Jo, hledat nějakou stálost, hledat jednoznačnost a to zase snadno vytvoří takovou zkostnatělost, kde lidi by se rádi uzavřeli do černobílého, jasně nalajnovaného, rozlišeného světa. A kdyby se to povedlo, nebo tam, kde se to povede v rámci nějakých uzavřených komunit, anebo v rámci nějakých zemí, které si zavedou nějakou totalitní nebo jednostrannou ideologii a tak tam po nějaké době je to zase zase omrzí a vznikne tam potom jako za pár generací zase velký odpor a velká snaha to rozbořit a podobně. Jo. Takže je to taková jako i na společenské úrovni tady tu dynamiku vidíme. A myslím si, že to je ten důvod, proč právě ta flexibilita

0: lidí západní společnosti klesá v poslední době, je právě, že těch proměn je až moc. A zároveň o nich hodně jako víme a hodně máme představ o tom, co všechno se může změnit, zhroutit, stát a podobně. A to hodně rozvíjí jako internet a to, že lidi můžou jako veřejně filozofovat a šířit různé představy. To posiluje tu stránku té představy jako mnoha, mnoha změn. Pro některé lidi je to takové utopické, jakože teď se změní všechno k dobrému. Někteří to vnímají naopak, kdo ví, co všechno špatného se může stát. A potom je řada lidí, kteří jsou jenom zahlcení a kteří se snaží uzavřít se do svého malého světa, protože je to na ně moc a nechtějí to řešit.
1: Když bychom se měli postavit úplně na začátek, tak se asi shodneme na tom, že ty změny, ty přechody můžou být chtěné nebo nechtěné. Je to tak?
0: Ano, může to být něco, co si přeju, anebo co jsem plánoval. Jo, já jsem si ty chtěné rozdělil právě na plánované, taková ta změna, kterou chystám. Ještě to je zajímavé. My můžeme vědět o změnách, které určitě přijdou, a vlastně začít trochu plánovat. Jo, to je takové, že vím, že je to na horizontu, že to přijde, tak to jako chytnu trošku dopředu a použiju představivost a svůj intelekt a tak, abych se na to připravil a může se z něčeho, čeho bych se mohl taky třeba bát, tak stát něco, co je součástí nějakého předběžného plánu, který je lepší, když je flexibilní, anebo se toho můžu leknout. Tak vlastně do jisté míry já určuju, zda bude ta změna chtěná nebo nechtěná. Možná bychom mohli říct přijatá nebo nepřijatá. A zda je přijatá dobře a nebo ne. A potom máme změny a přechody, které bychom si přáli a které nevíme, zda se nám povedou, anebo zda vůbec přijdou. A tam zase je to otázka jako flexibility v tom, že pokud až moc trvám na tom, že něco musí být, a že se něco musí stát, anebo že se to musí stát tak, jak já chci, tak zase to se mnou bude dělat něco jiného, než když jsem to přání schopen držet v otevřené ruce, když to vezmeme duchovně, tak otevřené ruce před Bohem jako touhu, kterou vyjadřuju a něco, co mu zároveň vydávám, protože vím, když jsem věřící, že on je dobrý, že i když mi dá něco jiného trošku nebo mě provede jiným přechodem, než jak bych si přál, takže nemá za lubem něco špatného vůči mně. Ty nechtěné ještě, tak jsou na jedné straně to, čeho se obáváme, máme obavy z toho, že se něco stane, anebo najednou na nás dosedne nějaká změna, kterou jsme nechtěli. Možná nás zaskočí. Často nás zaskočí, když se nedíváme do budoucna, anebo když máme iluzi toho, že se nám některé věci nemůžou stát. A potom takové neplánované můžou být i překvapení, i v dobrém smyslu. Jo, nechtěná změna, vyhrajete jako 1 000 000 korun, může být jako dobrá, neplánovaná, ne dopředu chtěná změna. Zda je dobrá nebo špatná, je otázka, ale může to být pozitivní překvapení taky.
1: Chtěla jsem se ptát, jestli je možné se na ty nechtěné změny připravit, ale pak mi došlo, že vlastně i na ty chtěné se člověk musí svým způsobem nějak připravovat. Takže ještě jinak, jak se dá připravit na přechodové věci, na ty změny, které se v životě dějí?
0: Já myslím, že v tomto se lidi trošku liší, zda je člověku vlastní dívat se do budoucnosti, anebo ne. Někdo přirozeně se dívá do budoucnosti a využívá svoji představivost k tomu, aby si představil různé varianty a je mu to třeba příjemné, v té budoucnosti se umí pohybovat. A pak jsou lidi, kteří se dívají spíš do minulosti anebo jenom do přítomnosti a pak jsou zaskočeni snadno. Jo, a oni se musí trochu víc učit se připravovat na budoucnost. Zase lidi, co se dívají jenom do budoucna, tak často nechají nespracovanou tu minulost, což taky není úplně dobře. Já myslím, že hodně pomáhá, když člověk umí mít trošku odstup, přestože zná různé příběhy toho, jak se život může odvíjet. V tomhle nám může pomoct znát příběhy druhých lidí a věnovat jim pozornost. Já proto čtu rád životopisy třeba, nebo poznávám jako nové lidi do hloubky a jejich životní příběhy, ale taky znát dějiny nám mnohdy pomáhá proto vyznat se v tom, co asi teď nás může čekat, jo? Jak asi dopadá ta situace, ve které se nalézáme dneska, když bylo něco podobného v minulosti, tak tam ta minulost, znalost minulosti nám může pomoct jakoby tu budoucnost, ale duchovně myslím, že je tam ještě druhá rovina a to je pro mě významná součást modlitebního života, je, že se dívám do budoucnosti s Bohem. Že v té modlitbě o té budoucnosti přemýšlím, říkám mu o tom, říkám mu svoje přání, říkám mu svoje obavy, ale taky mu tu budoucnost vydávám a taky mu říkám, tohle jsem se modlil zrovna dneska, myslím, kdy jsem mu říkal, co bych si tak přál v nějaké oblasti a zároveň jsem mu říkal, že prosím, aby mě připravil na to, co přijde, i kdyby to bylo něco jiného, než já si přeju. Taky jsem mu děkoval za to, že vím, že tam se mnou bude, ale taky jsem mu říkal, že se trochu bojím. Takže takové to jako probírání s Bohem jako s tím, kým on je, jako milující, zároveň svrchovaný a zároveň trochu děsivý, protože často vede věci jinak, než bychom si představovali, ale je pořád dobrý a je pořád s námi. Jo? Takže tohle myslím, že z duchovního hlediska je důležitá součást přípravy na budoucnost. Takové jako otevírání, vydávání, ukazování, ale taky přijímání něčeho s ohledem na budoucnost před ním. Může to znít, hlavně nevěřícímu uchu, jako taková jako autosugestce, aby člověk se míň bál. A bylo by to tak, kdyby Pána Boha nebylo. Jo, to je jako věc víry. Pokud Bůh je, tak je to velmi praktická a realistická činnost a je nerozum to nedělat.
1: No a pokud není?
0: Pokud není, tak nám nezbývá než existenciální úzkost, jo, o které mluvili existenciální filozofové po té, co si o toho existencialismu odmysleli právě Boha. Protože na začátku tam byli křesťanští existencialisté, ale tam já si myslím, že, jako, že jsou různé varianty, buď můžeme mít nějaký stoický, nebo takový prostě se uklidňovat přes nějaký odstup, jo, anebo můžeme čelit tomu, že žijeme uprostřed světa, kde se musíme rozhodovat, kde máme velmi málo věcí pod kontrolou, kde mnohdy dopady našich rozhodnutí a jednání jsou jiná, než jsme čekali. Prostě jsme velmi malé bytosti ve velmi velkém a velmi komplikovaném světě. A kdyby Pána Boha nebylo, tak já vlastně nevím, jak to dobře přežít, jo. Ale určitě jsou různé způsoby, jak se na to lidi, kteří s Bohem nepočítají, tak adaptovali. Mně to přijde takový fiktivní, jo, takže já si žiju v tom, čemu věřím. Nakonec oni taky, jo, protože oni taky jako věří, že to nějak je a nezbývá nám než nějaká víra ohledně toho, jak to teda v tom světě chodí.
1: I víra ohledně nevíry. Marko, děkuju. Děkuju za vstup do tématu přechodů, změn. Budeme se v tom posouvat dál i za týden. Pro dnešek končí relace Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

nebyly nic pro mě. Tak jsme se míjeli v našem malém domě. A já ti sliboval, že tu pro tebe budu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Následující chvíle však nestrávíte jenom se mnou, ale především se skupinou Fešáci. Ta funguje už více než 50 let. Na jaro 2021 chystá jeden opravdu speciální koncert v Lucerně a i jinak je s ní o čem hovořit. Na minulost vzpomínáme a o současnosti kapely se bavíme se současným kapelníkem Fešáků Antonínem Kny a s legendou naší country hudby Tomášem Linkou. Nejprve tedy ke zmíněnému koncertu, který se bude konat 21. dubna 2021. Má jít o koncert jubilejní, ale svých 50 let Fešáci slavili už v roce 2017, co se tedy bude slavit tentokrát.
1: Tak Fešáci přinesou velice zajímavý představení, který vlastně tady ještě nikdo neudělal. V roce 1980 vyšla slavná deska Fešáku pod názvem Fešáci 2000. Tenkrát vlastně nikdo nevěděl, co se bude v roce 2000 dít, jestli budou lítat auta vzduchem, nebo ponorky, jestli budou lítat, nebo letadla se potápět, prostě každý měl z toho roku 2000 takový jakoby luft a takový nevědomí. A ta deska byla nadčasová, třeba písní Dialog 2000 nebo vůbec s těma textama, které tam šly taky mimo jiné. Tam vyšla nejslavnější písnička skupiny Fešáci, Paní má se má, kterou zpíval Toma nebo zpívá Tomáš Linka. A my jsme se rozhodli, jo a pozor, ještě chci říct jednu věc, že v roce 1990, 10 let na to, vyšla druhá nejslavnější deska, která se jmenovala Hvězda Country, on to bylo dvojalbum. A tý se prodalo tenkrát asi 350 tisíc kusů, měla výborný prodej a byly tam hity jako Hvězda Country, On, Komedianti nestárnou, Půl a půl a tak dále. A my jsme se s klukama rozhodli, že uděláme 21. dubna 2021 velký představení, který tu vlastně ještě nikdo neudělal. A to, že my přehráme tyhle ty dvě alba přesně tak, jak ležej a běžej během jednoho představení. To znamená, v první půlce zahrajeme desku Fešáci 2000 a v druhé půlce desku Hvězda Countryon. V původních aranžích, přesně tak, jak to je, prostě říkám znova, bude to sice dlouhý představení, takovej maraton bych řekl, ale myslím si, že si diváci přijdou opravdu na svý a že žádná kapela to tady prostě takhle neudělala. Pozvali jsme všechny svý bejvalý členy, hosty, kamarády a myslím si, že se mají diváci opravdu na co těšit. 21. dubna 2021.

0: Na velkém koncertě fešáků v Lucerně by příští rok v dubnu kromě současné sestavy kapely měli vystoupit také hosté a bývalí členové. Kdo to bude? A bude se vzpomínat i na už nežijící členy kapely?
1: No tak mělo to být původně překvapení, ale v každém případě se koncertu účastní náš dlouholetý speaker a 20letý člen skupiny fešáci Petr Novotný. Petr Novotný nás navštíví, pokusí se zaspívat jednu píseň, ale říkám znova, prostě jsme rádi, že vůbec řekl, že tam přijde, že pozdraví diváky, což si myslím, že je dobře. V každém případě jsme pozvali bývalýho kapelníka Karla Poláčka, který s námi vystupuje vlastně od té doby, co opustil kapelu ve všech jubilejních představeních významných, tak Karel Poláček je vždycky s náma. Ale samozřejmě pozvali jsme Hanku Mladou, Eriku Horkou, Miloše Slezáka, který měl dlouholetým stylky tady s tou kapely. Pozvali jsme dceru Michala Tučního, Míšu Tučnou. Pozvali jsme Petra Kocmana, Jana Turka, mladšího syna Honzy Turka. Pozvali jsme Rostu Fischera, což je dvojník Michala Tučního z kapely Michal Tučný, Revival Plzeň a další hosty, samozřejmě dechovou sekci, smyčcový kvartet a celý koncert bude uvádět Pavel Čmaně Zedníček, který v roce 67-68 s fešákama v Ústí nad Labem začínal.
2: No tak pochopitelně, abych ještě doplnil jedno jméno, který je Franta Pátek, to byl taky člen fešáků dlouholetej, který už taky právě odešel do té nebeské kapely. No a my, jelikož si našich bývalých členů velice vážíme, tak na ně vždycky při každém koncertě vzpomínáme, ať už teda slovem, anebo třeba jejich písničkama, který pochopitelně oni zpívali a hráli. Takže zpíváme při koncertech písničky Michala Tučního, Pavla Brimera i Jindry Šťáhlavského. Takže já si myslím, že ta naše vzpomínka na ně je stálá a taková úctivá.

0: To byla fešácká píseň, ve které členové skupiny Fešáci vzpomínali na své zesnulé členy Michala Tučného, Jindru Šťáhlavského, Pavla Brýmera a Jana Turka. Skupina, kterou známe několik desítek let jako Fešáky, se úplně původně jmenovala Greens. Později Bluegrass Hoppers, vznikla v Ústí nad Labem a já se teď Tomáše Linky ptám, jestli je pro současné Fešáky toto město stále důležité.
1: No tak Ústí nad Labem pro kapelu Fešáci je zásadní, protože v podstatě skupina Greeny a posléze Bluegrass Hoppers, která vlastně fúzovala s těma odpadlíkama od Greenhorns, tak pocházela z Ústí nad Labem. Nicméně potom ještě dlouhý léta byla kapela Fešáci pod Ústeckou agenturou, takže já si myslím, že kapela Fešáci je s Ústím svázaná víc než dost. Navíc ještě, když třeba Fešáci mají svoji pravidelnou vánoční šňůru koncertů, která je tak vždycky v průměru po 10 až 15 městech celé republiky, někdy dokonce až na Slovensku, tak v podstatě ta největší podsta, takže je v Ústí nad Labem na závěr, takže je vidět, že toho města si všichni Fešáci váží, protože nejenom, že tam odtaď spousta jako členů pochází, ale dokonce tam ještě do dneška někteří bydlí. Takže já myslím, že Ústí nad Labem je město, který je spjatý s fešáckým osudem. Pane

0: Píseň Chci být za vodou nám zpíval Jindra Malík. Jde o jednu z nejnovějších nahrávek skupiny Fešáci, ale my teď budeme naopak vzpomínat na úplně první desku kapely Ostrov Fešáků z roku 1975. Jaký vztah k ní dnes oba mý hosté mají? Tomáš Linka na ní účinkoval, Tonda Kny do kapely přišel až později, ale samozřejmě znal album jako posluchač.
1: No tak co bych já řekl, kde jste Ostrov Fešáků? Tak mě v roce 75 bylo 13 let, jo. Já jsem měl ještě to štěstí, nebo smůlu, spíš štěstí, že my jsme měli chalupu v obci, která se jmenuje Jetřichovice, je to takzvaný Českosaský Švýcarsko na severu Čech. A Fešáci jezdili vedle přes kopec, přes údolí do obce, která se jmenovala Všemily. Tam byla slavná chalupa, která se říkala Espíro. Já jsem vlastně od roku 67-68 jako malý kluk, který jsem tam jezdil na kole, slýchával z té chalupy, jak vlastně tyhle ty písničky z něj, že jo, Brimer tam řval s benžem na plný koule. Vzpomínám si, že když jsem jel okolo na kole, tak odevřel v okenici a řekl: Tondo, pojď sem, tady máš síťovku a seď mi dolů klupáčkový pro pivo. Jo, tak já jsem úvozem mistrovi Brimerovi jel prostě pro pivo, že jo, v podstatě do další příběhy s Karlem Poláčkem a s Honzou Turkem, Sandou Pátkem. Čili když vyšla ta deska, když se kluci spojili, což pro mě byl vlastně nejslavnější okamžik, když Tomáš Linka, Michal Tučný, Petr Novotný přešli od Greenhornu k Fešákům, tak já vám můžu přesně říct, že já jsem celou tu desku, můj táta si ji pouštěl, a já jsem tu celou desku znal nazpaměť, naučil jsem se jí. Takže písničky jako Tak jako dřív, Líná žena, Jaro Jindry Šťalavskýho, Matterhorn Pavla Bremere, Čím jezdí láska Tomáše Linky, to jsem, jo, prostě můžu jmenovat dál, Slída od Michala Tučního, Pojedou Jindry Šťalavskýho, Taneček, instrumentálka, kterou do dneška hrajeme a začínáme s ní všechny představení tohoto instrumentálkou, že jo, Kousek lásky Michala Tučního, Dárek vánoční Pavla Bremera, Povodeň Jindry Šťalavskýho, prostě špičkový věci, Já tajně cvičí Michal Tučný a samozřejmě Ostrov Fešáků, kterým jsme říkali Ofe, byla taková zkratka. Takže já opravdu všechny písně jsem oblboval holky, že jsem se naučil tyhle ty písničky, jak texty, tak akordy. A prostě jsem už ve 13, ve 14, v 15 letech oblboval holky v Českosaském Švýcarsku, čili já mám na tu desku prostě nejlepší vzpomínky. A když kluci přijeli na chalupu, Michal Tučný, Tomáš Linka, tak já jsem byl úplně v sedmém nebi, to byly obrovský hvězdy. V podstatě já musím říct, že jsem si celý život přál, abych s těma klukama mohl hrát, a což se mi podařilo, letos jsem v kapele 35 let.
2: Ono v podstatě... Je to první deska, je to takový to první dítě, takže to vždycky, když já nevím, no, je to takový těžký jako hodnotit po 45 letech, jako jaký vztah máte jako k desce, která vznikla před tak strašně dlouhou dobou. Jo. Já dokonce už ani bych, kdybyste se teďko mě zeptal, jaký písně tam byly, tak už je v podstatě nedokážu vyjmenovat. Ale vím, že to byla v podstatě taková jakoby první a kýžená deska skupiny Fešáci těsně po vzniku. Takže se na ní všichni těšili a když jsme ji přinesli domů, tak jsme si ji pochopitelně všichni až do rána přehrávali. Jako je to ostatně pokaží, když vznikne něco novýho, takže já se na to vždycky moc těším. Ale jak říkám, je to s odstupem let a já už nedokážu nějak jako vysvětlit nebo říct ty pocity tenkrát.

0: Posloucháme fešáky, vzpomínáme a také zveme na velký koncert do pražské Lucerny na 21. dubna 2021. Na tomto koncertě by se měl objevit jeden nástroj, který u této kapely moc často neslýcháme, a sice autoharfa. Objevila se ale na albu Salon fešáků v roce 1978.
1: Tak k tomu bych řekl něco já, taky nechci pořád jenom mluvit, ale možná si naši fanoušci a příznivci z našeho facebookového profilu si všimli, že Miloš Slezák, který s námi hrál přes 20 let na steel kytaru a na banjo, tak je po těžký nemoci zůstal doma, je takzvaně marot, 3 roky s náma už nehraje a hrozně by si přál zahrát v Lucerně. Ale jelikož prostě má takovou blbou nemoc, že neudrží prstínky na banjo ani na steelku, tak říká, kluci, já bych tam s vámi tak rád zahrál, ale já nevím na co. Já nemám ten nástroj prostě, který by mi nedal takovou práci. Tak já jsem říkal, víš co, kamaráde, Fanda Pátek hrál na autoharfu, což mimo jiné velice těžký nástroj. Fanda na ní měl opravdu neskutečně skvělou instrumentálku, která se jmenovala Frida. A tak já jsem se domluvil s manželkou Fandy Pátka, se Zdenkou, a ta prostě vytáhla spod postele Fandovu harfu, nerad říkáme, ale byla na ní centimetr prachu. Jo, takže já jsem prostě harfu vzal, očistil jsem ji, oprášil, vyluxoval a odvez jsem ji Milošovi Slezákovi do Ústín nad Labem. A musím říct, že Miloš Slezák mi volal, je to 2-3 dny zpátky, že se na to něco už naučil a celý šťastný, že může s náma v té Lucerně vystoupit. Takže Miloš Slezák na tu autoharfu s námi opravdu zahraje 2 písničky. I zaspívá, protože on samozřejmě zpívá jeden z nejslavnějších hitů, zpíval s Pavlem Brimerem Komedianti nestárnou, tu bude zpívat s Jindrou Malíkem. Tak jsme Milošovi udělali obrovskou roz... Pozor, ten nástroj je velice těžký, má 36 strun, hrozně těžce se ladí, jo, je to prostě opravdu udržet ho v naladění velký umění, protože když to naladíte a vzadu někdo v zimě odevře dveře, že si jde na dvorek nakouřit, tak je to celý rozladěný. My jsme tomu říkali šmelnice, jo, protože opravdu ty strony jsou tam jedna za druhou seřezený a je extrémně těžký nechat to ve stavu, kdy to je prostě naladěný. No. Takže máš pravdu, Miloš Slezák opravdu zahraje na autoharfu.

0: Po instrumentální skladbě Victorie s autoharfou se vracíme do roku 2020. Jak na skupinu Fešáci dolehla koronavirová krize? Ptám se Tomáše Linky.
1: No tak já myslím, že všeobecně jako na všechny, no, protože když se zrušejí koncerty, které už máte nasmlouvaný, a najednou v podstatě máte volno a jenom sedíte doma u televize a s odpuštěním žerete. Takže to není nic příjemného, že jo? Takže my jsme pochopitelně, my hráváme tak, my máme totiž leden, únor máme takové jako servisní měsíce, jo? Protože už nejsme nejmladší, takže vždycky, když se přehoupne nový rok a takže my jedeme do servisu, třeba Tonda nebo já, protože já už mám za sebou operace kyčlí a kolen a takovýhle ty věci. Takže leden, únor je vždycky takový jakoby servisní měsíc a od března už ale začínáme hrát jako poměrně dost a tím pádem jsme byli takový dost vykolejený z toho. Já myslím, že všechny kapely a všichni zpěváci, když najednou nemáte do čeho dloubnout a penízky docházejí a vládne blbá nálada, jo, což by teda nemělo, no ale přece jenom došlo k tomu, co s tím, já to nějak komentovat nebudu, odkud to přišlo nebo proč to bylo, že jo. Myslím si, že to zbytečně někdo přitáhl sem a že nás do toho dostali úplně nevinně. No nicméně, jako říkám, jsme rádi, že to aspoň trošku povolilo a jestli to teda přijde ještě znova, tak to už nevím, co budeme potom dělat. To už je potom na rakvičku.
0: Připravovala kapela během jarní izolace pro své fanoušky streamované koncerty?
1: No, tak abych pravdu řekl, tak jsme připravovali taky nějaký streamy, ale když jsme potom viděli, že to v podstatě dělali úplně všichni, tak jsme nějak nás ta nálada do toho přešla. Já jsem dokonce jen tak jako za sebe sám jsem trošku uvažoval, že bych třeba udělal takovou hádanku na několik dílů, že bych třeba nechal posluchače hádat, který písničky na foukačku ze slavných filmů, jo, aby hádali, který ty melodie jsou z kterého filmu. A pak jsem taky nějak se na to jakoby rezignoval. Nicméně my jsme nezaháleli s Fešákama, připravujeme to dvou CDčko, který má vyjít. To znamená, ten Ostrov Fešáků, Hvězda Countryon, to bude jakoby dvou CD, jakoby v novém kabátě. No, já jsem potom ještě sám osobně využil toho volného času k tomu, že jsem dopisoval svoji autobiografickou knihu, kterou píšu s jedním kamarádem Petrem Mečířem, což je odborník na moderní americkou country. A ta by měla být někdy v září a měli jsme ji křtít v Lucerně 21. října. No a jelikož se to takhle semlelo, tak ji sice vyjde v září, pokřtíme ji, ale potom ji zpětně pokřtíme jako na tom velkým fešáckým koncertu za půl roku toho 21. dubna 2021 v Lucerně.

0: Jak je to vlastně s novými písněmi fešáků? My si sice dnes některé pouštíme, ta, která dozněla, se jmenuje Hotel Fešáci, ale kapela v posledních letech vydává především výběry starších písní nebo reedice.
1: No tak já bych to uvedl na pravou míru, protože my jsme, když měli fešáci 50 let, což je v roce 2017, tak jsme u firmy Suprafon vydali dokonce trojalbum, který se jmenovalo Fešáci 50 let, z nichž první a druhý album byl vlastně výběrem toho nejlepšího ze všech alb, co fešáci kdy vydali. A ta třetí deska byla úplně nových písní. My jsme v roce 2017 opravdu vydali vlastně v podstatě 13 nových písniček, což je 3 roky zpátky. Takže máme novinky. Na druhou stranu zase musím říct jednu věc, že teď je taková zvláštní doba, protože vlastně všichni vydavatelé se nechtějí pouštět do něčeho novýho. A ve své podstatě prostě se dělají výběry a výběry výběrů a tak dále, tak dále. Takže lidi jakoby nechtěli nový věci, nebo posluchači, nebo diváci. Oni opravdu prostě ty vydavatelci sázejí na ty starý osvědčený hity s tím, že udělají třeba nový album a dá se tam třeba 3-4 se tam dají nový písně jako takzvaný bonusy. Ale cítíme to tak teda, že nikdo se nechce v poslední době pouštět do nový tvorby. Je to prostě komplikovaný a my se musíme řídit bohužel vydavatelema, máme s nima smlouvy a prostě zatím teda s tím nic neděláme a nemůžeme dělat.
0: Tolik tedy Antonín Kny k aktuálním nahrávkám skupiny Fešáci. Na závěr jsem si nechal ještě jedno téma. Letos v březnu zemřel Jan Vyčítal, kapelník skupiny Greenhorns. Ta pro Fešáky po celé ty desítky let představovala konkurenci, zároveň to byli jejich souputníci na české country scéně. Tomáš Linka navíc prošel oběma těmito kapelami. Ptám se tedy jej a poté také Antonína Kny, co pro ně Jan Vyčítal znamenal.
2: No, Honza Vyčítal pro mě znamenal v podstatě to, že já jsem přešel ke Greenhornům v roce 70 od White Stars, který jsme založili tenkrát s Markem Čermákem. A když jsem dostal nabídku jakoby do Greenhornů, tak jsem to považoval jako, když fotbalista dostane nabídku od Sparty a taková nabídka se neodmítá, takže já jsem ji taky neodmít a šel jsem právě v roce 70, někdy v dubnu tuším, ke Greenhornům, kde pochopitelně byl Vyčítal kapelník a pro mě Honza znamenal skvělýho textaře, který prostě měl cit na tu muziku a dokázal ten cit jakoby přetavit v hromadu a hromadu nádherných písniček, nádherných textů. Pochopitelně nejvíc z něj těžil Michal Tučný, který mu psal v podstatě všechny písničky. Když tam byl ještě Mirek Hoffman u Greenhorns, tak ten si v podstatě svoje texty psal sám. Ale jinak, jako říkám, abych to shrnul, tak Honza Vyčítal pro mě byl hlavně teda obrovský a geniální textař.
1: No já bych ještě k tomu rád řekl, protože já jsem u Fešáku jenom, říkám, v úvozovkách 35 let, tak já jsem, vlastně to řekl Tomáš v podstatě celý, já bych tomu jenom dodal, Honza Vyčítal byl fakt jeden z nejlepších textařů, který tady byli, prostě o tom není pochyb. Já jsem měl takovou smůlu, že když vlastně Tomáš Linka přišel vlastně po druhý od Greenhornů k Fešákům, tak já jsem byl nazván Janem Vyčítalem indiánským jménem, ten, který hraje s Linkou. Vám takový indiánský, ne ten, který tančí s vlky, ale ten, který hraje s Linkou. A takhle mě Honza dlouho pojmenovával, až jsme si potom jednou sedli v hospodě, všechno jsme si vyříkali, že prostě zkrátka já nejsem ten člověk, který Tomáše přemlouval, aby odešel od Greenhornu, ale tak to nějak prostě přišlo. Já prostě mám rád oba, nebo měl jsem rád jakoby jak Honzu, tak Tomáše. Samozřejmě Tomáš je můj celoživotní přítel i rodina, ale Honzi jsem si vážil, přestože on byl Greenhorn, a my jsme byli fešáci, takže zkrátka dobře, jsme byli přátelé. Ještě chcem ti říct jednu velmi důležitou věc. Já když jsem byl menší, když měl takových 15-16 let, tak někde někdo napsal nebo řekl, já už si to nepamatuju, protože taky už mi ta paměť moc neslouží, že někdo bral Greenhorn jako Rolling Stones a fešáky jako Beatles. Jo, že tam byly takový ty dva rozdíly v tom, že prostě ty Green Hornets byly syrový, takový prostě přímočarý, naprosto takový tah na bránu, kdežto fešáci byli jako Beatles, měli ty písničky zaranžovaný daleko bohatšejc prostě, jak Smithsový kvarteta, dechový sekce, bicí a tak dále. Ta muzika byla taková propracovanější aranžersky v podstatě, jo. Tak bych to tak jako řekl, ale jako by ty kapely nebyly nějak, že by byly v nějaký válce, nebo možná jsem použil spatě slovo, nebo prostě ne, každá si dělala to svý, každá to dělala dobře. A Honza Vyčítal samozřejmě určitě v každém případě patřil prostě jako k těm hlavním představitelům té country muziky a mrzí mě, že odešel, ale hol, to je život, všichni tam jednou musíme.
0: Našimi hosty byli za skupinou Fešáci Antonín Kny a Tomáš Linka. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Ladislav Kubišta.
1: Tak děkujeme mockrát za pozvání a zdravíme všechny posluchače Rádia Proglas.
2: Ahoj, ahoj, ahoj!
0: A na závěr si poslechneme ještě jednu novou skladbu s názvem Key West.
3: Když jsme byli na Floridě, na Key Westu, tam má Amerika zcela jiný řád. Nemusíš tam nosit ani teplou vestu, neboť teplo je tam jaksi na pořád. Panuje tu sympatická revoluce, když vyrazíš na vzduch z hlouby podniku,

živou muziku. Můžeš z jedný do druhý a zas se vracet, drink tu stojí vážně jen pár dělíků. V denním baru vyrazíš si na mojito, rozlévá se v těle slastně do všech žil. Barman další podává, než máš dopito,

Tak jako v každém kameni socha na dláto čeká, tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou.

dobrodružství skrytá a jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje. Je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje. Jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí, napsané v očích je teploučko v duši, na horách sníh. Je teploučko v duši, na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované. Ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované. Ať jenom tam...

Člověk se narodil a záhy začal pilně učit se hovořit a neznít infantilně. Když řeč si osvojil, vzali jej odborníci, by školy vychodil a po nich měl co říci. A když už potom, co sdělit měl, to světu oznámil, však hlas mu vyšuměl. Ve sluku

začal povlovně učit se mlčet větu, kterou chtěl doslovně horlivě předat světu. Jen mlčky sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc. Pak zemřel mladý a lidé s mokrou lící lomili rukama,

bohatý. A taky nějakej opilej. Život je nějakej spackanej. A nebo se mi jenom tak zdá.

prej úspěšný. A taky nějakej zbytečnej.

která uplavala. Nebo se mi to jen tak zdá, možná mě zase zradila hlava, možná jsem moc citlivej. Možná jsem se málo díval, možná

relativní, sám. Není kdo by zahřál polštáře, já ten pocit, pane, dobře znám. Tmůvní slyšet, pukající rty,

mi šetnu zbytky kuráže, tak je tu něco a odpověď nic. Samotou cpu dlaně pod paže,

Pět hodin ráno vás na Proglasu zveme k poslechu varhanní hudby. Nejprve uslyšíte tři chorály pro varhany od Cezára Franka. Skladbu zahraje Andrew Lucas na varhany.

Slyšeli jste tři chorály pro varhany od Cezára Franka. Skladbu zahrál Andrew Lucas na varhany. Následuje sonáta A-dur od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Skladbu zahraje Pavel Černý na varhany.

Právě dohrála poslední skladba dnešní varhanní hudby. Slyšeli jste sonátu A-dur od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Skladbu na varhany zahrál Pavel Černý.

0: Vítejte při poslechu naší knihovničky, ve které si představíme dvě malé, ale o to zajímavější básnické sbírky Václava Krejčíka. Mají název Ave Maria a Boží vinice. Ilustroval je Lukáš Bezvoda. A oba dva tito protagonisté jsou teď hosty v našem studiu Hradec Králové, odkud vás zdraví Martin Weisbauer. Já v našem studiu v Hradci Králové vítám jak autora těchto dvou knížek, které si budeme představovat, tak i ilustrátora. Díky, že jste přišli.
1: Dobrý den, pozdrav pánbu.
2: Dobrý večer.
0: Kterou knížkou, Václave, začneme?
1: Tak já jsem napsal dvě knížky, obojí to je sbírka poezie teda. Jedna je Ave Maria se jmenuje, to je sbírka haiku. A potom jsem napsal vázaný verš a to se jmenuje Boží vinice. Tak já si myslím, že ty knížky jsou si svým způsobem docela podobné, takže je to asi skoro jedno, čím začneme.
0: Já bych úplně na začátek asi řekl pro posluchače, kteří úplně přesně nevědí, co je haiku. Mm-hmm. Vím, že v tomto stylu píše třeba i herec Miloň Čepelka své básně, ale mohl by si stručně říct, čím se tyto verše vyznačují?
1: Tak já úplně nepíšu klasický haiku, právě že Miloň Čepelka je takový můj velký inspirátor. Ten styl je dost podobný jako právě ten Miloň Čepelka. Klasický čtenáři haiku teda mu dost vyčítají, že to, co píše Miloň, vůbec haiku není a pravděpodobně to teda asi budou vyčítat i mě. Jako Miloň, tak já jsem zachoval jakoby tu formu toho haiku, kdy se vlastně ta báseň píše tak, že má tři řádky, počítá se na slabiky. První ten řádek má pět slabik, druhý má sedm a třetí má zase pět slabik. A tím vlastně ta podobnost s tím haiku víceméně končí u mě. A klasický haiku je, myslím si, že o počasí měla by vystihnout přítomný okamžik a to u mě úplně asi nenajdete.
0: Dobře, zůstaňme tedy u té knížky Ave Maria, která je psaná ve stylu haiku. Jak jsi na to přišel, na toto téma? Co tě inspirovalo, abys napsal zrovna Ave Maria?
1: Tak vlastně nebylo jakoby cílem napsat sbírku Ave Maria, ale psal jsem jednotlivý básně haiku a ta knížka se vlastně otvírá tím, že ta první básnička vlastně začíná Ave Maria a konec Zdravas Maria, tak se mi to hodilo vlastně i jako název pro celou tu sbírku.
0: Kromě osoby Marie je zde nějaký sjednocující prvek pro tyhle ty verše?
1: Sjednocující prvek je, že bych řekl, že tak 80% z nich jsou náboženský. Řekl bych, že to je takový katolický haiku, no.
0: Takže jsi vlastně průkopník v katolickém haiku.
1: Ano, rozhodně si myslím, že jsem nejlepší básník haiku tady v České republice. Nikoho jiného teda neznám.
0: Ta knížka je velice zajímavě ilustrována a to už bude směřovat na Lukáše Bezvodu, který knížku ilustroval. Jak si Lukáši přišel k tomu, že si ilustroval právě tuto publikaci, vlastně i tu druhou, o které se budeme potom bavit?
2: Tak Vašek mě vlastně oslovil někdy minulý rok. V podstatě, já nevím, jestli viděl si knížky, které jsem ilustroval Radkovi Vohlídkovi,
1: tak
2: možná na ten poput, že vlastně jak Radek, tak Vašek mají tu tvorbu hodně důležitě jakoby propojenou vlastně s vírou. A vlastně Vašek mě vlastně poslal pár těch básní, potom mě to vlastně poslal celý a oslovil mě, jestli bych o to měl zájem, což já jsem samozřejmě vždycky pro a hlavně se mi to velmi hrozně jakoby moc líbilo a krásně se mi to ilustrovalo, velice, velice krásně a lehce.
0: Ty tvoje ilustrace jsou zásadně černobílé a vypadá to jako nějaká kresba úhlem nebo přibliž nám to, prosím tě.
2: V podstatě já jsem jakoby nechtěl sklouznout do toho, že když se řekne haiku, že hnedka na první dobrou se řekne, že to prostě musí být jakoby tuš, což většinou se tak jako dělá. A zároveň jakoby samozřejmě černobílý to musí být nebo musí být. Je to takový nepsaný pravidlo, že ty básnické sbírky by v té černobílé barvě měly být. A já, jelikož mám hlavně moc rád, mám velkou slabost pro úhel a hodně měkkou tušku, tak tohle je vlastně kombinace měkkého úhlu přírodního a hodně měkké tušky.
0: Ne všechny básně mají tvoji ilustraci, i když většina si myslím, že ano, tak jak listuju tou knihou. Podle čeho jsi vybíral, kterou báseň budeš ilustrovat?
2: Tak já jsem, jestli si to dobře pamatuju, já jsem nějaký zhruba zadání, že uděláme nějakých 10, 11, 12 prostě kreseb. A v podstatě pročítal jsem si furt dokola ty básně a čekal jsem vlastně, co mě u toho střihne jakoby za myšlenku. Tady jsem si dělal prostě různý skici na různý básně a pak z toho vykrystalizoval tady ten finální nějaký výběr.
0: Ten si poslal asi Vaškovi a ten si potom vybral, nebo ti to nějak schválil?
1: Já jsem do toho moc nemluvil, protože mně se to hrozně líbilo, co Lukáš udělal, tak všechno, co mi dal, tak jsem použil, protože to bylo opravdu super, já jsem byl hrozně nadšený, takže jsem do toho v podstatě nemluvil.
2: Mm-hmm. Já nevím, jestli k tomu můžu ještě dodat. Vašek mi dal velice volnou ruku a naštěstí jsem se snad trefil, tak já si myslím, že to dopadlo dobře.
1: Za mě určitě.
0: Mám tu knížku v ruce a myslím, že to padne úplně perfektně do takové té atmosféry těch básní, ty ilustrace. Co je, Vašku, prosím tě, takovým hlavním motem nebo cílem téhleté sbírky? Co by mohl čtenář od toho očekávat, pokud by někoho zaujal tady ten náš rozhovor o představení knížky?
1: Tak asi je to pro lidi, kteří mají rádi nějaký řád třeba v té poezii. Já třeba nemám úplně moc rád volný verš, takže mně se to haiku líbí právě, že to má jako nějakou formu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, prostě není to klasický haiku. Klasický haiku se třeba vůbec nesmí rýmovat. Tady opravdu spoustu z těch básniček se jako rýmuje, takže klasický čtenář haiku asi nebude úplně nadšený, ale jak jsem říkal, na ně asi úplně zase necílim.
0: Tak ostatně ani Milon Čepelka se nedrží přesně pravidel haiku, jak sám přiznává, že?
1: Tak je to něco podobného, nechci se teda přirovnávat k Miloňovi Čepelkovi, to je pro mě extraliga, ale ten styl je asi podobný trošku.
0: Podívejme se teď na tu druhou knížku, která má úplně stejný formát, je stejně malá jako ta první a jmenuje se Boží vinice. Je přibližně i stejně silná, má také přes 60 stránek. Čím se vyznačuje tahle ta knížka? Co je jejím takovým sjednocujícím motivem?
1: Asi podobně jako to haiku, tak je to zase hodně jakoby nábožensky laděný. Tam opravdu možná skoro všechny nebo 80% zase těch básniček je zase, dejme tomu, z katolického prostředí nebo nábožensky laděných, tak asi by se to řeklo. Je to teda vázaný verš, jak říkám, já kdysi jsem psal volný verš, to už je teda dost let zpátky, vyšla mi dokonce jedna sbírka teda volného verše a já teda na sebe prozradím, že jsem konvertita, takže kdysi ještě před obrácením právě jsem psal ten volný verš a po obrácení opravdu trošku jsem jako změnil ten pohled úplně ve všem na celý svět, bych řekl, a mám prostě rád ten řád a mám prostě rád ten vázaný verš.
0: Vidím, že asi všechny básně jsou psány typem AB, AB.
1: No, asi tak 80% je tam i AABB, taky se tam najdou nějaký.
0: Kam jsi chodil pro inspiraci při psaní tady těch veršů?
1: Tak většinou přišly ty nápady, když opravdu jsem byl v takovém jako dobrým rozpoložením duchovně, po modlitbě růžence, po četbě písma. Nejlepší třeba bych řekl, že je, když člověk drží půst. Opravdu někdy, nechci se teda chlubit, to vůbec jako by člověk neměl, ale jsem tam, jsem úplně odstřihnu od světa, vypnu telefon, jsem u chlebu a vodě třeba, tak to opravdu ta inspirace jako přichází. To samozřejmě není cílem toho půstu, to vůbec ne, ale jako takový ten sekundární produkt, který je taky fajn, tak po tom půstu jako přichází i jakoby tyhle ty nápady. Dar Ducha Svatýho si myslím, že do té poezie patří teda taky podle mě.
0: Tak asi nejsi jediný, protože když třeba autoři píší ikony, svaté ikony třeba na východě, tak se u toho většinou také postí, že?
1: Určitě na tom půstu něco je. Já třeba jsem velký milovník Medjugorje, tak Panna Marie v Medjugorje říká, že katolík by se měl postit středu a pátek o chlebu a vodě. Tak daleko teda ještě nejsem, ale určitě ten půst je jako silná zbraň duchovní.
0: A teď se opět obrátím na ilustrátora Lukáše Bezvodu. Ty obrázky v téhleté knížce jsou velmi podobného stylu jako v té knížce první. Jak tam probíhala ilustrace Lukáši?
2: podstatě velmi podobně jako u té první sbírky Ave Maria, akorát, že tady jsem nahradil úhel a tušku akvarelem, tuží a perokresbou. Je to taková jakoby kombinace. Jelikož vlastně obě sbírky vyšly najednou, tak jsem nechtěl, aby obě byly stejně tak jako Vašek udělal, že každá je jinačím veršem, tak já jsem taky chtěl, aby byla každá ilustrovaná jinačím stylem.
0: Ale pokud mohu posoudit, tak ty tvoje ilustrace naprosto přesně vystihují tu atmosféru té konkrétní básně, která je ilustrovaná, že?
2: Jo, jako Vašek tak má velice krásné verše, krásné básně a ta inspirace se hrala velice snadno. Já jsem to vlastně Vaškovi několikrát říkal, já miluju Bohuslava Reňka a v některých těch básních tak tam toho Bohuslava Reňka slyším.
0: My bychom si teď možná mohli na závěr našeho pořadu přečíst alespoň dvě ukázky z té jedné knížky a dvě ukázky z té druhé knížky, aby si posluchači mohli udělat představu. Čím bychom, Vašku, začali?
1: Tak mohli bychom zkusit přečíst z Boží vinice básně, která se jmenuje Duchu svatý. Přijď, Duchu svatý, přijď, když svět tě opouští. Přijď, Duchu svatý, přijď, pro svůj lid na poušti. Přijď, Duchu svatý, přijď, pro své vyvolené. Přijď, Duchu svatý, přijď, v církvi shromážděné. Přijď, Duchu svatý, přijď, ve světě strádáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, zastání nemáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, bez tebe hyneme. Přijď, Duchu svatý, přijď, v moři zla toneme. Přijď, Duchu svatý, přijď, pod hříchem padáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, k tobě utíkáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, má duše neklesá. Přijď, Duchu svatý, přijď a ozař nebesa. A potom tam mám ještě teda, Had se jmenuje ta druhá. Před věky do hlubin z nebe spad, nastolil v zemi dobu temnou. Dávný otec lži, starý zlý had, do pekla bere věrné sebou. Na každém kroku má sloužící, ti o pánu svém mnoho neví. Po slávě a moci toužící, v smrti věčně do smrti hledí. Teďka teda bych zkusil druhou, to haiku teda, Ave Maria. Tak můžeme asi začít třeba rovnou tou první. Když slábne víra, volám tě ve dne v noci, Ave Maria. Jiskra naděje do posledního dechu hoří v člověku. Tak to je zase ukázka teda z toho haiku.
0: A tak, jak bývá v tomto pořadu zvykem, měli bychom ještě posluchačům sdělit, kdo tyto básnické sbírky vydal, kdy a kde jsou dostupné.
1: Tak vydalo je nakladatelství Flétna, Martin Lešinger. To už je vlastně třetí sbírka poezie, co mi vydává. Je to dostupný u něj na webu a myslím si, že i normálně jakoby v běžné distribuci najdete. U Karmelitánu jsem koukal, že jsou. Dá se to normálně objednat.
0: Tak já vám oběma moc děkuji za představení dvou knížek, které si myslím, že určitě stojí za přečtení. A ať se vám oběma daří ve své umělecké práci.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: S Pánem Bohem.
0: V knihovničce jsme si představili dvě básnické sbírky s názvem Ave Maria a Boží vinice. Představili nám je autor Václav Krejčík a ilustrátor Lukáš Bezvoda. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Krátce před 6 hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera papeže Františka. Nese téma Žijeme v přítomnosti a hleďme k nebi. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Nedělní evangelium uvádí Ježíšovu poslední řeč před smrtí. Srdce učedníků se trápí, ale Kristus jim adresuje uklidňující slova a vyzývá je, aby se nebáli. Neopouští je a jde jim připravit místo a k tomuto cíli je povede. Tak nám dnes Kristus všem ukazuje nádherné místo, kam máme jít, a zároveň nám říká, jak tam jít, a ukazuje nám cestu, kterou máme jít. Především, kam jít. Ježíš vidí zmatek učedníků, vidí jejich strach, že budou opuštěni, stejně jako se to stává nám, když jsme nuceni odloučit se od někoho, koho milujeme. A tak říká, jdu vám připravit místo, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Ježíš používá známý obraz domova, to jest místa vztahů a intimity. V Otcově domě, říká svým přátelům a každému z nás, je pro vás místo, jste vítáni, budete navždy vítáni teplem obětí a já jsem v nebi a připravuji vám místo. Připravuji toto obětí s Otcem, místo pro celou věčnost. Bratři a sestry, toto slovo je pro nás zdrojem útěchy a naděje. Ježíš se od nás neoddělil, ale otevřel nám cestu a očekává náš konečný cíl, setkání s Bohem Otcem, v jehož srdci je místo pro každého z nás. Když tedy zažíváme únavu, zmatek a dokonce i selhání, vzpomeňme si, kam náš život směřuje. Nesmíme ztratit cíl ze zřetele. Nezapomínejme na důležité otázky. Kam jdeme? Pro co stojí za to žít? Nezapomínejme na velikost a krásu cíle. Kudy vede cesta? A Ježíš odpovídá, já jsem ta cesta. Ježíš sám je cestou, kterou je třeba následovat, abychom žili v pravdě a měli život v hojnosti. On je cesta, a proto víra Ježíše není balíčkem myšlenek, kterým je třeba věřit, ale cestou, kterou je třeba projít, vykonat. On je cesta vedoucí k nepomíjejícímu štěstí. Napodobujte ho, zejména projevy blízkosti a milosrdenství vůči druhým. To je kompas k dosažení nebe. Milovat Ježíše, cestu a stávat se znamením jeho lásky na zemi. Bratři a sestry, žijme v přítomnosti, berme přítomnost do rukou, ale nenechme se jí zahltit. Vzhlížejme vzhůru, dívejme se k nebi, pamatujme na cíl, mysleme na to, že jsme povoláni k věčnosti, k setkání s Bohem. A z nebe do srdce dnes obnovme Ježíšovu volbu, volbu milovat ho a kráčet za ním. Kéž Panna Maria, která následováním Ježíše už došla k cíli, podpoří naši naději.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pátou neděli velikonoční, 3. květen 2026, Světový den svobody tisku. Slaví se i svatí Filip a Jakub, apoštolové a mučedníci, patroni cukrářů. Svátek má Alexej, jméno z řečtiny znamená obránce. V následující hodině se můžete těšit v 6 hodin a 30 minut na četbu dnešního evangelia. Poté ranní chvály a chybět nebude ani duchovní slovo. Teď už první píseň, kterou vám zahraje chrámový sbor svatého Jakuba v Želeticích u Kyjova. Píseň se jmenuje Ve skalním hrobě.

Bylo 6 hodin a 7 minut. Na Proklazu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Povede polední modlitbu na vatikánském náměstí svatého Petra. Přímý přenos můžete sledovat na televizi Noé od 12 hodin. Ve francouzských Lourdech pokračuje do zítřka pouť suverénního řádu maltéských rytířů. Účastní se jí i výprava českého velkopřevorství. Vrcholí čtyřdenní akce pro vysokoškoláky a mladé pracující, studentský Velehrad. Závěrečnou mši svatou ve Velehradské poutní bazilice bude slavit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Mše svatá na zahájení poutní sezóny se uskuteční v kostele na Nebevzetí Panny Marie na svatém Hostýně. Setkání k výročí úmrtí františkánky Elišky Prečnerové proběhne ve Slatiňanech na Chrudimsku. Mši svatou povede královéhradecký pomocný biskup Prokop Brož. Hlavním celebrantem mše svaté ke 30. výročí vysvěcení kostela povýšení svatého kříže v Chuchelně na Opavsku bude emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner. Emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle bude v Lelekovicích u Brna slavit poutní mši svatou ke cti svatých Filipa a Jakuba, patronů kostela. Poutní mši svatou na hoře svatého Klimenta odslouží velehradský farář jezuita Josef Čunek. Podle staré legendy právě zde svatý Cyril a Metoděj uložili ostatky papeže a mučedníka svatého Klimenta. Poutě se konají třeba v Horní Lomné, v Dobraticích, Staříčí či Horní Rovně na Pardubicku. Na závěr jarní římovské pouti v cíli čtyřdenního putování bude pontifikální mše svatá s Marianem Rudolfem Kosíkem, opatem premonstrátského kláštera Nová Říše. Šesté setkání cyklu Upramene víry se koná v farním sále v Dobré vodě u Českých Budějovic. Bude se věnovat tématu zasvěcení Panně Marii. A koncert k poctě Antonína Dvořáka zazní v refektáři Domova svatého Karla Boromejského v Praze. Vystoupí studenti sólového zpěvu z Pražského kulturního centra Průhon s klavírním doprovodem profesora Miroslava Navrátila.

0: Zřít záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zřít, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.

0: Světlo ve stínu, to je název nové výstavy diecézního muzea v Brně v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla. Do konce května představí tvorbu malíře a grafika Milivoje Husáka. Více od ředitele muzea Martina Motičky.
1: Instalace představuje autentické dílo univerzálního umělce Milivoje Husáka, jehož nocným tématem se stalo sakrální umění. Na výstavě je ke zhlédnutí průřez jeho realizacemi v sakrálním prostoru, které jsou určeny především pro uzavřené komunity, kam se návštěvníci běžně nedostanou. Vystavovaný soubor je završený zpracováním myšlenek významného vědce a teologa 20. století Pierra Teilharda de Chardin. V expozici je možné zhlédnout mimo kresby, malby a studie také vybrané originální modely jím realizovaných úprav sakrálních prostor, k nímž byl do této chvíle v různém rozsahu přizván již na více než 30 místech. Dalších 20 kostelů či kaplí je doplněno jeho obrazy či nástěnými malbami. Mezi prezentovanými exponáty je mimo jiné i svatostánek z kaple svaté Anny ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně či velkoformátová kresba Trojí světlo z instalace 10 studen.
0: V doprovodném programu nabízí výstava diecézního muzea v Brně procházku po venkovních architektonických dílech, na kterých Milivoj Husák pracoval, nebo komentovanou prohlídku expozice.

0: Muzejníci v Havlíčkově Brodě v pátek podruhé zkoušeli napodobit raně středověký postup tavby železné rudy. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a pomocí dmychadla do ní vháněli vzduch, aby se rozpálila na víc než 1100 stupňů Celsia. Teprve pak vysypávali podrcenou rudu s dřevěným uhlím. Přestože proti loňsku pozměnili receptoru, ani tentokrát několikahodinový experiment k získání železa nevedl. Chtějí ho zopakovat. Blíže za galerii a muzeum Havlíčkův Brod Věra Fejtová.
1: My jsme teďka to tady vlastně řešili s kolegama, jestli ta ruda vůbec stavit jde, ale vzhledem k tomu, že vlastně ji máme z lokality, kde ta těžba probíhala už ve středověku, tak a vytěžili tam toho opravdu hodně, tak to nějak musí jít. Jo? Oni to museli tady v těch pecích nějak zvládnout. My vždycky říkáme, jako tavba se nepovedla, ale experiment se povedl, takže budeme zkoušet dál, zase jsme o něco chytřejší, takže ještě to pořád nevzdáváme a v létě bude další pokus.
0: Doplňme, že muzejníci použili železnou rudu z nedalekého Ranska. Znovu se o tavbu pokusí koncem srpna, kdy se bude v areálu experimentální archeologie ve Vlkovsku také tradičně tavit sklo.

Bylo 6 hodin a 30 minut. Na Proglasu nyní následuje četba evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

Slovo svatého evangelia podle Jana, kapitola 14, verš 1 až 12. Ježíš těší apoštoly. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce, a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říci, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám za sebe. To otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec je ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen pravím vám. Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k otci.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jiří.
0: Máme pátou neděli velikonoční. Hymnus bude velikonoční a pokud máte novější vydání breviáře, strana 582. 582. Všechny texty ze strany 660, 660 a jen žalmy z prvního týdne žaltáře na straně 914. 914. Pokud vlastníte starší vydání breviáře, hymnus bude ze strany 518, 518, všechny texty ze strany 587, 587 a jen žalmy z prvního týdne žaltáře na straně 813, 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán, pro naše provinění, slavně zase z mrtvých vstal, nám k ospravedlnění. Z toho my se radujme a Boha oslavujme, zpívejme aleluja, aleluja.
1: Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel na místo naše, vykonal přeslavný čin, vzal všechny hříchy na se, zhladil je svou obětí a tak odňal moc smrti, již svůj osten ztratila, aleluja.
0: On je beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí, jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní, anděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemaje, aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán, svítí nám přijasně v něm ten, který je slunce sám. Slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti, noc hříchu pominula, aleluja.
0: Společně oslavujme již hody beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví. Kristus je stravou naší, krmící sladce duši, víra nežádá více, aleluja.
1: Kdo žízní, dostane zdarma vodu života. Aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mrtví tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem, plesající mirty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Kdo žízní, dostane zdarma vodu života. Aleluja.
1: Klaňme se Pánu, on stvořil nebe i zemi, moře i prameny vod. Aleluja.
0: Všechna díla Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, anděle Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáry velepte Pána, studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána. noci a dní, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, velep Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny, velepte Pána, moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána, služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Klaňme se Pánu.
0: On stvořil nebe i zemi, moře i prameny vod. Aleluja.
1: Svatí budou jásat chvalospěvem. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězí a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Svatí budou jásat chvalospěvem. Aleluja. Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu se vší rozhodností, dosvědčovali. To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Aleluja, aleluja.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Aleluja, aleluja.
0: Ty, který jsi byl vzkříšen z mrtvých.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Aleluja, aleluja. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja. Kristus je dárcem života. Bůh ho vzkřísil z mrtvých a on svou mocí vzkřísí nás. Proto ho vzývejme. Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.
1: Kriste, jasné světlo, zářící v temnotách, kníže života, ty jsi vykoupil lidstvo ze smrti.
0: Dej nám prožít tento den k tvé chvále.
1: Pane, ty jsi prošel cestou utrpení a kříže.
0: Dej i nám, když s tebou trpíme a umíráme, abychom byli s tebou také vzkříšeni.
1: Synu Boží, ty jsi náš učitel a náš bratr. Povolal jsi nás ke své službě jako královské kněžstvo.
0: Dej nám, ať ti sloužíme s radostí.
1: Králi slávy, toužebně očekáváme den, kdy se slavně zjevíš.
0: Kéž spatříme tvou tvář a staneme se ti podobnými. Kriste, náš živote, dej nám svou spásu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

O páté neděli velikonoční čteme z knihy Zjevení svatého apoštola Jana, zbytek 18. a začátek 19. kapitoly. Podtitul Nadešla Beránkova svatba. Jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému žernovu, a hodil ho do moře se slovy: se stejnou prudkostí bude svrženo velké město Babylon, že po něm nezůstane stopa. Hlas harfeníků, pěvců, pištců a trubačů se už v tobě neozve. Žádný mistr jakéhokoliv řemesla se už v tobě neukáže. Klepání mlýna už v tobě nezazní. Světlo lampy už v tobě nezazáří. Hlas ženicha a nevěsty se už v tobě neuslyší. Neboť tvoji velkoobchodníci byli velmoži na zemi a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. Na něm lpí krev proroků a svatých i všech, kdo byli na zemi pobiti. Potom jsem uslyšel jakoby mocný hlas velkého zástupu v nebi. Aleluja! Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Vykonal soud nad tou velkou nevěstkou, jež svým smilstvem kazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, která lpěla na jejich rukou. Pak znovu opakovali: aleluja, dým z něho stoupá na věčné věky. Tu těch 24 starců a ty 4 bytosti padly na tvář, klanili se hluboce před Bohem sedícím na trůně a volali: amen, aleluja. Od trůnu pak vyšel hlas: chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup, podobalo se to hůkotu velkých vod a mocnému dunění hromu. Aleluja! Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle bílého kmentu. Kmentem jsou dobré skutky věřících. A dále mi řekl: zapiš to. Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Pak ještě připojil: to jsou pravá boží slova. Padl jsem mu k nohám, abych se před ním poklonil. Ale on mi řekl: chraň se to udělat. Jsem služebník jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se klaněj. Ježíšovo svědectví totiž je duch proroctví.

Bylo 7 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pátou neděli velikonoční, 3. květen 2026, Světový den svobody tisku. Slaví se i svatí Filip a Jakub, apoštolové a mučedníci, patroni cukrářů. Právě před 410 lety zemřel geniální anglický básník a dramatik William Shakespeare. Před 235 lety byla v Polsku přijata ústava 3. května, první ústava v Evropě a po americké druhá na světě. Před 165 lety byla ve Spojených státech zemřel Antonín Philipp Heinrich, skladatel, který jako první v hudbě použil indiánské motivy. Před 155 lety vyšlo první číslo Vesmíru, časopisu popularizujícího vědu. V tento den roku 1945 vojska 2. ukrajinského frontu osvobodila Zlín a před 80 lety začal v Tokiu proces s hlavními japonskými válečnými zločinci. Svátek má Alexej, jméno z řečtiny znamená obránce. Připomínám, že v 7 hodin a 45 minut se můžete těšit na relaci Rádia 7.

Požár elektrokol, elektrokoloběžek a dalších menších dopravních prostředků s elektropohonem přibývá. Loni hasiči

0: evidovali 109, o 11 více než předloni a o 30 více než v roce 2023. Ve většině případů je na vině technická závada na akumulátoru, často způsobená nevhodným používáním nebo poškozením. Na tiskové konferenci o tom dnes informovali zástupci Hasičského záchranného sboru. Nárůst požárů je podle ředitele odboru integrovaného záchranného systému hasičů Martina Legnera logický, protože se prodává čím dál více podobných dopravních prostředků. Na část požárů má vliv i stáří zařízení.
1: Přibývá množství dostupných elektrokoloběžek, elektrokol, nejenom cenově, ale samozřejmě i z hlediska výběru velikosti vah výrobců, tak jak se to prostě na tom trhu rozšiřuje. Takže to je údaj číslo jedna, který je pro nás velmi zásadní. Údaj číslo dvě je samozřejmě i to, že tak jak přibývá, tak nám housne ten provoz, který nám ovlivňuje právě i ten nárůst toho množného záření. A třetí kritérium, který tam je, samozřejmě stáří. Pokud se dostáváme k elektrokoloběžkám, které byly pořízeny před 5 lety, tak ta pravděpodobnost toho zahoření je samozřejmě daleko větší, než když si pořídím nový stroj.

0: Ve věku 98 let zemřela tento týden americká psycholožka a spisovatelka Edith Eva Eger.
1: Paní doktorka Eger byla židovka, která se narodila v Košicích, což už i tohle bylo něco, co mě nějakým způsobem zaujalo. A v 16 letech se dostala do Osvětimi v roce 1944. Ta Osvětimi potom byla přesouvána do dalších koncentračních táborů, přežila pochod smrti, potom se nějakým zázračným způsobem dostala, vlastně ona to sama popisuje, z hromady mrtvolí zachránili američtí vojáci a emigrovala do Spojených států. Tam prožívala období, kdy trošku se potýkala s tím traumatem, popírala tu svoji zkušenost, ale potom, co se potkala s Viktorem Franklem, což je taky přeživší holokaustu, tak na sobě začala pracovat, stala se psycholožkou a začala dělat terapeutickou praxi. Na co se ona nejvíc zaměřovala, tak byli lidi s posttraumatickou stresovou poruchou, hodně pomáhala lidem, kteří prošli třeba vojenskými útrapami, byla velmi oblíbená v americké armádě, kde pomáhala vojákům, kteří se vrátili z války.
0: Přiblížila Pro Glasu Marie Jílková, zastupitelka Jihomoravského kraje. S doktorkou Eger se osobně nesetkala, velmi ji však oslovila její kniha Máme na vybranou.
1: Vlastně jsem se k její knize a k tomu, že vůbec existuje a jakou práci dělá, dostala asi před 10 lety. Bylo to v situaci, kdy jsem řešila nějaký jako velký osobní problémy a už asi ani nevím, kdo mě na ní dal kontakt, na tuhletu knížku, nebo kdo mě na ní upozornil, kde doktorka Eger popisuje, jakým způsobem prošla Osvětimí a jakým způsobem se s tím vyrovnávala. A vlastně to je jako hrozně laskavá knížka, která ukazuje, že i v sebetěžší situaci je možný najít nějakou vnitřní svobodu a vyrovnat se s tím tak, aby člověk neprošel nějakou beznadějí.
0: Podle Marie Jílkové inspirovala psycholožka Edith Eva Eger pozitivním přístupem k životu.
1: Já jsem ji sledovala docela pozorně na sociálních sítích, který ona používala velmi ráda. A tam bylo vidět, že ona, ač měla 98 let, když odešla, tak byla neustále aktivní, velmi pozitivní a vlastně sama o sobě říkala, že nikdy nepůjde do důchodu, protože důchod neuznává, protože by potom jí přestal fungovat mozek. Tohle je něco, co mně přijde hrozně inspirativní v tom smyslu, že když máme nějaký dary, když máme nějaké schopnosti, máme je prostě využít do posledního okamžiku.
0: Uzavřela pro naše vysílání zastupitelka Jihomoravského kraje a bývalá poslankyně Marie Jílková.

Bylo 7 hodin a 30 minut, od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a přeji vám krásné nedělní ráno. Píše se 3. květen 2026, Světový den svobody tisku. Slaví se i svatí Filip a Jakub, apoštolové a mučedníci, patroni cukrářů. Před 75 roky v Londýně slavnostně otevřeli koncertní síň Royal Festival Hall. Před 30 lety odešel operní pěvec, basista s cenou Thálie za celoživotní mistrovství Karel Kalaš, vysloužilý pěvec ve filmu Kulový blesk. Rovných 20 let nás dělí od úmrtí zpěváka Spiritual Quintetu Oldřicha Ortinského. Sedmdesátiny dnes slaví přední moravský vinař Josef Valihrach z Krumvíře. 72 let se dožívá dvojnásobný vítěz ankety Proglasu album roku, písničkář a básník Jiří Smrš. 80. narozeniny má gruzínská šachistka Nona Gaprindašvilová, světová šampionka. 95. slaví herečka Jiřina Bohdalová a svátek má Alexej. Jméno z řečtiny znamená obránce. Podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. Večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, v 1000 metrech na horách kolem 19. Vád bude mírný jižní vítr do rychlosti 25 km za hodinu, který v západní polovině bude zeslabovat.

0: přístavbě domova svatého Jáchyma u charitního domu svaté Anny ve Studénce na Novojičínsku dokončili mozaikovou výzdobu relaxační místnosti. Hlavním motivem je obraz uvedení páně do chrámu. Vzešel z brněnské dílny všech svatých vedené Jiřím Šťastou.
1: V charitním domě svaté Anny a svatého Jáchyma byl zvolen tento motiv, protože dům pracuje hlavně také se seniory a s lidmi starými. V tomto motivu, v tom znázornění vlastně zaznívá to naději plné Simeonovo kantikum, kdy Simeon se setkává se spasitelem, vykupitelem. Tady vlastně v té mozaice je znázorněn Simeon, který čeká s nataženými rukami na to, aby přijal spasitele, na to, co čekal celý život, a svatá rodina, která malého Ježíška do chrámu přináší. Takže nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka. To je nadějný vzkaz pro každého z nás, který se setkává při slavení Eucharistie Kristem živým na oltáři.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Dobrý den vám, kdo spolu s námi nasloucháte slovům kazatele Jiřího Hurty z archivních nahrávek pořadu Studna slova. V současné době se pohybujeme v 7. kapitole 1. listu Korinským a v následujících chvílích budeme společně uvažovat také o tom, proč platí některé výzvy apoštola Pavla, i když se zatím nenaplnily okolnosti, pod jejichž vlivem je Pavel napsal. Na co se zaměříme, to prozradí i titulek dnešního vydání – Nepromarnit čas. Dobrý poslech přeje za celé Rádio 7, které stojí za tímto pořadem, Jitka Vilažíková.

Máme dnes před sebou další část 7. kapitoly 1. listu do Korintu, kde ve verších 29 až 31 apoštol Pavel píše: Chci říci, bratří, toto. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. A kdo pláčí, jako by neplakali. A kdo jsou veselí, jako by nebyli. A kdo kupují, jako by nevlastnili. A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali. Neboť podoba tohoto světa pomíjí. Leckdo by se mohl divit, anebo dokonce pohoršit nad tím, do jaké míry nezáleží Pavlovi na změnách našich pozemských poměrů. Ale Pavlovo stanovisko je dáno jeho vírou, že čas se příliš rychle krátí, že konec nynějšího životního provizoria je už blízko, že tedy je mnohem důležitější čas nepromarnit, jak připomíná v dopise do Efezu, nýbrž naopak, že je třeba času plně využít, jak píše Kolosenským. Najdou se sice takoví, kteří nad Pavlovým stanoviskem dnes mávnou rukou a řeknou, ale vždyť to, co Pavel očekával, nepřišlo. A proto i to, co tady napsal, ztratilo smysl a nemusíme se tím už zabývat. Jenomže takovým zlehčením apoštolského slova nelze před jeho varující váhou uniknout. Hrozba zkrácené lhůty se nemusí týkat jenom konce celého přítomného věku. Nýbrž visí nad každým jednotlivým lidským životem, už protože prostě neznáme dne ani hodiny. Mimo to, ta všeobecná tíseň, to prubířské soužení, které je průvodním znakem konce, to se tady objevilo v plné hrůze už mnohokrát. A pokaždé pro ty, kdo toto apoštolské slovo zlehčili, dopadly takové zkoušky špatně. Vždycky se totiž ukázalo, že to, čemu dáváme v životě přednost před plnou podrobeností vůli Boží, neobstojí, neunese nás. A taky nás to nezachrání, protože je to pomíjivé, a tak jenom chvilkové. Ani není konec konců třeba, aby došlo k nejhoršímu a aby zrovna vypukla válka. Už to, že jsme na každém kroku ohroženi nemocemi a nebezpečími všeho druhu, že naše životní podmínky jsou rok od roku horší, že dříve či později tento náš pozemský život skončí, už to všecko jsou fakta tísně a soužení. Je toho věru dost, co svědčí pádně o tom, že všechno, na čem si člověk zakládá, žel často i křesťan, je pomíjivé a chvilkové. A tak nic z toho, co nám se zdá pouze být pevné a jisté, by v našem životě nemělo mít přednost před oddanou a poslušnou vírou ve spasitelnou milost a dobrotivou moc Boží, protože na nic, kromě milosti, se nemůžeme ani v nejmenším s jistotou spolehnout. Někomu by se tu mohla zdát přísnost Boží až hrozná. A mohl by se ptát, nedává Pavel vlastně zapravdu lidské tvrdosti, bál lhostejnosti výstředních stoiků, kteří učili, že je potřeba pohrdat všemi lidskými svazky, že je třeba hledat pokoj duše v naprosté lhostejnosti, nejen k věcem a událostem, ale i k ostatním lidem? Naprosto ne. Profesor Souček kdysi řekl, Pavel nebyl stoik, neučil lhostejnosti ani lidské necitelnosti. Dobře však věděl, že ani ty nejkrásnější lidské svazky nejsou hodnotou nejvyšší. Ani rodina není nejvyšší dobro.
Člověk není v nejhlubším nitru pohlavní bytostí a členem rodiny. Existují případy, které dokládají, že i láska k rodině může přebujet a stát se překážkou skutečné služby Bohu. Nejde o to, abychom zavrhovali rodinná pouta nebo starosti s nimi spojené, ale jde o to, abychom se podřídili hlediskům vyšším. Tak to také říká sám Pán Ježíš, když mluví o tom, že ten, kdo ho chce následovat, se musí ve víře vytrhnout a osvobodit ze závislostí, na kterých ulpívá. A protože tato závislost může být u každého člověka jiná, říká Pán jednomu, odejdi od své rodiny, respektive tedy nech mrtvé, ať pohřbívají mrtvé své, zatímco druhému praví, jdi a rozdej svůj majetek chudým, a třetímu může platit slovo, nech té své filatelistické záliby, a tak dále. Pán totiž dobře ví o každém člověku, na čem lpí jeho srdce. Někomu se může zdát, jako by nás svrchovaný dárce chtěl připravit právě o to, co nám je milé a příjemné. Ale on nás chce z našich závislostí osvobodit. Jde totiž o to, že člověk se má podřídit něčemu neskonale vyššímu, než je to, na co spoléhá. Něčemu vyššímu, než je člověk sám. Zásadní rozdíl je v tom, že důvodem stoické lhostejnosti, tedy rovněž jakési nezávislosti na věcech i lidech, je sobectví. Člověk se nechce prostě citově angažovat proto, aby se vyhnul utrpení, ztrátě, zklamání, bolesti. Proto nechce navazovat opravdové svazky. Proto odmítá například vytvářet rodinu, ve které by se stal živou zárukou její stability. Proto odmítá přátelství, v němž by nasadil sám sebe za přítele. Nechce doopravdy milovat, protože ztrátou milovaného člověka anebo lásky by ztratil ten svůj sobecký pokoj a soužil by se. Pavlovy rady však žádají poslušnost Boží vůle a tak ve skutečnosti vedou naopak ke službě druhým. Je třeba si uvědomit, že právě v Kristu podoba tohoto světa pomíjí. Jakmile konečně vírou spatřujeme Krista, sesypou se nám všechny ty dosavadní hodnoty světa, jak jsme si je sami utřídili, a v novém světle v nás dochází k novému vidění světa. Toto nové vidění světa není ovšem jenom nějakou pěknou statickou a pasivní podívanou, která by nám dovolovala těšit se na tu novou skutečnost s rukama v kapsách. Jde o vidění mocné a dynamické, které vede k proměně světa v nás i kolem nás pod tlakem lásky dokázané Kristovým křížem. Žít podle toho nového vidění znamená, že se i skrze nás budou uskutečňovat zásadní změny struktur sociálních, ekonomických i politických. Podivuhodné na těchto změnách bude především to, že nebudou motivovány sobeckou touhou lépe se mít a pohodlněji si žít. Že jejich nejvnitřnější hnací silou bude upřímná touha následovat ukřižovaného, který přišel, aby všichni ostatní měli život a aby ten nový život měli v hojnosti. Máme-li stát v královské službě, tak nesmírně veliké věci je naprosto nutné, abychom byli celé svobodní pro Krista a pro život podle jeho vůle.
A jakmile se pánu Ježíši takto celé vydáme, pak taky poznáme, že apoštolské slovo, které říká a Pavel křesťanovi, aby měl ženu tak, jako by ji neměl, se nevztahuje pouze na křesťanské manželství, ale týká se všeho, co v životě dostáváme a užíváme, protože nejsme vlastníky ničeho a sami o sobě ničím nedisponujeme. Jsme pouze z milosti obdarovanými správci a služebníky. Jejichž nejvyšším cílem a největší radostí je sloužit a být celé k dispozici tomu jedinému pánu Ježíši Kristu, jenž je zjevenou láskou Boží. Poznal jsi už, jakou blaženost znamená žít v něm, jím, z něho a pro něho, tak, aby se v tobě a tebou dála a plnila jeho vůle.

Pane Ježíši Kriste, neumíme ti celé patřit. Proto ti neumíme ani sloužit, jak náleží. Prosíme, vezmi si nás ty sám. Zajmi nás celé pro sebe, abychom žili životem, jaký ty sám si nám připravil. Amen.

Žít život v plnosti. Ten, který Ježíš připravil těm, kdo jdou za ním. S touto prosbou se uzavírá dnešní vydání pořadu Studna slova, ve kterém posloucháme skutečně archivní nahrávky Jiřího Hurty a je skoro až s podivem, jak aktuálně a nadčasově jeho poselství zní i dnes. Přijďte se občerstvit poslechem také za týden, kdy budeme mluvit o svobodě ke službě. Toto vysílání pro vás připravuje Rádio 7. Pokud nás budete chtít kontaktovat nebo se o nás dozvědět více, vše podstatné najdete na webu www.radio7.cz. Naslyšenou a hezký den.

S 8 hodinou na Proglasu začíná pořad duchovní hudby. Vyslechneme v něm 2 skladby. První nese název Messa curta e solene in D. Jejím autorem je Jan Evangelista Antonín Koželuch. Hraje soubor Smíšený sbor a komorní orchestr pražských symfoniků. Soprán zpívá Naděžďa Petrenko, alt Ivona Škvárová a tenor Vladimír Doležal, bas Jiří Kalendovský, diriguje Pavel Kín. 2. a poslední skladbou je Gloria. Autorem je Jan Křtitel Vaňhal. Zpívají soprán Alice Martiny a mezosoprán Silvia Čmugrová, tenor Jaroslav Březina, bas Roman Janál. Doprovází Česká komorní filharmonie Pardubice. Diriguje Marek Štrincl. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu dozněl pořad duchovní hudby. Vyslechli jsme v něm dvě skladby. První nesla název Messa curta e solene in D. Jejím autorem byl Jan Evangelista Antonín Koželuch. Hrál a zpíval smíšený sbor a komorní orchestr pražských symfoniků. Zpívali alt Ivona Škvárová, soprán Naděžda Petrenko, tenor Vladimír Doležal, bas Jiří Kalendovský, dirigoval Pavel Kín. Druhou skladbou byla Gloria in G. Autorem Jan Křtitel Vaňhal. Doprovázela Česká komorní filharmonie Pardubice. Soprán zpívala Alice Martiny, mezosoprán Silva Čmugrová, tenor Jaroslav Březina, bas Roman Janál. Dirigoval Marek Štrincl.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech.
0: Na Proglasu nyní začíná přenos mše svaté z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Celebrovat ji bude emeritní biskup Josef Kajínek. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Kristův pokoj ať je s vámi. Vítám vás, sestry a bratři, na liturgii páté velikonoční neděle. Aby naše modlitby vycházely z čistého srdce, nejdříve si uvědomme, že jsme lidmi se svými chybami, slabostmi, nedostatky, hříchy a společně prosme Pána o odpuštění. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté a vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radosti věčného života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány. 12 apoštolů proto svolalo veškeré množství učedníků a řekli: nebylo by správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého středu 7 mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní ducha a moudrosti,

Postavili je před apoštoly a oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží poslechlo a přijalo víru. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, přistupujte k Pánu, k živému kameni, který sice lidé odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kvidněžstvem, které přináší duchovní oběti Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V písmu o tom stojí: Hle, kladu na Sion kámen vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán. Vám tedy, protože věříte, přináší čest, ale těm, kdo nevěří, je to kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který naráží balvanem, přes který se klopítá. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivhodnému světlu. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím připravit vám místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho uznáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžete říci, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, pravím vám, kdo věří ve mně, i ten bude konat skutky, které já konám. Ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. Slyšeli jsme slovo Boží. Jsme sestry a bratři četli ze skutků apoštolských z té první církevní obce v Jeruzalémě. Jistě, že ta situace je neopakovatelná, ale přesto ten text nám přináší určité impulzy i pro dnešek. Že vznikla v církevní prvotní církvi, že vzniklo napětí nebo nějaká konfliktní situace, to je, bych řekl, běžné, to není nic divného, spíš je to projev života, projev růstu církve. Ale pozoruhodné je, že tato konfliktní situace byla řešena, totiž rychle a konstruktivně a nejenom autoritativně. Tam se říká, ten návrh se zalíbil celému shromáždění. A dále je pozoruhodné, pod jakým zorným úhlem se rozhodovali apoštolové. Je uváděn jediný motiv. Chtěli se věnovat modlitbě a službě slova. A církev má dnes stejné, řekl bych, stěžejní úkoly jako tenkrát. Opatrovat zvěst o Kristu, předávat ji dál, zpřístupňovat ji lidem. A na tomto apoštolsky misijním poslání církve se podílejí všichni křesťané. tedy to první modlitba. Bohužel někdy je chápána jen jako činnost, která má být křesťany zachovávána, ale její smysl, myslím, není ještě úplně plně objeven. Je chápána někdy jako rozumná povinnost, která má být plněna. Ale někdy jako by se zdálo, že je to trochu zdržování od nějaké akce, od nějaké činnosti. My dneska někdy říkáme, že se v církvi děje hereze činnosti, že jako hledáme akce, ale jako by to bylo na povrchu, nejde to do té, s tím ponorem do té hloubky. Nakonec i historie potvrdila, že dnes mnoho těch vnějších činností, se kterými začínala církev, převzala společnost nebo stát. Církev zakládala nemocnice, chorobince, chudobince, sirotčince. V klášteřích se pěstovalo umění. Obdivujeme ty třeba graduály, ty knihy s krásném provedení uměleckém, ale pěstovala se v klášteřích umění všeho druhu. A v takové společnosti civilizované nějak přebírá stát i tu sociální službu. Sice existují dál třeba i církevní školství a myslím si, že má církevní školství velice dobré renomé. Existují církevní nemocnice, tam je to horší, protože církev nemá na ty moderní přístroje, které jsou velmi drahé v tom moderním lékařství. Ale zase tam je ten prvek té empatie, kde třeba ještě slouží řeholní sestry jako v nemocnici pod Petřínem. Je tam zase něco, co lidé rádi vnímají a vyhledávají. Ale modlitbu za křesťany nikdo nepřevezme. V tom jsme nezastupitelní. Denně vede církev modlitební zápas prostřednictvím oficia, té modlitby breviáře, modlitby růžence, osobních modliteb v mnoha svých údech. A ještě bych se tady rád zmínil o modlitbě kontemplativní. My s panem biskupem Janem jsme navštívili několik klášterů takzvaných betlemských mnišek s tou prosbou a touhou, aby přišli také do naší diecéze. Víte, že některé diecéze mají, že jo, Praha třeba karmelitky, které se z Hradčan přestěhovali do Drastů, nebo v plzeňské diecézi ten klášter mužský trapistů, ale i v brněnské diecéze mají kontemplativní několik klášterů. V těch asi 30 klášterech betlémských mnišek je asi kolem 10 už českých děvčat, tedy řeholnic. A když jsme byli tam v Kinderalmu, to je v rakouských Alpách, je to bývalá ozdravovna pro děti. Když zrušili, tak se tam usadili tyto sestry s tímto svým klášterem. Velice krásné místo, asi 1200 metrů nad mořem, opravdu v Alpách. A jednou nás pozvali do té své kapitulní síně na chvíli rozhovoru. A když se člověk podívá do těch očí, těch kontemplativně modlících se děvčat a žen, tak tam člověk zahlédne nebe. To štěstí, že jsou blízko Pánu Bohu, že s ním mohou rozmlouvat. Tohle myslím, že taky to svěřuju do vašich modliteb. Myslím, že to pan biskup Jan taky už v nějakém pastýřském listu zmínil. Tohle by, myslím, každá diecéze potřebovala jedno takové místo kontemplativních modliteb. Takže modlitba a služba slova. Tu modlitbu za nás nikdo nevykoná a je potřeba, abychom v ní byli poctiví a abychom v ní také byli schopni růst. A ta služba slova, věc také dnes velmi závažná, lidé jsou zasypáváni množstvím slov, ale většina těch slov je od Boha a evangelia svou podstatou odtržených. Konat službu slova neznamená stopnout si někde na rohu nebo na náměstí a předčítat tam písmo svaté. Lidé jistě nestojí o naší agitaci, ale kdo hlásají Boží slovo, musí mu nejdříve umět naslouchat, nechat se jim vést, nechat se jim proměňovat, oslovovat, udělat s ním osobní zkušenost. A potom s touto osobní zkušeností jí také to Boží slovo také předávat. Ve středověkém souboji katolicismu a reformace došlo ke stavu, který pociťujeme dodnes. Reformátoři postavili slovo osamoceně, sola scriptura, takřka nade vše. Katolíci naopak zdůrazňovali působení svátostí, ovšem takřka nade vše a osamoceně. Ale víra člověka vyrůstá ze slova, na tom nelze nic změnit. A druhý vatikánský koncil říká, že církev prostírá stůl jak Božího slova, tak Eucharistie. To slovo Boží má mít takovou moc a sílu, že je pro církev oporou a životem, pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Tedy apoštolové v té prvotní církve s pokorou prosí Ducha Svatého o světlo, aby dokázali správně rozhodnout a rozdělit jednotlivé služby v církvi. A to moudré uspořádání jednotlivých služeb uvnitř církve vede k novému rozmachu šíření Božího slova a růstu křesťanského společenství. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednoho zemního syna. Ježíš Kristus odešel, aby připravil věčnou budoucnost v Otcově příbytku, ale ani naše přítomnost mu není lhostejná. Modleme se tedy za současný svět a volejme, Pane, smiluj se.
1: Prosme za křesťané, aby ve víře činili skutky Kristovi.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za lidi, kteří hledají pravdivé životní cesty a touží poznat Boha.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za ty, kdo zabloudili do samoty, neštěstí nebo hříchu.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za ty, kdo žijí v zajetí sebeklamu, neupřímnosti a lži.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za všechny, kdo usilují o pokojné soužití lidí různých kultur a vyznání.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za rodiny a za děti, které v mnoha zemích trpí a umírají hladem.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za Jány a za všechny, kdo pečují o lidi v nouzi.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za lidi, které svírá strach a úzkost.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti a nemají víru v Boží zaslíbení.
0: Pane, smiluj se.
2: Prosíme tě, Pane, za všechny posluchače Rádia Proglas, kteří jsou nyní s námi přítomni přes rozhlasové vlny, aby se provázel svým požehnáním a posiloval v situacích, které nyní prožívají.
0: Pane, smiluj se. Přijmi, Pane, tuto dnešní oběť za zemřelou maminku, manžela Ladislava Kmenta a celou živou i zesnulou rodinu. Pane, nepřestávej bdít nad těmi, kdo v tebe doufají. Modlí se za ty, kdo v tobě ještě nenašli cestu, pravdu a život. Tobě buď chvála na věky věků.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Při slavení Kristovy oběti činíš s námi, Bože, podivuhodnou výměnu. My přicházíme se svými dary a ty nám dáváš účast na svém životě. Veď nás, abychom tě stále lépe poznávali a celým svým životem směřovali k tobě skrze Krista, našeho Pána.

Abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. V něm

věčnost. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů.

Vpravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve. Vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Bartolomějem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Jana, pomocného biskupa Prokopa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naší naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen si na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplň pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

Ale beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života. Pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je zastaralé a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě skrze Krista našeho Pána. Dnes je pátá velikonoční neděle. Minulou neděli, když tady byl na návštěvě pan Nuncius, tak při všech bohoslužbách byla sbírka na pomoc na Haiti do jeho začátku, při které se vybralo 51 tisíc. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Dnes je sbírka na bohoslovce a na formaci bohoslovců a kněžský seminář. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Májové pobožnosti v měsíci květnu budou vždy popolední a večerní mše svaté. Teologický večer s církevními otci v pondělí 4. května 18.45 na faře. Večer chvál ve středu 6. května v 19 hodin v kostele svatého Jana Křtitele. Večer chval povedou manžele Beranovi. Ve čtvrtek je zpovědní den od 8 do 16 a v pátek od 16 do 18 v kostele svatého Bartoloměje. Čtvrteční adorace jako obvykle 18.30 až 20 v kostele svatého Bartoloměje. Adorace s písněmi ve čtvrtek 18.30 v kostele svatého Václava u Salesiánů. Písněmi budou provázet Veru Peterková a Maruška Benáková. Kněžské svěcení Jáhna Jeronýma Pelikovského bude v sobotu 9. května v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. Následující den bude mít primici ve 14.30 v Litomyšli, na kterou jste všichni od Jeronýma zváni. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by rád jel na svěcení a nemá dopravu, anebo kdo rád naopak nabídne místo ve svém autě, nahlaste se v kanceláři farnosti. Sbírka na podporu katolických misí bude v neděli 10. května při všech bohoslužbách. Změna v konání bohoslužeb v pátek 8. května, státní svátek, nebude polední mše svatá. A v neděli bude sloužena mše svatá v 10.30 ne v Mikulovicích, ale v Medlešicích. Mše svatá ve slovenštině v neděli 10. května v 19 hodin u svatého Bartoloměje. Příští neděli vyjde nový zpravodaj farnosti a celostátní setkání mládeže v Ostravě o prázdninách a farní festival 7. června, koho víc zajímá, nechci přečte v ohláškách. Pán s vámi. Bůh nás skrze svého vzkříšeného syna vykoupil a přijal za své syny, ať vás naplní svou radostí a svým požehnáním. Kristus pro nás získal nárok na svobodu Božích dětí, ať vás naučí užívat pravé svobody a dá vám dědický podíl ve svém království. Kristus nás povolal skrze víru a křest ze smrti k životu, ať vám ukazuje cestu k věčné spáse a připraví vám místo v domě svého Otce. Požehnej vás, vaše domovy a rodiny, všemohoucí Bůh Otec
i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Na Proglasu dozněl přenos mše svaté z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Celebroval emeritní biskup Josef Kajnek. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz.
1: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: Na Proglasu pokračujeme koncertem Varhanní hudby. Vyslechneme v něm 5 skladeb 5 autorů. První nese název Tokáta C-dur a jejím autorem je Bohuslav Matěj Černohorský. Pokračovat budeme preludiem a fuga C-mol od Jana Zacha. Potom nás čeká preambulum C-dur Jiřího Ignáce Linka. Následovat bude tokáta A-mol Josefa Norberta Ferdinanda Zegra. A na závěr fuga A-mol Františka Xavera Brixiho. Ve všech skladbách hraje na varhany Věra Heřmanová. Přeji vám příjemný poslech.

pořadu Varhanní hudby jsme vyslechli pět skladeb. První nesla název Tokáta C-dur a napsal ji Bohuslav Matěj Černohorský. Druhá, Preludium a fuga C-mol, autor Jan Zach. Následovalo Preambulum C-dur Jiřího Ignáce Linka. Čtvrtou skladbou byla Tokáta A-mol, jejím autorem je Josef Norbert Ferdinand Zegr. A na závěr fuga A-mol, autor František Xaver Brixy. Ve všech skladbách hrála na varhany Věra Heřmanová.

0: Naladili se pro Glas cyklus křesťanské snosti.
1: Příjemný poslech vám přejí
0: Kateřina Trmačová
1: a Pavel Smolek z pražského studia Christian.
0: Pátým dílem se dostáváme do druhé poloviny cyklu.
1: Dnes uslyšíte o pevní z přirozených cností, kterou je moudrost.
0: K poslechu vás zvou autoři cyklu
1: Kateřina Lachmanová
0: a páter Angelo Scarano.
2: Nejprve se můžeme podívat na otázku, co je vlastně moudrost a co není. Podle katechismu moudrost patří ke čtyřem základním neboli kardinálním cnostem. A ku podivu, tato cnost nesouvisí ani tak se vzděláním člověka nebo s jeho inteligencí. I doktor teologie nebo filozofie může být v božích očích takovým tlupákem. A oproti tomu prostý člověk, který nemá žádné vzdělání, může být opět v božím pohledu člověkem moudrým. V žalmu 14. ve 2. verši se říká: Blout si v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou. Nikdo nic dobrého nedělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe. Chce vidět, má-li kdo rozum. Dotazuje-li se po boží vůli. Takže vidíme, že určitým začátkem moudrosti je hledání boží vůle. A opakem moudrosti je své vole, určitá nadutost člověka, který si myslí, že je středem vesmíru svého života, že on je sám sobě normou všeho.
3: Takže moudrost nesouvisí s intelektem, ale spíš, dalo by se říct, se zbožností. A tím slovem zbožnost teďko asi se nedá myslet jenom třeba život modlitby, ale vysloveně to, co to slovo už nějak říká, zbožnost jako bytí s Bohem. Jak opak potom bezbožnost, bytí bez Boha. V tomhle slova smyslu. Z toho důvodu asi moudrost může mít klidně i někdo bez vzdělání, dokonce i negramotný. Je zajímavé, že v církvi máme dokonce dvě učitelky církve, které jedna z nich měla malé vzdělání, formální, teologické, žádné, a jedna byla skoro negramotná, vlastně svatá Kateřina Sienská, a ta, která měla jenom omezené vzdělání, byla Terezie z Lisie. Dneska obě mezi tou třicítkou učitelů z církve, to znamená těch, kteří vlastně tou vlitou moudrostí od Boha přinesli něco velice podstatného do nauky křesťanské.
2: K tomu velice trefný výrok od Pascala, známého matematika, fyzika, filozofa i teologa, že babička na venkově může mít hlubší zbožnost než profesor na pařížské Sorboně. Potažmo vlastně taková babička prostá, bez vzdělání, může mít větší moudrost než takový profesor, který má několik titulů.
3: To znamená tím pádem, že i větší moudrost, že jo? Když má větší zbožnost, tak může mít i větší moudrost právě než nějaký ten profesor. Moudrost v tom božím slova smyslu. Není to tedy výsada intelektuálu. Je to cnost, která je potřebná pro praktický život. V katechismu zase dál se ještě píše, že moudrost je cnost, která dává člověku schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je jeho pravé dobro a zvolil přiměřené prostředky k jeho konání. Takže bychom mohli asi říct, že je základem rozlišování. Díky moudrosti volíme dobro a vyhýbáme se zlu, a to i v maskované podobě.
2: Přesně tak. To, co si citovala z katechismu, souzní s biblickým pojetím moudrosti. Moudrost ve starém zákoně je právě praktickou cností, určitou schopností rozlišování, jak žít dobře podle božích cest, podle Boha. A kdybych pokračoval tím katechismem, který si zmínila, v katechismu nacházíme definici, že moudrost je určitým kormidelníkem všech ostatních cností, auriga virtutum. To znamená, že moudrost řídí všechny ostatní cnosti a řídí konec konců i naše svědomí. Bez moudrosti naše svědomí je slepé, tupé a nesignalizuje to, co má.
3: Takže v té definici se říká, že moudrost dává schopnost rozeznat, co je pravé dobro. Vlastně se tím i nějak skrytě říká, že existuje taky nepravé dobro, neboli nějaký padělek dobra. A právě to potřebujeme od sebe rozlišit. Dokonce je zajímavé, že svatý Ignác, který je takovým mistrem rozlišování a učitelem rozlišování v církvi, tak říká, že zásadní boj křesťana, už obráceného křesťana, není boj mezi dobrem a zlem, volit dobro a nevolit zlo, ale spíš mezi tím dobrem a zdánlivým dobrem, mezi těmi padělky, protože tam je složitější to rozlišování. Napadá mě teď pár takových příkladů ze života, ale bylo by jich asi milion. Například, když člověk sice hodně pracuje, je pracovitý, což vypadá jako cnost, jako dobro, ale nedělá to, co by měl. Nebo někdo jiný dostane nápad, že musí zrovna výchovně zasáhnout, což je dobré, když je to rodič nebo učitel, ale zasáhne nedobrým způsobem, bez lásky, nějak příliš tvrdě a poničí toho druhého místo, aby mu pomohl vlastně nějak ve výchově, v růstu. Někdo jiný se zase snaží zabezpečit finančně rodinu, což je určitě dobro. Ale když to přežene a jenom vlastně pracuje a skoro ho doma nevidí, tak se mu může začas stát, že se mu ta rodina rozpadá a zase najednou vidí, že zaměnil zdánlivé dobro za skutečné. Třeba tady díky tomu, že ty proporce neodhadl dobře. Že jak ale ve svém životě odlišit dobře ty padělky dobra od skutečného dobra, i tu pravou moudrost od takové té falešné pozemské moudrosti. Je na to v písmu nějaká pomůcka, nějaký návod?
2: To bych řekl, že to je to umění par excellence, to umění žít. A naštěstí písmo přichází na pomoc a nabízí určité konkrétní klíče. Tak především takovou pravou moudrost můžeme poznat podle plodu. A toto kritérium rozlišování nabízí Jakub, nebo autor Jakubova listu v 3. kapitole. Moudrost sůry, čili ta dobrá autentická moudrost, se projevuje mírností, pokojem, dobrem. Zatímco ta falešná moudrost, zdánlivá, se projevuje závistí, přetvářkou, hněvem, zmatkem, nepokojem, svárem. Možná to ocituji, je to velice krásný a přitom srozumitelný text. Kdo je mezi vámi moudrý? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, který dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svářlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost sůry, ale moudrost přízemní, živočišná, ďábelská. Moudrost sůry je především čistá, dále míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Takže podle plodu můžeme poznat, zda se jedná o pravou boží moudrost nebo ne.
3: Ze všeho toho, co se doteďka říkáme, to vypadá, že ta moudrost je skutečně něco strašně zásadního právě pro ten praktický život. Jak teda v té moudrosti růst, jak ji nějak hledat, jaký jsou cesty k tomu, abychom prostě se stávali moudřejšími. Zdá se třeba, co se týče poznání božích pravd, že Pán Bůh může dát ten dár, tu vlitou moudrost, o které jsme mluvili u některých těch mystiků. Ale pokud je to jedna ze základních cností, o které máme i usilovat, jak nám říká zase katechismus třeba, tak zřejmě je to nějak možné, že něco k tomu musíme nějak přidat, jo? Že to není jenom to, jestli mi Pán Bůh vlije nebo nevlije, ale že něco musím pro to dělat já. Jsem tak nějak hledala v písmu, kde jsou prostě nějaké zásadní postoje nebo cesty, jak k té moudrosti přijít, nebo jak může růst v našem životě. Zdá se mi, že jednu jsem našla v knize Moudrosti 6.17, kde se říká, počátkem moudrosti je upřímná touha poučit se. Počátkem moudrosti je upřímná touha poučit se. Takže vlastně jinými slovy, počátkem moudrosti je mít nějaký žibec pokory, vědět, že všechno nevím, že něco taky potřebuju získat a možná hodně toho potřebuju získat. Možná takový úplně protiklad tady toho postoje vnitřního čteme třeba v Evangeliu podle Jana, jak je tam ta debata nad uzdravením toho nevidomého od narození a vlastně ti farizeové tam říkají v jednom místě tak docela arrogantně pořád, my víme, že tento člověk je hříšník a mluví o Ježíši Kristu. Vlastně o tom, o kterém oni studovali, měli prostudovanou celou Bibli a nepochopili, že je to Boží syn, ten, kterého Bůh poslal. Přičemž celé písmo ukazovalo na něho, jak on tam sám potom říká s bolestí, že nepochopili úplně to nejzákladnější v tom. A to si myslím, že nebyl problém jenom jejich, že se to může stát každému z nás. A že tady ten diskriminant, ten rozlišovací moment je právě v tom, jestli má člověk ten ždibec pokory, té ochoty poučit se, aby Pán Bůh tu moudrost mohl dávat různými kanály potom už.

0: pokora, otevřenost, hledání, touha, to vidím zrovna tak jako základ, jako počátek. Člověk může mít spoustu životních zkušeností, i bohatých, může být už velmi zkušený, protřelý životem a přitom ani takovému člověku, kterému je třeba 80, 90, by neměla chybět pokora, otevřenost, znovu a znovu prosit Boha, Bože, ty sám mě uč, ukazuj, co dělám špatně, ty sám mě prostě veď, dávej svoji moudrost. To je právě ten biblický model, ten ideál pro každého z nás. No a že se tato moudrost boží dobrá, která plodí dobré věci, asi sotva a těžko najde u televize při sledování dlouhých, nekonečných televizních seriálů, to je asi nabílední, respektive při dlouhém posedávání u půl litra v hospodách, to je také zjevné. Jak v té hospodě, tak u televize nebo u počítače můžeme čerpat spíš tu moudrost, která nebude zrovna boží většinou. Tu moudrost, která je spíš hloupostí, která se vnucuje, která je vtíravá a o které mluví také kniha Přísloví. Teď cituji. Paní hloupost je halasná. Sedá u vchodu svého domu a volá na kolem jdoucí, kteří jdou po přímých cestách. Kdo je prostoduchý, ať odbočí sem. Ale on neví, že je tam říše stínu a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala. Přísloví 9. kapitola 13 až 18.
1: Já mám od dětství velice ráda ten příběh mladičkého krále Šalamouna, jak on tam prosí o moudrost nebo o to vnímavé srdce. Možná bychom si ho mohli vlastně i přečíst, trošičku se do něj zaposlouchat znovu. V Gibeonu se Šalamounovi ukázal v noci ve snu Hospodin a Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Šalamoun odvětil, ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě, se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Tak dál a tak dál. Tam potom je ta odpověď. Panovníku se líbilo, že Šalamoun žádal o tuto věc a Bůh mu řekl, protože si žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství. Ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe moudrost při soudním jednání. Hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepostane nikdo podobný. Dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny a tak dál. Mně se tam zdá, že jako kdyby Pán Bůh byl úplně nadšený z té prosby toho Šalamouna. Že to byla prostě trefa do černého. A jak mu říká, dokonce tím nadšením dám ti i to, o co si nežádal, o co většina lidí žádá. Přidám ti tohle ostatní, protože je to to podstatné. Možná něco v tom smyslu, jak potom říká Ježíš v evangeliích, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.
0: Já se přiznám, že mě tento text taky fascinuje už několik let. A vidím jako krásně to, že ten Šalamoun vlastně vidí jako prioritu hledání a získání moudrosti od Boha. On se mohl konec konců inspirovat starci, těmi lidmi, kteří už měli nějaké zkušenosti v životě, a tento mladičký král ví a už ve svém mládí vlastně rozpoznává, že pouze od Boha je možné dostat tu pravou moudrost. Zkušenosti od lidí jsou dobré, ale i Bůh může v vozovkách má zasahovat znovu a znovu, má dávat znovu a znovu tu svoji moudrost. Protože i platí, že ty lidské příběhy jsou často velice spletité a obsahují různé šedé zóny, nepřehledné, nepochopitelné, které se jen tak nedají vlastně rozluštit lidským rozumem. A v Novém zákoně vlastně vidíme podobný postoj učenlivosti, a sice u učedníků, kteří se znovu a znovu učí u samotného Krista, jak správně žít, jak žít moudře. A v Novém zákoně vlastně samotný Kristus vystupuje jako boží moudrost. V něm máme všechno. Všechno to nejdůležitější, co potřebujeme pro svůj život, tu veškerou moudrost, jak se říká v listu Korinťanům, 1. Korinťanům 1.30. On, čili Ježíš Kristus, se nám stal moudrostí od Boha. Spravedlností, posvěcením a vykoupením. Moudrostí. Čili v něm nacházíme všechno to, co potřebujeme k životu, abychom žili dobře s Bohem plodně pro druhé. A konkrétně se můžeme učit od Krista tím, že čteme jeho evangelia, že je čteme před Boží tváří, čili v modlitbě, že nasloucháme jeden druhému, že nasloucháme těm lidem, kteří žijí skutečně s Bohem.
1: Takže určitě se dá říct, že hlavním, úplně hlavním pramenem moudrosti je vlastně život s Kristem. Dokonce i to, co jsem vzpomínala před chvílí, to hledejte nejprve Boží království, všechno vám bude přidáno, tak se mi vybavilo, že třeba v pravoslavné církvi nebo ve východních církvích, když řeknou Boží království, tak to berou skoro jako synonymum Ducha svatého, neboli toho, skrze něhož Kristus je živý v našich srdcích přítomný. Zase jako kdybychom, chceme-li prosit a moudrost, měli prosit hlavně o Ducha Kristova, o Ducha svatého, aby nás zevnitř poučoval, aby z nás vlastně dělal ty Kristovy učedníky.
0: Konec konců ve Starém zákoně u Izajáše máme jako dar Ducha svatého moudrost, mimo jiné. Duch svatý dává moudrost, rozum. Ano, přesně tak.
1: A zřejmě, abychom ji teda neodpuzovali, je potřeba mít to ucho učedníka, že jo, vstoupit a nikdy nevystoupit z toho vztahu učednictví s Kristem. Možná k tomu patří ještě i ta druhá taková parketa, protože on mluví i skrz tělo Kristovo, mluví skrz lidi, které už dřív nějak naplnil svou moudrostí, které nějak proměnil, které provedl už těmi svými cestami, jsou kousek napřed. Možná o tom mluví už Starý zákon, někde v knize Přísloví, nebo kde jsem se dočetla, najdeš-li člověka moudrého, rozumného, vysedávej u jeho dveří, jako nedej mu pokoj, vlastně něco v tomhle smyslu. A byť takových lidí je možná málo dneska, tak si myslím, že je to veliký dar, když se někdo takový vyskytne v našem okolí a že skutečně stojí za to, aby člověk nejenom třeba popojel pár kilometrů a popovídal se s člověkem moudrým, nebo když má tu možnost, skutečně vysedával u jeho dveří a nasával tu moudrost těch božích cest, kterou tenhle člověk už nějak víc uchopil právě proto, že s Kristem žije třeba díl než my nebo nějakým poctivějším způsobem než my.
0: Jako další cestu bych viděl i čtení knih právě o těchto moudrých lidí. Naštěstí dnes máme nepřeberhnou nabídku takových hodnotných publikací a to je vlastně taková docela snadná a relativně dostupná cesta, no, jak získávat tu moudrost Kristovu.
1: Je pravda, nám, když jsem studovala spiritualitu, tak nám říkali ti naši profesoři v Římě takovou zajímavou věc, ať dáváme přednost třeba původním spisům mystiků nebo svědců, než různým komentářům o nich. Že to je takový rozdíl, jak řekl jeden kazatel, jako když máte řízek čerstvý z pánvičky nebo řízek z mrazničky. Že substance je stejná, ale ta stravitelnost je úplně jiná. A je to něco, co potom opravdu dělá dobře naší duši a posouvá nás to dál, oslovuje toto srdce. Možná bychom úplně na závěr mohli společně si přečíst jednu takovou prosbu o moudrost a přečíst si v modlitevním duchu. Je to pasáž, kterou často sama se modlím třeba jako novénu, že si modlím 9 dní po sobě, když prosím právě v nějaké konkrétní věci Pána Boha o světlo. Už jsem to i doporučila leckomu. Myslím, že to každý z nás může zkusit, protože často jsme na různých takových křižovatkách nebo jinými slovy, té moudrosti není nikdy dost. To je boží. Takže moudrost, kniha moudrosti, 9. kapitola. Můžeme se to i nějak společně pomodlit. Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti si vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým si dal vzniknout, a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s upřímnou duší. Daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj mne z počtu z těch, kdo ti slouží. Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký a krátkého věku, který jen málo chápe právo a zákony. I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic. S tebou je moudrost, která zná tvoje díla a byla při tom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím, a co je správné podle tvých přikázání. Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, aby byla se mnou a pracovala, abych poznal, v čem máš zalíbení. Ona ví všechno a rozumí všemu, rozvážně mne povede v mém konání a zachová mne ve své slávě. Potom ti budou příjemné mé skutky, spravedlivě budu soudit tvůj lid. Neboť pozná vůbec člověk Boží záměry a dovede si představit, co je vůle Hospodina? Myšlení nás smrtelníků je nedokonalé a naše uvažování pochybné. Stěží postihujeme to, co je na zemi, s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá, co je na nebesích? Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost a z výšin mu neposlal svého svatého ducha? Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu a naučili se tomu, co se ti líbí. Jen moudrost je zachránila.
2: Skončil pátý díl cyklu Křesťanské ctnosti. Jeho autory jsou Kateřina Lachmanová
3: a páter Angelo Scarano. Slyšeli jste jejich zamyšlení nad moudrostí.
2: V šestém díle cyklu se budeme věnovat spravedlnosti.
3: Na setkání se těší vaši průvodci pořadem Kateřina Trmačová
2: a Pavel Smolek z pražského studia Christian.

0: Ahoj holky, ahoj kluci. S 11. hodinou nedělní je tu opět vaše oblíbené Proglaso. Dnes
1: s Tamčou
0: a Joškou.
1: S Tamčou klasicky, s Joškou opět po čase. To jsem ráda, že jsi tady.
0: Já taky, těšil jsem se.
1: Já taky. Můj milí, co dnes pro vás všechno máme? No, bude to stejné jako vždy. Co nás trošku zaskočilo, bylo to, že jsme dostali málo odpovědí do soutěže. V podstatě nám odpověděli sourozenci Baričiakovi, Vašík s Eliškou. Tak si říkám, prázdniny ještě nezačaly? Třeba děti někde byly vyjeté? Je to možný, že jo?
0: Ano, ano. Přečteme si ale i tak vaše odpovědi. První otázka zněla, jaké bylo původní zaměstnání Petra a Ondřeje? A správně jste odpověděli, že rybáři.
1: Tak, druhá otázka, jakému řemeslu byl vyučen Pavel? Byla to výroba stanů. Václav nám Baričiak tady našel i úryvek z knihy Skutku apoštolů a tam bylo. Potom odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo a teď to zazní, dělali stany.
0: Třetí otázka. Ve Skutcích apoštolů se mluví o jednom Koželuhovi. Měli jste zjistit, jak se jmenoval, no a správně jste odpověděli, že se jmenoval Šimon.
1: Tak a čtvrtá otázka. Jaké je podle tebe nejzvláštnější povolání v Bibli? Vašík Baričiak napsal, že kněz Zachariáš, Eliška Baričiaková napsala nejzvláštnější povolání měl Jan Křtitel. Hlásal Boží slovo, žil v poušti, nosil oděv z velbloudí srsti a živil se kobylkami a medem.
0: Opravdu zajímavé. Tak Tamčo, vylosuji jednoho ze dvou soutěžících.
1: Tak,
0: bude to teda náročné.
1: Zavřu oči a budu dělat ententíky, dva špalíky. Pum, tak Eliška Baričiaková.
0: Gratulujeme.
1: Super, Eliško, gratulujeme.
0: Můžeme si představit dnešní okruhy, ve kterých budeme soutěžit. Tak máme tu klasicky nedělní liturgii.
1: Potom jaké bylo jeho povolání.
0: Pak prorok Daniel.
1: A cizí slova v písmu.
0: A samozřejmě si přečteme i dnešní SMS otázku, kterou budeme průběžně opakovat, ale zní takto. Čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví? Čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví?
1: A vy nám můžete odpovídat buď SMS-kami na číslo 775 132 132 anebo mailem na adresu živě@proglas.cz.
0: A volat můžete na číslo 739 850 345 739 850 345. Ještě než zvedneme prvního volajícího, tak si pustíme první písničku.

0: To byla naše první písnička a my už bereme prvního volajícího. Ahoj, tady Jožka a Tamča. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Vašík Bariček z Valašského Meziříčí, 14 let.
0: Ahoj Vašíku, rádi tě slyšíme.
2: Ahoj.
0: Jaký okruh si vybereš jako první?
1: A mohl bych prosím zopakovat okruhy?
0: Jistě, máme tu nedělní liturgii, potom jaké bylo jeho povolání, proroka Daniela a cizí slova v písmu.
1: Tak nedělní liturgii, prosím, za 5 bodů.
0: Za 5 bodů, dobře. Ve Skutcích apoštolů se mluví o helénistech. Kdo to byli? Za A, ti, kteří každou větu začínali slovem hele, nebo za B, ti, kteří mluvili řecky nebo pocházeli z Řecka, nebo za C, příslušníci saducejské strany, a nebo za D, ti, kteří věřili v Boha

0: Za D, ti, kteří věřili v Boha, ale nevěřili v Krista.
1: Ti, kteří věřili v Boha, ale nevěřili v Krista?
0: Tak to je bohužel špatně. Byli to ti, kteří mluvili řecky nebo pocházeli z Řecka.
2: No nevadí, Vašiku, aspoň se taky něco dozvíme, že jo? Tak pojď si vybrat něco dalšího. Máme tady, jaké bylo jeho povolání, to je o různých lidech, anebo proroka Daniela, anebo cizí slova v písmu.
1: Jaké bylo jejich povolání, taky za 5?
2: No, dneska si vybíráš těžké otázky. Elimas, který na Kypru útočil na Pavla s Barnabášem, byl za A kouzelníkem, za B knězem v chrámu boha Dia, za C stříbrotepcem, anebo za D rabínem v synagoze. Kým byl, nebo kdo byl Elimas? Jaké bylo jeho povolání? Kouzelník, kněz v chrámu, stříbrotepec, rabín v synagoze. To jsou těžké otázky.
1: Mohl bych prosím ještě zopakovat tu otázku?
2: Elimas, který na Kypru útočil na Pavla s Barnabášem, byl. A ty máš určit kým.
1: Kouzelník?
2: Ano, přesně tak, byl kouzelník.
0: Správně.
2: Jsi dobrý.
0: Aspoň jedna otázka vyšla.
2: Tak jo. Vašiku, děkujeme taky, že jsi nám odpověděl do soutěže. Dneska jsme vylosovali sestru, ale já myslím, že se doma rozdělíte. Oslavíte společně.
1: Mohl bych předávat, prosím?
0: Určitě.
1: A ještě bych rád pozdravil otce Pavla, otce Sláva, všechny, kdo poslouchají a vás do proglasu.
2: Moc děkujeme.
3: Dobrý den, tady Eliška Verčáka.
0: Ahoj Eliško, jak se máš?
3: Jo, dobře.
2: No, dobře, vyhrála písemnou soutěž.
0: Tak pověz, jaký první okruh si vybereš?
3: Jaké tam máte?
0: Nedělní liturgii. Jaké bylo jeho povolání? Prorok Daniel anebo cizí slova v písmu?
3: No, tak třeba nedělní liturgii a dáme za 5 bodů. Zkusíme.
0: Dobře. Jeden z mužů, kteří jsou jmenováni ve skutcích, byl Mikuláš. Proselita. Co to znamená? Že prošel Ita, což byla zkratka pro Jeruzalém, doputoval až do Jeruzaléma? Nebo byl to jeden z kněží v jeruzalémském chrámu? Nebo za C Římané mu udělili čestné občanství? A nebo za D byl původně pohanem, který uvěřil v Boha?
3: No, peklitá otázka, můžu prosím ještě jednou zopakovat.
0: Jeden z mužů, kteří jsou jmenováni ve skutcích, byl Mikuláš. Proselita, co to znamená? Za A, že prošel Ita, což byla zkratka pro Jeruzalém, to znamená doputoval až do Jeruzaléma. Nebo za B, byl to jeden z kněží v jeruzalémském chrámu. Nebo za C, Římanému udělili čestné občanství. A za D byl původně pohanem, který uvěřil v Boha.
3: Za D.
0: Správně.
2: Tak Eliško, kam se podíváme spolu? Jaké bylo jeho povolání, na proroka Daniela anebo na cizí slova v písmu?
3: Tak třeba prorok Daniel dáme taky za 5 bodů.
2: Eliška je statečná. Tak Eliško, dobře poslouchej. Jak byli potrestáni Danielovi přátelé za to, že se neklanili zlaté soše? Buď byli uvrženi do ohnivé pece, nebo byli natahováni na skřipec. Také mohli 100krát napsat budu se klanět zlaté soše, anebo byli předhozeni hladovým šelmám. Jak byli potrestáni Danielovi?
3: Byli vhozeni do ohnivé pece.
2: Co uděláme s výhrou, Eliško? Ukládáme jako vždy?
3: Jo, uložíme.
2: Tak uložíme. Jožka, už se tě ptal, jak se máš. Já se tě zeptám, co tě čeká dnes?
3: No, budu se balit na inter.
2: Jej,
3: a...

0: No a asi budu ještě dělat věci do školy, takže.
1: Tak my ti popřejeme krásný zbytek neděle, ještě můžeš taky někoho pozdravovat.
0: Já bych chtěla pozdravit všechny, kdo poslouchají Marušku a Anešku a vás do Proglasu a taky popřát všem pěknou neděli.
2: Děkujeme. Moc děkujeme a vyřizujeme. Měj se krásně.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Jak to tam vypadá?
2: Zatím nikdo, takže si zopakujeme dnešní SMS otázku. Čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví? Čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví?
1: Odpovědi můžete psát SMS-kou 775-132-132 a nebo na mail živie@proglas.cz.
2: A už bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
3: Tady Eliáš Loveček.
2: Ahoj Eliáši, kolik je ti let?
3: 7.
2: 7 let. Tak jaký okruh si vybereš?
3: Mariánní liturgie.
2: A za kolik bodů?
3: Za 3.
2: Tak pojďme na to. Dám ti otázku. Filip si v dnešním evangeliu přál, aby jim Ježíš ukázal za A otce, za B zázrak, anebo za C svou moc.
3: To první.
2: Otce, viď, je to správně.
1: Tak když ses tak zahřál, tak pojďme dál. Budeme z čeho vybírat? Jaké bylo jeho povolání? Nebo prorok Daniel, anebo cizí slova v písmu?
3: Opakovat.
1: Můžeš si vybrat ze 3 okruhů. Jaké bylo jeho povolání někoho náhodného? Nebo prorok Daniel, anebo cizí slova v písmu?
3: Tak prorok Daniel.
1: Za kolik bodů, Eli?
3: Za 2.
1: Za 2. Tak poslouchej. Čím byl Daniel? Buď mohl být obchodníkem, nebo za B pastýřem, a nebo královým poradcem. Čím byl Daniel?
3: Poradcem.
1: Výborně, byl poradcem. Co uděláme s výhrou, Eliášku?
3: Ukládáme,
1: zapisuju.
2: No a i tebe se zeptáme, jak se dnes máš, co chystáš na neděli.
3: Asi půjdeme na procházku.
2: Kam půjdete?
3: Ještě nevím.
1: Někam do přírody určitě, když je tak krásně, že jo? Eli?
2: Slyšíme se?
3: Ano.
2: Tak nám příště řekneš, tak, kam jste šli a jak se ti tam líbilo.
1: Tak můžeš někoho pozdravovat.
3: Takže babičku, dědu, všechny, kdo poslouchají, Františka, Česka, Pavla Herajna, Aničku Herajnovou, Magdalénu Housličkovou a vás do Proglasa a všechny lidi na celý země koule.
1: Jsme tak naraz tady synchronizovaně povzdechli s Joškou. Ty o tebe krásné, Eliášku. Děkujem.
2: Děkujeme. Měj se moc krásně. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak to byl Eliášek. No a těšíme se, kdo zavolá další z našich známých i nových volajících. Ahoj, tady Joška a Tamča.
4: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
2: Ahoj Magdo, rádi tě slyšíme. Pověz nám, kam se vypravíš jako první.
4: Máte ještě nedělní liturgii za 5 bodů?
2: To už nemáme, ale máme za 4, za 3, za 2, za 1.
4: No tak za 4.
2: Dobře, tak poslouchej. Jaký žalm cituje v druhém čtení apoštol Petr? Za A. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním?
4: Ano.
2: Tak dobře, je to správně.
1: Co se budem zdržovat, že Magdalenko? Tak a kam půjdeme dál? Mám ti zopakovat okruhy?
4: Ano, prosím.
1: Tak, jaké bylo jeho povolání? Nebo?
4: Tak jo.
1: Tak jo? No, ty to dneska budeš. Hákem, za kolik bodů? To mám i za pět.
4: Tak za pět.
1: Zkusíš, dobře.
4: Ano.
1: Apoštol Petr bydlel v Jopě, v domě Šimona, kde byl námořníkem nebo vojákem římského vojska. Mohl být také obchodníkem s látkami, anebo byl koželuhem. Apoštol Pavel.
4: To je prosím koželuh.
1: Koželuh to je člověk, který zpracovává kůže.
4: Prosím, ještě jednou děkuji a prosím ještě jednou opakovat.
1: Takže, kým byl apoštol Petr, když bydlel v domě Šimona? Mohl být námořníkem, mohl být vojákem římského vojska, obchodníkem s látkami a nebo tím koželuhem? Zkus se přenést do té doby.
4: Byl rybářem.
1: To nebylo ani v nápovědě. Zkus vybrat z nápovědy. Zkus střelit. Tak, námořník, voják římského vojska, obchodník s látkami nebo koželuch?
2: Já akorát tady, jestli ta otázka není položena trošku jinak. Apoštol Petr bydlel v Jope v domě Šimona, který byl ten Šimon.
1: Máš pravdu, já to čtu špatně. Takže všechno beru zpátky, Magdalenko, ještě, že tady mám toho Jošku. Omlouvám se. Mi to tady totiž vrtalo taky hlavu, že je to divné. Čtu si to znovu. Takže ještě jednou. Kým byl ten Šimon, ne? Apoštol Petr. Jsem ale popleta. Tak znovu říkám. Kým byl Šimon, u kterého bydlel apoštol Petr v Jope? Buď byl námořníkem, vojákem římského vojska, obchodníkem s látkami nebo koželuhem?
4: Koželuhem.
1: Přesně.
2: Správně.
1: A omlouvám se ti za ten zmatek.
2: Patří ti vítězná znělka.
1: Uložíme?
4: Ano, prosím.
1: Zapisujem. Tak jsem se tady do toho zamotala teda pěkně. No, tak Magdalenko, říkal Bráška, že asi půjdete na procházku, ještě netuší kam. Ty tušíš?
4: No, já tuším. On si přeje strašně do pralesa, aby jsme s mami, teda ne do pralesa. No, on je to prales. Tady v Letňanech máme takovej les, kterýmu se říká prales. Takže on tam chtěl jít, Eliáš, ale protože s maminkou jsme minulý léto chodili klidně i 7 kilometrů, tak chce zase jít 7 kilometrů.
1: To se vám
4: ale
1: nechce.
4: Já doufám, že to nevíte, nebo jenom taková kratička procházka, protože 7 kilometrů to je na celý odpoledne.
1: To teda. Někdo by to šel celý den. Tak jo, Magdalenko, chceš taky pozdravovat někoho?
4: Všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa, Pavla, Madlenku, vás, Aničku Herajnovou, Petra a úplně všechny, Mašlíke.
2: Tak moc děkujeme, všechny pozdravy vyřizujeme a těšíme se na příští týden zase naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Tak čekáme, kdy nám zavoláte na číslo 739 850 345 a vidím, že telefon už zvoní. Ahoj, tady Joška a Tamča.
5: Dobrý den, tady je Stolovečková, je mi 12 let.
2: Ahoj Eliško, rádi tě slyšíme. Rovnou se tě zeptám, do jakého okruhu dnes zavítáš?
5: Nedělní liturgie za 4 body.
2: Tak pojďme na to. V čtení ze skutků apoštolů byla řeč o ustanovení prvních. A teď čeho? Za A kněží, za B jáhnů, anebo za C členů ekonomických rad farnosti.
5: Prosím, ještě jednou.
2: V čtení ze skutků apoštolů byla řeč o ustanovení prvních. Za A kněží, za B jáhnů, za C členů ekonomických rad farnosti.
5: P.
2: Správně, byly to jáhni.
1: Ekonomickou radu farnosti jsem si představovala. Teď to máme teď ve farnostech. Tak jo, Aneško, Jožka tě přeštěla na Elišku? Slyšela jsem dobře? Haló?
5: Myslím si, že jo.
1: To je hezké. Tak povídej, kam se vydáme spolu? Doufám, že se to zase do toho nepopletu. Takže buď máme téma, jaké bylo jeho povolání, nebo prorok Daniel, anebo cizí slova v písmu.
5: Prorok Daniel máte za 4 body?
1: Mám. Tak čtu. Jaké známé rčení pochází z knihy proroka Daniela? Za A. Umývat si nad něčím ruce. Za B. Kolos na hlíněných nohou. Za C. Lámat chléb. A nebo za D. Mít hlad jako lev. Jaké známé rečení pochází z knihy proroka Daniela?
5: A ještě jednou prosím, aby nápověďte.
1: Umývat si nad něčím ruce. Nebo kolos na hlíněných nohou. Za D. Lámat chléb. Za C. A za D. Mít hlad jako lev.
5: No, tak si typně to mít hlad jako lev.
1: Je to kolos na hlíněných nohou.
2: Ale to vůbec nevadí, vyšla alespoň jedna otázka. Takže body se ti přičítají.
1: Tak a ty nám řekni, jak se máš dneska.
5: Mám se dobře.
1: Máš se dobře, co tě čeká příští týden?
5: No, asi se učit.
1: I Danáčku. A tak se zeptám, učíš se ráda?
5: No, jak to? Například mám hrozně ráda matematiku. Potom se někdy mě ráda učím třeba angličtinu.
1: Jsi šikovná na matiku, to mě moc nebavilo teda.
2: Mě taky ne.
1: Mě spíš bavily ty jazyky. To jsi šikovná. Aneško, ty bys chtěla někoho pozdravovat?
5: No tak, asi Madlenku, dědu druhýho dědu, Marušku a Elišku, všechny, kdo poslouchají vás, Věrku a Václava, babičku, druhou babičku a Vojtu, Pavla, Petra, Aničku a všechny, kdo poslouchají.
1: Tak moc děkujeme.
2: Vyřizujeme. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
5: A tátu.
1: Jo, tát, no samozřejmě.
2: Na toho nesmíme zapomenout.
1: Tak
2: ještě předtím, než si pustíme druhou písničku, je tu prostor pro vás na čísle 739 850 345. A bereme dalšího volajícího. Ahoj, kdo se k nám dovolal? Halo, halo?
6: Tady je Benedikt Loveček.
2: Ahoj, Benedikte, kolik je ti let?
6: 9.
2: 9 let. Tak pověz, jaký okruh si vybereš jako první?
6: Máte nedělní liturgii?
2: Samozřejmě, ale už jenom za 3. Máme. Tak pojďme na to. Jak mluví Ježíš v dnešním evangeliu o svém nebeském otci? Za A. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Nebo za B. Není syna nad otce, není otce nad syna. A nebo za C. Já jsem v otci a otec ve mně.
1: Ne. Halo, halo, říkal C?
6: Ne.
2: Říkal jsi...
1: Nám se to seká, ještě jednou.
2: Ještě jednou, prosím.
6: Ne.
1: Ano.
2: C, je to správně, ano, ano.
1: Jsme slyšeli vždycky, že jenom to je. Tak jo. Benedikte, kam dál?
5: Zopakovat, prosím.
1: Jaké bylo jeho povolání, nebo prorok Daniel, anebo cizí slova v písmu?
5: Prosím, ještě jednou.
1: Buď můžeš vybírat, jaké bylo povolání nějakého člověka, z písma, potom prorok Daniel, anebo cizí slova v písmu.
6: Tak prorok Daniel.
1: Za kolik bodů?
6: Kolik máte?
1: Všechny. Můžeš si vybrat.
6: Tak za dva.
1: Tak poslouchej. Daniel sloužil u několika králů. Jak se jmenoval nejvýznamnější z nich? Buď to mohl být za A král Šalamoun, nebo za B král Ramzes, anebo za C Nabuchodonozor. Jak se jmenoval nejvýznamnější z králů, u kterých Daniel sloužil? Šalamoun, Ramzes, Nabuchodonozor.
6: Prosím ještě jednou ty otázky. Ne tu jako...
1: Jak se jmenoval nejvýznamnější z králů? Jo, takže buď Šalamoun, Ramzes, anebo Nabuchodonozor.
2: Nabukadnezar?
1: Tak někdo čte, tak někdo, tak máš pravdu, je to za C. Mm-hmm. Můžeme pustit znělku. Co uděláme s tvou výhrou, Benedikte? Ukládáme.
2: A tak, i tebe se zeptáme?
1: Tak třeba mě by zajímalo, co baví tebe. Aneška říkala, že má ráda matiku a třeba angličtinu. Co baví tebe za předmět? Tělocvik. Ne?
6: Jo.
1: Že jo, já jsem si to myslela. A jaký máš rád sport, Benedikte? Co tě baví?
6: Judo.
1: Judo? To je dobré. A ty chodíš do juda?
6: Ano.
1: Tak to je hezky, to se těšíme. Ještě někdy uvidíme na nějaké fotce v kimonu. Tak jo, koho bys chtěl pozdravovat?
6: Babičku a Vojtu Dorataj, dědu a tetu do Třebonína, všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasu a druhýho dědu.
2: Moc ti děkujeme.
1: Děkujeme, měj se moc hezky, taky vám přejeme krásný zbytek na všem.
2: Ahoj. A my vám posíláme další písničku. Tato se jmenuje Pláva kočka.

0: Dozněla nám druhá písnička a my už přijímáme další hovor. Ahoj, tady Joška a Tamča, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, já jsem Adélka Zdráhalová z Opavy, mám 8 let.
0: Ahoj Adélko, voláš poprvé?
1: Ano.
0: No teda, tak ahoj. Prosím tě, poprosíme tebe, nebo maminku, nebo tatínka, aby nám poslali tvoji adresu na e-mailovou adresu živě@proglas.cz pro případ, kdybys vyhrála, a taky proto, aby se ti ukládaly body do celoroční soutěže Proglasa.
2: My tě vítáme. My tě vítáme, Adélko. Tak ať to vaši zvládnou, no a Joška už ti nabídne první otázky.
0: Tak jaký okruh si vybereš? Chceš to zopakovat?
1: Ne, my ho máme napsali.
0: No teda.
2: Jsme připravení.
0: Tak povídej.
1: Asi nedělní liturgie za jeden bod.
0: To je dobrá volba. Tak já ti přečtu otázku, ano? Doplň úryvek z dnešního evangelia. V domě mého otce je mnoho, za A dobytka, za B příbytků, za C přípitků. V domě mého otce je mnoho, buď to dobytka, nebo příbytků, a nebo přípitků.
1: Až za B.
0: Správně, příbytků.
2: Přesně tak, Adélko. A co si vybereš dál? Který okruh otázek?
1: Třeba prorok Daniel, taky za jeden bod.
2: Dobře. Tak poslouchej. Daniel je znám tím, že přežil za A křižování, za B důchodovou reformu, nebo za C pobyt ve Lví jámě. Čím je znám David, co přežil? Ukřižování, důchodovou reformu, nebo pobyt ve Lví jámě?
1: Za C.
2: Přesně tak. A já se, Adélko, hned zeptám, vždy poté, když se nám dovoláš po soutěži, tak se ptáme, co bys chtěla s tou výhrou. Buď jim můžeme něco malého poslat, anebo si uložíš body do další soutěže.
1: Asi něco malinkatýho pošla.
2: Takže pošleme, jenom potřebujeme tu tvou adresu na ten mail, jo? Super, Adélko, my máme velkou radost, vítáme tě v tady té naší rodině Proglasa a já doufám, že nám budeš volat častěji, co říkáš? Dneska jsi to zvládla doslova na jedničku, jo, jo, jo. Tak Adélko, co bychom se tě zeptali, co ty máš dneska v plánu ještě na zbytek neděle?
1: Tak odpoledne půjdeme za mojí malou sestřenickou. Možná, že půjdeme na malinkatou procházečku. Budeme se koukat na pohádku. Budu cvičit na klavír. A možná, že ještě si budu malovat.
2: Jsi šikovná, ty umíš hrát na klavír?
1: Ano.
2: A chodíš do nějaké základní umělecké školy?
1: Ne. Teda ano.
2: Ano, to jsi teda šikovná. Adélko, tak pozdravovat chceš někoho?
1: Já bych chtěla pozdravovat otce Kana, Jahna a všichni, kdo tady to poslouchají.
2: Budou mít určitě radost.
0: To ano. Moc ti děkujeme.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Pochodanou.
0: A my si zopakujeme dnešní SMS otázku, která zní, čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví. Čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví.
2: Odpovědi nám pište SMS-kami 775-132-132 nebo mailem živě@proglas.cz.
0: A vidím, že náš telefon se dnes opravdu nezastaví. Beru dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
1: Dobrý den, tady Valentín Petnařík.
2: Ahoj, Valentínku.
0: Ahoj, kolik je ti let?
1: 7.
0: 7 let. Jaký okruh si vybereš jako první?
1: Máte nedělní liturgii za 4 body?
0: Tak to už nemáme, ale máme za 2 nebo za 1.
1: Ani za 3 ne, jo?
0: Za 3 ne.
1: No tak teda za 2.
0: Tak teda za 2 dáme, jo? Dobře, poslouchej. Doplň výrok z dnešního evangelia. Ať se vaše srdce za A nedrtí, za B nechvěje, nebo za C... Správně, nechvěje.
2: Se Valentínce ani nezachvěl. Jasně odpověděl. Tak a jaký další okruh bude? Kam se podíváme? Chceš zopakovat?
1: Jo, prosím, jo.
2: Tak jaké bylo někoho povolání, nebo prorok Daniel, anebo cizí slova v písmu?
1: Cizí slova v písmu za 3 body, prosím.
2: Za 3 body. Tak já ti tady dám. Jak oslovila Marie Magdalská vzkříšeného Ježíše? Buď mu řekla Rabuni, nebo mu řekla Ave, a nebo salve. Jak řekla, jak ho oslovila Marie Magdalská vzkříšeného Ježíše, když doběhla k hrobu, tam někdo neležel a najednou uviděla proti sobě člověka a ona si ho nejdřív spletla se zahradníkem. A když na ní promluvil, co mu řekla? Rabuni, ave nebo salve?
1: Tate?
2: Řekla mu rabuni, učiteli, mistře. Aspoň si to budem pamatovat, Valentínku. Jo?
1: Mm-hmm.
2: Tak. Valentínku, jak ty se máš dnes?
1: Dobře.
2: Máš se dobře. A ty máš na dnešek ještě nějaký plán na odpoledne?
1: Pojdeme na oslavu s kamarádem.
2: Kamarád slaví narozeniny?
1: Jo.
2: Tak to bude krásné, máš pro ně nějaký dárek?
1: Mm-hmm.
2: Tak to neprozrazuj, kdyby náhodou poslouchal. Koho bys chtěl pozdravit?
1: Všechny, kdo poslouchají, vás do Proglasa a ještě tatínka třeba.
0: Tak to bude mít radost. My ti moc děkujeme, že jsi zavolal, rádi jsme tě slyšeli, no a uslyšíme se zase příští týden. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak připomínáme telefonní číslo 739 850 345. Proglasuje tu pro vás, ještě necelých 10 minut máte možnost volat sem do studia. Dnes s Joškou.
2: A s Tamčou.
0: A vidím dalšího volajícího, tedy slyším. Ahoj, kdo tam?
3: Ahoj, kdo tam?
0: Halo, halo.
1: Tady je Bernadetka Lovečková.
0: Bernadetka, ahoj. Kolik je ti let?
1: 5 let.
0: 5 let, no tak to už seš veliká. Tak jaký okruh si vybereš na otázku první?
1: Opakovat.
0: Tak máme tu nedělní liturgii, tam už máme otázku jenom za 1 nebo za 2 body. Potom, jaké bylo jeho povolání?
1: Potom...
0: Tak dobře, dám... Za 2 body? No tak to seš odvážná teda. Tak pojďme na to. Který z apoštolů se ptal Ježíše na cestu? Byl to Petr nebo Tomáš nebo Ondřej?
1: Tomáš.
0: Správně, byl to Tomáš.
2: Výborně. A co dál, Bernadetko? Už jsi se rozmyslela, co bys chtěla další okruh? K kam se podíváme. Máme tu, jaké bylo jeho povolání, nebo si můžeme povídat o proroku Danielovi? Něco jednoduchého?
1: Ano.
2: Tak, co bychom tak jednoduchého ti dali? Tak jen, to bys mohla vědět. Tak, cizí slova v písmu. Hora, na které byl Ježíš ukřižován, se jmenuje Lebka, neboli hebrejsky, a teď schválně, jestli víš jak. Buď to může být Golgota, nebo to může být... No jasně, vůbec ani nebudeme hádat.
0: Vítězná znělka patří tobě.
2: Bernadetko, a co udělá bez výhru? Pošlem nebo uložíme?
1: Pošleme,
2: dobře, napíšu to tady.
0: Máme radost, že také můžeme udělat radost malým dárkem.
2: Přesně tak. Tak Bernadetko, my už jsme se ptali sourozenců na ledasco, tak já bych se tě třeba zeptala, s čím si nejraději hraješ? Máš nějakou oblíbenou hračku?
1: Šachy.
2: Ještě jednou?
1: Šachy.
2: Šachy?
0: Šachy.
2: To brďo, to snad ani není hračka už. A jde ti to, baví tě to hrát šachy?
1: Jo.
2: Jo, já myslela, že mi třeba řekneš, že máš nějakou panenku nebo kočárek a ty šachy na mě, no nazdar. A už stárnu asi.
0: Nebo mládneš, Tamčo, nebo mládneš. <Já nevím.
2: laughs> Tak Bernadetko, koho pak bys chtěla pozdravovat?
1: Tátu, maminku, Pavla Hrajina, Pavlovu maminku. Pápa.
2: Tak pápa, Bernadetko, máváme. Šachy, ale s hračkama. Tak co, no. Volá nám někdo? Nevolá nám teď nikdo?
0: Říká se dnes, že dnes děti dospívají daleko dříve. Už tu máme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
1: Ahoj, já jsem tady.
0: A naše nejmladší volající.
2: Ano, jak se máš, Eleonor? Jak se máš? Máš se dobře. Už se těšíš, až budeš s náma taky soutěžit?
1: Tak jo.
2: Jo, tak já se tě, schválně na něco zeptám, jo?
1: Jo.
2: Dobře, tak vyzkoušíme. Tak jak se jmenovala Ježíšova maminka?
1: Marina.
2: Oh, zahraj v znělku, prosím tě. Výborně. To bylo super. Koho bys chtěla pozdravovat?
1: Maminku, tátu a
2: všichni, kteří tě poslouchají. Ano, ty jsi úplně nejhodnější a gratulujeme ti dneska, že jsi poprvé vyzkoušela odpovědět a že to bylo správně. I znělku jsi zasloužila. Tak měj se moc hezky. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radost, jak nám ti posluchači rostou.
0: No jo, budeme mít už máme nového soutěžícího. Já ještě zopakuji SMS otázku, do které můžete ještě pár minut soutěžit. Čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví? Čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví?
2: A pokud si ještě nepamatujete naše číslo na SMS odpovědi, tak je to 775-132-132 anebo nám můžete napsat mail živie@proglas.cz, samozřejmě bez háčků.
0: A ještě na poslední chvíli stihneme jednoho volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
1: Eliška Zemková.
0: Eliška Zemková.
2: Anička?
1: Anička.
2: Anička.
0: Anička.
2: Zemková.
0: Anička.
2: Ano. Aničko, kolik je ti let, prosím?
1: Pět.
0: Pět let.
2: Už jsi k nám volala?
1: Dvakrát.
2: Ty jsi šikovná.
0: No teda.
2: Hej brďo, vidíš to?
0: To už jsi pravidelná volající, takže se tě zeptáme, jaký první okruh si vybereš?
1: poprosím nějakou lehkou otázku?
0: Tak jo, tak tam dáme něco lehkého. Tak, teda... No, ale já tady dám z cizích slov v písmu a zeptám se tě. Ježíš je označený slovem pomazaný. Jak zní toto slovo odvozené z řečtiny? Za A. Kristus, za B. Olejus, nebo za C. Beránek Boží? Ježíš je označený slovem pomazaný. Jak zní toto slovo odvozené z řečtiny? Za A. Kristus, za B. Olejus, nebo za C. Beránek Boží?
1: Kristus?
0: Správně, je to Kristus.
2: Výborně. No a Aničko, taky mám vybrat něco lehkého?
1: Jo, lehkého.
2: Tak možná, že toto si myslím... mi připadne lehké. Čím byli apoštolové Petr a Ondřej? Čím byli? A já dávám na výběr. Buď byli tkalci, nebo mohli být rybáři, a nebo filmoví herci. Čím byl apoštol Petr a Ondřej? Tkalci, rybáři, a nebo filmoví herci. Co myslíš, Aničko? Tam?
1: Rybáři.
2: Samozřejmě.
0: Samozřejmě, znělku si zasloužíš. A co uděláme s výhrou? Pošleme nebo uložíme?
1: Pošleme.
2: Dobře, zapisuju.
0: Posíláme.
2: Výborně. Aničko, chtěla bys pozdravit někoho?
1: Babičku a dědu.
2: Výborně.
0: To je hezké, ti budou mít radost. Měj se moc krásně.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Tak, my si pustíme poslední písničku a zatím vyhodnotíme dnešní SMS soutěž.

0: Dozněla nám poslední písnička v našem dnešním proglasu a my jsme si zatím vyhodnotili dnešní SMS otázku, která zněla, čím podepře svůj trůn král podle 20. kapitoly knihy Přísloví.
1: Správná odpověď, milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.
0: Kolik nám napsalo dětí, Tamčo?
1: Napsalo nám 7 dětí, takže vylosujeme 2 výherce, tak zabodávám, zavírám oči. Tak první, Evička Skládaná.
0: Gratulujeme.
1: A druhý, Benedikt Loveček.
0: Taky gratulujeme.
1: Výborně.
0: No a teď je tu písemné zadání soutěže Proglaso z dnešní neděle. Zadání najdete na internetové adrese junior.proglas.cz/proglaso. První 2 otázky jsou pro všechny, třetí pro 11-leté a starší, čtvrtá pro 15-leté a starší.
1: První otázka zní, jak se jmenoval předchůdce krále Davida na trůnu?
0: Druhá otázka, jak se jmenoval voják, kterého David v boji přemohl prakem?
1: Třetí otázka, napiš jména alespoň 3 Davidových synů.
0: Čtvrtá otázka, je něco, čím tě zaujal král David?
1: Své odpovědi zasílejte na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 618 00, Brno, Židenice.
0: Nebo nám je nejraději odpovězte pomocí formuláře na stránkách junior.proglas.cz/proglaso.
1: Vám, kdo máte narozeniny mezi 4. a 10. květnem, přejeme všechno nejlepší. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, budete zařazeni do samostatného narozeninového slosování. Tak a v tuto chvíli je to všechno.
0: Dnešní Proglaso končí, ale nezoufejte, přesně za týden v 11 hodin se na vás zase budeme těšit.
1: Přesně tak, přejeme vám krásný zbytek dne. Ahoj.
0: Ahoj.

Krátce před 12. hodinou nabízíme k poslechu myšlenku na den. Pochází z pera papeže Františka. Nese téma Žijme v přítomnosti a hleďme k nebi. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Nedělní evangelium uvádí Ježíšovu poslední řeč před smrtí. Srdce učedníků se trápí, ale Kristus jim adresuje uklidňující slova a vyzývá je, aby se nebáli. Neopouští je a jde jim připravit místo a k tomuto cíli je povede. Tak nám dnes Kristus všem ukazuje nádherné místo, kam máme jít, a zároveň nám říká, jak tam jít, a ukazuje nám cestu, kterou máme jít. Především, kam jít. Ježíš vidí zmatek učedníků, vidí jejich strach, že budou opuštěni, stejně jako se to stává nám, když jsme nuceni odloučit se od někoho, koho milujeme. A tak říká, jdu vám připravit místo, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Ježíš používá známý obraz domova, to jest místa vztahů a intimity. V Otcově domě, říká svým přátelům a každému z nás, je pro vás místo, jste vítáni, budete navždy vítáni teplem obětí a já jsem v nebi a připravuji vám místo. Připravuji toto obětí s Otcem, místo pro celou věčnost. Bratři a sestry, toto slovo je pro nás zdrojem útěchy a naděje. Ježíš se od nás neoddělil, ale otevřel nám cestu a očekává náš konečný cíl, setkání s Bohem Otcem, v jehož srdci je místo pro každého z nás. Když tedy zažíváme únavu, zmatek a dokonce i selhání, vzpomeňme si, kam náš život směřuje. Nesmíme ztratit cíl ze zřetele. Nezapomínejme na důležité otázky, kam jdeme, pro co stojí za to žít. Nezapomínejme na velikost a krásu cíle. Kudy vede cesta? A Ježíš odpovídá, já jsem ta cesta. Ježíš sám je cestou, kterou je třeba následovat, abychom žili v pravdě a měli život v hojnosti. On je cesta, a proto víra Ježíše není balíčkem myšlenek, kterým je třeba věřit, ale cestou, kterou je třeba projít, vykonat. On je cesta vedoucí k nepomíjejícímu štěstí. Napodobujte ho, zejména projevy blízkosti a milosrdenství vůči druhým. To je kompas k dosažení nebe. Milovat Ježíše, cestu a stávat se znamením jeho lásky na zemi. Bratři a sestry, žijme v přítomnosti, berme přítomnost do rukou, ale nenechme se jí zahltit. Vzhlížejme vzhůru, dívejme se k nebi, pamatujme na cíl, mysleme na to, že jsme povoláni k věčnosti, k setkání s Bohem. A z nebe do srdce dnes obnovme Ježíšovu volbu, volbu milovat ho a kráčet za ním. Kéž Panna Maria, která následováním Ježíše už došla k cíli, podpoří naši naději.

0: Ze studia Radia Proglas vám přejeme krásné nedělní poledne a zveme vás k polední modlitbě. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.

0: Neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal, aleluja.
1: Modleme se.
0: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
0: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
1: A přidáme modlitbu před jídlem. Pane Ježíši Kriste, ty ses po svém vzkříšení dal poznat učedníkům při lámání chleba. Dej se poznat i nám, když s vděčností budeme jíst z toho, co jsi nám daroval. A jako my tě přijímáme, když zveme ke stolu své blížní, přijmi jednou i ty nás u stolu hostiny ve svém království. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
2: Amen.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

A po polední modlitbě následuje sváteční hudební siesta. Ta dnes k poslechu nabídne díla českých skladatelů. Její první část otevřou Dvořákovi Slovanské tance. Antonín Dvořák své Slovanské tance komponoval pro vyhlášené berlínské vydavatelství Fritze Simroka. V té době byl už známým a oblíbeným autorem. První řada slovanských tanců pro čtyřruční klavír se okamžitě stala hlavním repertoárem salonních koncertů v městských domech. Proto o několik let později Antonín Dvořák napsal i druhou řadu slovanských tanců, ve kterých osobitě zhudebnil nejen české tance, ale i polskou polonézu, srbské kolo nebo valašsko-slovenský odzemek. My si dnes pustíme první řadu slovanských tanců. V orchestrální verzi pod taktovkou Tomáše Braunera ji přednese Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Zazní úvodní a závěrečný furiant, dále uslyšíme dumku, polku, dvě sousedské a dvě skočné.

Slyšeli jsme první řadu slovanských tanců. V orchestrální verzi pod taktovkou Tomáše Braunera ji přednesl Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. V dalším programu hudební siesty zazní dílo Leoše Janáčka. Uslyšíme jeho solovou skladbu pro housle s názvem Putování dušičky. Z původně zamýšleného koncertu se dochovala pouze jedna věta. Tu pro veřejné provedení upravili skladatelé Miloš Štědroň a Leoš Faltus. V jejich úpravě zazněla Janáčkova skladba Putování dušičky poprvé v září roku 1988 v Janáčkově divadle v Brně v podání houslisty Jana Stanovského za doprovodu Státní filharmonie Brno pod taktovkou Petra Vronského. Dnes si ji poslechneme z nahrávky solisty Josefa Špačka, která vznikla ve spolupráci s Českou filharmonií a s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Slyšeli jsme solovou skladbu pro housle z díla Leoše Janáčka s názvem Putování dušičky, a to v podání solisty Josefa Špačka, která vznikla ve spolupráci s Českou filharmonií a dirigentem Jiřím Bělohlávkem. V závěru hudební siesty uslyšíme šestou symfonii Bohuslava Martinů. Ta vznikla během 3 týdnů v roce 1953 v Paříži. Svou poslední dokončenou šestou symfonii Bohuslav Martinů zkomponoval zcela novátorsky. Využil široké zvukové možnosti všech nástrojů v orchestru a použil netradiční harmonické postupy. Pro svou uvolněnou formu je toto dílo označováno jako symfonické fantazie. My si je teď pustíme z nahrávky České filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

0: V závěru hudební siesty jsme slyšeli šestou symfonii Bohuslava Martinů z nahrávky České filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut popolední.

0: Dovolte mi, abych vás pozvala ještě na dnešní večer, na koncert vážné a duchovní hudby, která bude u nás na Proklasu od 21 hodin a 15 minut. Pozveme vás k poslechu oratoria Mesiáš, jehož autorem je Georg Friedrich Händel. Program v závěru doplní Pasakalia a fugace mol pro varhany, kterou zkomponoval Johann Sebastian Bach.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
0: Je to tak, doufám, že ti výherci, kteří vyhráli v soutěži 3 týdny zpět právě u nás po hudební sjezdě, kdy jsme mohli soutěžit a vyhrát některé vstupenky na Pražské jaro, tak už se na koncert těší. No a nám se pomalinku, ale jistě blíží 13 hodin 30 minut. A co máme pro vás připravené? No, bude toho spousta, poslechneme si písničky, tak vás pozvu na spoustu dalších pořadů, které nás čekají ještě teď odpoledne. No a když se tak dívám z okna, svítí tam krásně sluníčko, tak doufám, že nás bude i někdo poslouchat a že nejste úplně všichni venku. Doufám, že to máte jako já. Včera jsem byla u nás na zahradě s puštěným rádiem, bylo to příjemné a ruce až po lokty v hlíně. Tak pojďme dál.

Je půl druhé, máme krásné datum 3. května, pátou neděli velikonoční. Světový den svobody tisku připomíná, že právo na informace patří k základním rysům demokracie a podmínkám pokojného soužití národů. Podle katolické tradice se slaví svatí Filip a Jakub, apoštolové a mučedníci, patroni cukrářů. 3. květen připadá i svátek Panny Marie, královny Polska, tak nazval Boží matku v polovině 17. století král Jan Kazimír. 35 by dnes oslavil boží ajťák Ital svatý Carlo Acutis, který zemřel ve věku 15 let roku 2005, podlehl leukémii. Na své webové stránky napsal: naším cílem je nekonečno, ne konečno, nekonečno je naše vlast. Odjakživa jsme očekávání v nebi. 7. května roku 2025 byl svatořečen a kdo by chtěl se na něj i podívat, má možnost, protože je jeho tělo je vystaveno v Asizi v chrámu, tuším, že Panny Marie Maggiore. Tak. Co tu máme dál? No, máme tu spoustu narozenin a svátků, ale já si říkám, že to bychom si mohli nechat až do pořadu blahopřání, co říkáte. Teď nás čekají písničky. Máme tu Ondru Rumla, Dorotu Bárovou, Petra Lipu, Jakuba Koeniga. Pojďme se do toho pustit.

na ten kůl.

To byl Petr Lipa a Svět nie je raj. No my se pojďme podívat, co nás dnes ještě s Radiem Proglas čeká. Samozřejmě ve 2 hodiny to bude pohádka. V Charitolku krátce před 17. hodinou přivítáme Evu Janatovou, zdravotní sestru z domácího hospice Alfa Omega, oblastní Charity Ústí nad Orlicí, a spolu s ní Kateřinu Kadlecovou, šéfku sponzorské firmy, která má s hospicovou péči Orlicko-Ústecké Charity zkušenost i z vlastní rodiny. Hovořit budou o domácí hospicové péči, která nabízí možnost v posledních chvílích zůstat v prostředí, které je člověku nejbližší, obklopený lidmi, které milujeme, a bez zbytečné bolesti. V 19.15 to bude hit paráda, aktuální kolo, kterým nás o 19:15 tedy provede Milan Tesař. Ve 20.15 nabízíme v pořadu Před kostelem další díl z cyklu o církevním školství. Tentokrát se zaměříme na církevní základní školu logopedickou Dona Boska v pražských Bohnicích. S její dlouholetou ředitelkou paní Danielou Špinkovou si bude redaktorka Sylvie Jiřábková povídat o historii této unikátní školy a jejich proměnách v průběhu desetiletí. Máte se na co těšit.

všichni, včetně kočky, v našem parádním pokoji. Je konec léta 2024 a křišťál mezi oknama sluneční spektrum rozkládá na maličký duhy.

To byl Jakub Koenig a písnička Astronauti. No, já tu mám ještě pozvánku pro věrné diváky televize NOE na dnes 20. hodinu a 5. minutu, kdy se můžete zhlédnout film s názvem Dokud nás svatba nerozdělí. No už, název je velmi zajímavý. O čem to bude? No, když organizujete dokonale promyšlenou luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. Po skončení filmu ve 22 hodin můžete zhlédnout hudebně dramatické pásmo o životě mladého světce Karla Akutise z kostela svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku. Ano, jak už jsem dnes vzpomínala, dožil by se dnes 35 let a jeho příběh je blízký dnešní mladé generaci. Zemřel ve svých 15 letech a on oslovoval svou čistotou srdce, radostí z víry a láskou k Eucharistii. V tomto komponovaném pořadu zazní slova jeho matky, spolužáků i dalších lidí, kterých se dotkl jeho krátký, ale mimořádně intenzivní život. Tak to vás zvu k pořadům televize NOE a my se vrátíme k nám do Proglasu. Co nás čeká? Tereza Richterová a písnička Z hory.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: To byl Jan Žamboch, skupina Žamboš, jejich píseň Teorie něhy. Nás čeká poslední písnička Jana Spáleného, Příliš mlád, po které přijde pohádka.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.

Je to přesně tak, na Proglasu už jsme v plném jarním proudu. Já vás teď ve 2 hodiny zvu k pohádce. Dobře se usaďte a poslouchejte. My vám dnes nabídneme pohádku s názvem Pramínek opavské autorky a současně vypravěčky Leny Frejové, která ji četla dětem v mateřské škole a povídala si s nimi. Sama vám teď bude číst ze své pohádkové knížky Sbírka motýlů.

0: Co nám chceš říct?
1: Já jsem byla o prázdninách s mamkou a s taťkou a s bráškou u babičky.
0: No to je krásně, co jsi mi chtěla říct, kde ty jsi byla o prázdninách?
1: Já jsem byla o prázdninách v Chorvatsku a na chatě.
0: Takže to jsi byla u moře? A můžu se tě zeptat teďka trošičku na to moře? Povykládáš mi něco o tom moři?
1: Ano, bylo slané.
0: Ty jsi ho pila, to moře? Tak jak víš, že bylo slané?
1: Protože jsem jak sídelka jenom a plavá jsem a tak jsem se napila.
0: A ta voda na tebe cákla, že? Protože na tom moři jsou vlnky, že jo? Jsou tam vlnky?
1: No to já jsem byla tam na takové malé lodičce a děda mě pouštěl na vlny.
0: Jo, takže ty jsi plula i na lodičce.
1: A sama jsem plula.
0: A jestli pak víš, co v tom moři všechno žije?
1: Morská hvězdice, žralok a rybičky malinké.
0: A ví ještě někdo něco víc, co všechno žije v moři?
2: Delfín, chlapatnice.
0: No, co ještě?
2: Delfín. Velryba.
0: Velryba, co pak ty? Jejda, no tak vy máte znalosti úplně perfektní. Kdo z vás ještě byl u moře? Kdo z vás ještě byl u moře? Piráti žijí taky na moři, ano, to máš pravdu. Tak, teď jsme si povídali o moři a teď si zkusíme povídat o něčem jiném. Kdo z vás má opravdu rád pohádky?
2: Já.
0: No jistě, to bych se divila, kdyby teď všechny ruce nebyly nahoře. Tak já teď se budu ptát, kolik pak těch pohádek vlastně znáte? O čem všem znáte pohádky? Tak, o čem ty znáš pohádky?
1: O červené kalkulce.
3: O krtečkovi. O perníkové chloupce.
1: O perníkové chloupce.
4: O krtkovi a o obroučka.
0: A když si takhle přečtete pohádku před spáním, to se vám určitě dobře usíná, ale přiznejte se, kdo z vás se trošičku bojí tmy? Kdo se bojí tmy?
2: Já.
0: Takže když si rozsvítíme malé světýlko, tak už se nebudeme bát. Tak my si teď spolu uděláme malou černou hodinku. Bude tady tma, bude večer a já jenom škrtnu sirkou, rozsvítím svíčku. A když si teď hezky posadíte, na chvilinku si zavřete ty oči, tak se pohádka tady k nám dostane a s prvními slovíčky ji budete znát i vy. Pramínek. Poušť je prazvláštní místo. Kdo tam nikdy nevkročil, jen těžko pochopí její opuštěnost a prázdnotu, její šustivé ticho a vlnivý pohyb. A kdo tam byl, nezapomene nikdy na její skrytou krásu a utajené poklady. Ano, příroda dala poušti bohatství a věřte, že je odhalí jen málo kdo. O jednom takovém drahokamu pouště vám teď budu vyprávět. To se jednoho pradávného dne sešli vítr, slunce a země, aby si spolu popovídali. Nevím, proč si pro svou schůzku vybrali právě poušť, ale jisté je, že po chvilce začali být nespokojeni. Cože je to za podivné místo bez života? Tak pusté, tiché, strnulé, jako kdyby na něj všichni zanevřeli. A tak slunce dalo pouštit teplo i chlad, vítr jí daroval jemné přesýpání zrnek písku i divokou písečnou bouři a země jí dala pramínek a semínko. Poušť se změnila a začala žít. Ve dne sluneční teplo rozpálilo písek, aby pak mohl v nočním chladu hřát. Větrný dech posouval malinká zrnka písku sem a tam, aby poušť měnila svůj vzhled a občas rozpoutal velikou bouři, aby se písečná zrnka dobře promíchala. Malinký pramínek s chladivou čistou vodou se staral o drobnou rostlinku, jež měla být tou největší ozdobou pouště. Vítr, slunce i země byli se svým dílem spokojeni. Snad právě proto si nikdo z nich zpočátku nevšiml podivně neklidného bublání pramínku. Čas běžel a uprostřed pouště z rostlinky vyrostl keř, jehož větve se jednoho dne obsypaly kvítky něžnými jako sen. Země se nad tou nádherou rozplývala a nezapomněla přitom pochválit pramínek za jeho nekonečnou starost o tu krásu. Ale pramínek jen zlostně zabublal. Země se divila a hned se starostlivě ptala, cože se mu nelíbí. Nelíbí se mi, že jsem tady. Nelíbí se mi, že se musím starat o jeden hloupý keř. Nelíbí se mi, jak málo jsem důležitý. Chtěl bych být součástí moře. Moře, kterého se každý bojí. Chtěl bych se zvedat s jeho obrovskými vlnami do závratných výšek a zase se vracet do nekonečně tmavých hlubin. Pohrávat si s loděmi jako s třískami, nadnášet líné velryby a leštit drahocenné perly. A zatím jsem tady, uprostřed pouště. Nikdo o mě neví a dělám úplně zbytečnou práci. Země se zamračila. Jak můžeš říkat takové věci? Jsi přece to nejdůležitější, co jsme na poušti stvořili. Bez tebe by na ní nebyl žádný život. Děláš potřebnou práci, i když ti to možná tak nepřipadá. Máš velkou odpovědnost za ten střípek krásy. Jen na tobě přece záleží, bude-li žít nebo ne. Ale pramínek si pořád bručel svou. A byl den ze dne horší a horší. Nakonec země zavolala slunce a vítr a řekla jim o sobeckém snu malého pramínku. Co s ním uděláme? Měl by dostat za vyučenou. Jak mu vysvětlit, že každý má na světě nějakou práci a taky povinnost? Dlouho se spolu radili, až se nakonec vítr vydal za pramínkem jako první. Opravdu chceš být součástí moře? Ano. A co se stane s keřem, až tady nebudeš?

Vítr studeně zafoukal a země si jen smutně vzdychla. Máš, co si chtěl. V podobě malé spršky deště spadl pramínek do vysokých vln. Moře jej okamžitě pohltilo. Chvíli byl nahoře na hladině, chvíli úplně dole v temných a chladných hlubinách. Nesplnilo se nic z toho, o čem předtím snil. Neviděl lodě, velryby ani perly. Měl jen plné oči písku, točila se mu hlava z neustálého pohybu. Do jeho čirých kapiček se nemilosrdně drala sůl a ze silného šumění jej píchalo v uších. To si přece nepředstavoval. Moře, počkej, zastav se, chci se dívat, sáhnout si, poznávat. Ale moře jen divoce zahučelo. Na to nemám čas. Teď musíš poslouchat a dělat, co chci já. Tady nejsi nic. Tady jsi jen kapka v moři. Kapka, která mě jen o kousek zvětšila. Tak už mlč a dělej to, co dělají ostatní. Do mne přitékají ty největší řeky světa a také se podřídí. S takovou nickou, jako jsi ty, nemohu ztrácet čas. V tu chvíli se pramínek málem zalknul solí. Tak to je konec. Kam se ztratil jeho velký sen o tom, že bude součástí něčeho velkého, že bude důležitý? Jak to, že teď, když se dostal do moře, není šťastný? Mořské vlny s pramínkem házely, jak se jim jen zlíbilo. A on si v té své smutné chvilce najednou vzpomněl na poušť. Tam si ho všichni vážili. Tam byl nepostradatelný a samostatný. Vždyť bez něj by nemohl keř. Můj keř! Vykřikl pramínek hrůzou, kterou si až teď uvědomil. Jak se mohl být tak sobecký? Vždyť on tam zemře, jeho krásné květy bez mé vody uschnou a vítr je roznese po celé poušti. Slunce spálí jeho zelené lístky a země bez mé pomoci neuživí jeho kořínky. Musím zpátky. Možná, že je ještě čas všechno napravit. Pramínek se vší silou začal prodírat proti mořské vodě a volal zemi, slunce a vítr, aby mu pomohli. Ale ti tři jakoby neslyšeli. Mořská voda jej držela a házela mu do očí plné hrsti soli. Mořská pěna jej schovávala pod hladinou a ohlušující šumění polikalo jeho tenký hlásek. Moře jej nechtělo pustit. Co si o sobě myslíš, ty jeden malý, nicotný pramínku? I ta tvá kapka zvětšila mou sílu. Přece tě teď nevrátím zpátky. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo? Kdyby vítr nezvedl mořskou vodu do obrovské vlny a slunce neuslyšelo v její hloubce volání o pomoc. Pak už stačilo jen natáhnout paprsek a pramínek se ho chytil právě ve chvíli, když jej moře chtělo svou velkou vlnou zase zadržet. Slunce z něj svým dotykem udělalo malou, nešťastnou kuličku páry a vítr jej teď s velkým plácnutím poslal domů. Když mu nad pouští dala země zase podobu vody, dychtivě se s tisíci slovy díků na svých vlhkých rtech rozběhl tam, kde bylo jeho místo. Keř už byl však docela suchý. Poušť byla prázdná a smutná. Já jsem to tak nechtěl. Plakal pramínek a vítr odfoukával z jeho slz poslední zrnka mořské soli. Byl jsem hloupý, ale zabít jsem ho opravdu nechtěl. Tak tu svou chybu naprav. Řeklo slunce
a

paprskem ukázalo na jednu malinkou větvičku, na níž zůstal ještě jeden drobný zelený lístek. Koukej, ještě je čas. Země chytla pramínek za patičky a vtáhla jej hluboko pod písek až tam, kde je ledová podzemní voda. Naplněný, vyčištěný a chladivý pramínek začal rychle pečovat o ten malý kousek života, který ještě v poušti zbyl. Tentokrát jeho práce trvala dlouho, protože keř musel nejdříve nabrat mnoho sil. Potom musel obnovit své větve, pak větve obalit spoustou zelených lístků. Jednoho dne byl připraven a opět rozkvetl. Byla to nádhera, jakou svět ještě neviděl. Veliké barevné květy provoněly poušť a přilákaly tisíce motýlů. Díky bublavému pramínku, který se staral o keř a také o svou vodu, přiletěli i ptáci a přinesli sebou semínka jiných rostlin a stromů. Tak vyrostla díky vodě uprostřed pouště malá, krásná oáza. Pramínek byl tím nejdůležitějším a nejpotřebnějším uprostřed velikého moře písku. Moře písku, které by bez něj bylo jen smutným a opuštěným místem na zemi.

Slyšeli jsme pohádku Pramínek, kterou napsala a vyprávěla učitelka mateřské školy Lena Frejová. Tu jste slyšeli na začátku mluvit s dětmi o moři, tmě a pohádkách. Redakčně spolupracovala Jana Beránková, záznam natočil a zpracoval Marek Pospíšil ve studiu Hedvika v Ostravě v roce 2004.

To byl David Koller, kterého na kytaru doprovodil Michal Pavlíček. No a už tu máme slovenskou zpěvačku Lauru Cipárovou, která vystupuje pod uměleckým jménem Laura. Vydala album Znova celá, které natočila ve spolupráci s hudebníkem Radovanem Vrškou. Ten zpěvačku doprovodil na kytaru, baskytaru, klávesy a perkuse. Album působí jako osobní cesta skrze různé podoby lidských vztahů a emocí. Od intimních a klidných momentů až po výraznější rytmické pasáže. A my si s alba poslechneme v tuto chvíli písničku Duna.

To byla Laura a teď máme připravenou ještě jednu slovenskou zpěvačku, textařku a herečku, která má své umělecké jméno Lara Mor. Vlastním jménem Veronika Morávková působí v pražských divadlech, no a my to máme od ní krásnou písničku, popovou baladu s názvem Len raz.

Právě bylo 14 hodin 30 minut. Vy jste v neděli 3. května s námi na Proglase. Od mikrofonu vás ze zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Tento čas je pravidelně určený našemu pořadu blahopřání a jak ráda říkám také vám, abyste nám mohli zavolat nebo mohli napsat, popřát svým blízkým, přátelům k narozeninám, jmeninám či jiným výročím. A nebo třeba jenom tak zavolat, někoho pozdravit, vzkázat mu něco hezkého. Já mám takový pocit, že těch hezkých slov je dnes velmi málo a tak proč jich trošku do éteru nepřidat. V tuto chvíli vždy čtu blahopřání, která nám posíláte, kde si píšete nejenom vaše texty, ale i zadáváte písničky. Tentokrát nic nepřišlo, tak nevím. Možná, že je venku tak krásně, že jste pořád někde na zahrádce, někde venku, možná jste teď ty krásné májové dny od 1. května strávili v kruhu blízkých a tak třeba budete psat příště. No a právě pro vás je má připomínka, abyste nám nezapomněli psát a posílat blahopřání na adresu Radia Proglas Pelíkova, psáno s dvěma L a C, 20C, Brno 602 00. Úplně nejlépe je to na mail, adresa blahoprani@proglas.cz a nebo přes formulář na stránkách Radia Proglas. Já tedy v tuto chvíli zapínám telefonní linku. Číslo sem ke mně je 739 850 345 a můžete zavolat. Můžeme si povyprávět, můžete někoho pozdravit. Pokud byste nebyli tak smělí, pak vám nabízím číslo SMSky, kde můžete napsat a já to potom přečtu. Číslo je 775 132 132. No a kdo má po ruce počítač, e-mail ve svém chytrém mobilu, tak adresa sem ke mně do studia je živie@proglas.cz. Tak, no v tuto chvíli pouštím Spirituál kvintet, jednou budem dál.

0: To zpíval Spirituál Quintet a já už mám na lince naší věrnou posluchačku. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Marie od Přibyslavy, chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, Božího požehnání, klidu, pohody, naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas. Vám, paní Tamaro, všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích, všem, kteří se o ně starají. A také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě i Karlu Kárníku, Petru Pavlíku Drbalovi, Petrušce, Pavlínce, Davídkovi, Luborkovi, také Honzovi Šuntilovi a jeho kamarádům do domova ve Věži, paní doktorce Dvořáčkové do Žďáru nad Sázavou a celé její rodině, Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Vendulce Klánové na Mělnicko, také členům Mariánské legie v Praze, paní Evžence a ostatním, Janě Kupkové, Janě Rybázové i všem kněžím a všem, kteří teď poslouchají. Přeji všem krásné, požehnané jarní dny, na všechny myslím v modlitbě a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Jako vždy já vám děkuji, paní Marie, za vaše srdce plné lásky. Na nikoho nezapomenete a to je báječné. Takže nejen všem, jak jste říkala, ale i vám běží písnička Žalmana a spol Má panenko. Mějte krásnou neděli, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Má panenko, co sdělala, že

0: To byla písnička Má panenko. No, pojďme se podívat, kdo má dnes narozeniny. 61. narozeniny dnes slaví syrsko-pravoslavný patriarcha Antiochie a celého východu Ignác Efrem II., hlava přibližně 4milionového společenství křesťanů, hlavně ze Sýrie, Libanonu a Iráku. 70. slaví přední moravský vinař Josef Valihrach z Krumvíře. Jožko, zdravím a mávám a těším se, až se opět sejdem u nějakého dobrého vína. Svátek má dnes Alexej. Jméno z řečtiny znamená obránce. Tak milí Alexejové, přejeme vám všechno nejlepší k dnešnímu svátku a posíláme Ohruby a Pavla Bobka.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: To byl Pavel Bobek a O Ruby, nechtěj mi lásku brát. 72 let se dožívá dnes dvojnásobný vítěz ankety Proglasu Album roku a dvojnásobný držitel Anděla v kategorii folk, písničkář a básník. Ano, je to Jiří Smrš, spolutvůrce folkrockového oratoria o svaté Zdislavě, královna severních záseků. Tak přání běží i Jirkovi Smržovi a já ho pouštím i na vlnách Radia Proglas jeho folkovou baladu Poslední láska.

jak výsměch přišla jsi, i když se není čemu smát, náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj.

jsem tím, čím nebuď ty. Jsi pro mne příliš mladá snad, jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék. Když

0: ty držíš v ruce zvon.
1: To byl Jiří Smrš a já tu nesmím zapomenout na velkou oslavenkyni dnešního dne a to je Jiřina Bohdalová. Je to tak, Jiřina Bohdalová, dáma našich, řekněme, jevišť, filmů, filmových pláten i obrazovek, dnes oslavila 95 let. Když vystudovala Divadelní akademii muzického umění, tak nastoupila v Pražském divadle ABC s Janem Verichem. Později začala působit v Divadle na Vinohradech. Patří mezi nejznámější a nejoblíbenější herečky. Často se objevuje v různých zajímavých nebo pro nás pořádech, na kterých jsem vyrostla, třeba já, tam moje generace. A to bylo Televarieté spolu s Vladimírem Dvořákem. Určitě si vzpomenete na spoustu neskutečných vtipných scének a jejich vzájemných dialogů. Zahrála si také v mnoha českých filmech. Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, jejich Nesmrtelná teta, zrovna nedávno jsem se na ní dívala s mými vnučkami, neskutečný výkon. Za roli ve filmu Fanny v roce 1995 získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. Potom, co bychom mohli připomenout, toho je tolik. Na obrazovkách ji vidíváme v seriálu Pojišťovna štěstí nebo ve spoustě pohádek dětí mohou znát, jako třeba O princezně, která ráčkovala, nebo Jezerní královna, také ve filmu Lucie, Postrach ulice, nebo Létající čestmír, či Chobotnice z druhého patra. No, já se v tom výčtu všech jejich rolí zastavím u Chalupářů a roku 1975. Určitě si vzpomenete na její neskutečně energickou a rázovitou postavu Dáši Fuchsové. Dáša Fuchsová excelovala s dalšími herci, jako byl Jiří Sovák, Josef Kemmer a dá se říct, že se na to dá dívat pořád. A než vám pustím písničku Když máš v chalupě orchestrion s Valdemar Matuškou, kterou mimochodem si pamatuju, jak jednu dobu zakázali vysílat s jeho textem, vůbec aby tam zazněl jeho hlas, bohu díky, vše se posléze napravilo, tak bych ještě chtěla připomenout její večerníčky. Já si totiž myslím, že takový rákosníček a nebo křemílek s vochomurkou, no to je absolutně nenapodobitelné a to je prostě historická památka celého českého národa. To mi určitě dáte za pravdu. Nenapodobitelné. Tak milá Jiřino, my vám opravdu gratulujeme k těm dnešním nádherným narozeninám, tomu krásnému věku. Posíláme spoustu božího požehnání. No a jak už jsem řekla, Valdemara Matušku a Když máš v chalupě orchestrionu.

To byla Jitka Molavcová a já už tu mám SMS-ku, kterou nám posílá Marek Verbík z Lanžhota. Prosím o písničku Naposledy koně vrané, jen tak pro radost, je to dechovka. Tak snažila jsem se a našla jsem. Takže proč ne? Naposledy koně vrané.

To bylo vaše přání, naposledy koně vrané. A my se jdeme podívat na sobotu 2. května, kdo měl narozeniny včera. Petr Janda, český rokový zpěvák, skladatel, kytarista, majitel nahrávacího studia a vydavatelství, oslavil 84 let. Petr Janda je dlouholetým frontmanem skupiny Olympic, pro kterou složil mnoho hitů, je jednou z největších legend v historii české populární hudby. První jeho působení bylo ve skupině Sputníci, kde začínal hrát s kytarou v roce 1959. A pak hrál a hrál, až od roku 1963 se dohrál v kapele Olympic ve stejnojmenném klubu v Praze ve Spálené ulici. Máme od něj spoustu písní, vy je taky znáte, já zpíváme si je možná někdy jen tak, ani si neuvědomíme, že je to opět písnička od Olympiku. V letech 1974 a 1976 se umístil v populární anketě Zlatý slavík časopisu Mladý svět na 8. až 10. místě a stále lépe se umístěvala jim vedená skupina Olympic, když v tehdy velmi populární anketě dosáhla trojnásobného vítězství, a to v letech 1981 až 83, a další tři vítězství získávala v letech 96 až 98 v nástupnické soutěži Český slavík. Tak přemýšlela jsem, co bychom si tak od Petra Jandy mohli pustit, no a myslím si, že není jiné cesty, když má ty narozeniny, tak možná dobré se ohlédnout a říci, taky jsem se narodil bos.

Tak to byl dnešní nebo včerejší oslavenec. A teď se pojďme podívat, koho tam ještě máme. No tak třeba, když řeknu jméno Vladimír Javorský, herec a hudebník, říká vám to něco? Tak já vám ještě budu chvilku napovídat. Viděli jste ho ve filmu Chlapci a chlapy, Vlak dětství a naděje, také Bylo nás pět. No a kdo ještě doteď nevěděl, a já řeknu Černí baroni, Dušan Jasánek, svazák a redaktor závodního časopisu Rudá vatra, tak si myslím, že už všichni musíte vědět, ano, je to tak. Vladimír Javorský oslavil včera 64 let. My jsme ho potom mohli vidět i v pohádkách jako Lotrandu a Zubejda, nebo určitě se vám líbila Báječná léta Pod psa z roku 1997, nebo také Kousek nebe Petra Nikoláva v roce 2005, nebo Ene Bene, režie Alice Nellis, a to byl rok 2000. Tak, pak tu máme taky nějakého sportovce. 51 let totiž včera oslavil David Beckham, bývalý anglický fotbalový záložník. Pelé ho roku 2004 dokonce zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů. Vyhrála ligový titul v anglické, španělské, americké i francouzské lize. Byl kapitánem Anglie, tuším, od roku 2000. No, jako kapitán se objevil v 58 zápasech. Za manželku má Victorii Beckham, to zase je pro holky, pro ty dnes už teda starší asi jako já, které si pamatují jeho ženu Victorii. No, pojďme si pustit třeba Richarda Millera a jeho Něhuť vtáka lietať.

Tak to byl Palo Habera. No a my se pojďme podívat ještě na jednoho herce. Karel Dobrý včera oslavil 57 let. Opět malá nápověda. Pokud byste nevěděli, kam jej zařadit, tak kdo z vás viděl postavu vodníka ve filmu Hastrman z roku 2018 v režii Ondřeje Havelky? Byl to oceněný film, tak určitě už víte. Karel Dobrý hrál velké i malé role v celé řadě filmů, ale především zahraniční produkce.

produkci, ale v posledních letech si zahrál také v několika výrazných hlavních rolích v českých filmech i v televizi. Tak možná už víte, který to je. Taky jeden z velkých a slavných herců ze zahraničí oslavil 80 let včera a to byl David Suchet. Jeho nejslavnější rolí se stal proslulý belgický detektiv z děl Agáty Christie, kterého stělesnil v televizním seriálu Hercule Poirot. No, toho mám ráda, to mi řekněte, kdo z vás ne. Takový krásný, oddechový detektivní seriál. No a třetím, kdo včera ještě oslavil a koho narozeniny a koho si vzpomeneme, je Ondřej Soukup. Ondřej Soukup oslavil včera 75 let. Působil v mnoha jazzových a popových kapelách. Počátkem 80. let spolupracoval s Karlem Gottem, skládal, aranžoval hudbu. V roce 1983 složil hudbu ke svému prvnímu celovečernímu filmu Druhý tah pěšcem. No a od té doby je podepsán pod hudbou ke 20 dalším celovečerním snímkům, mezi které patří třeba Oscarový Kolia Jana Svěráka. V roce 1998 získal Českého lva za nejlepší skladbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa a o 3 roky později ho získal i za hudbu k filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Kromě muzikálu a scénické hudby pro televizi a film skládá popové písně spolu s manželkou a textařkou Gabinou Osvaldovou. Velmi úzce již léta spolupracují s Luckou Bílou, pro kterou složili album Miss Ariel. To bylo oceněné 5 českými cenami Grammy. No, v roce 2000 měl premiéru jeho muzikál Johanka z Arku, který se i po více než 2 letech hrával v divadle Ta Fantastika 8x týdně. A já jsem si právě tady tu krásnou píseň Johanky od Lucie Bílé vybrala i pro vás.

Dospívala nám Hana Ulrichová, píseň Voda, voděnka. No a já bych vám ráda připomenula telefonní číslo sem za mnou do studia 739 850 345. Zkuste zavolat, někoho pozdravit, popřát třeba něco hezkého k narozeninám, k svátku, kdo pak zná dneska Alexeje. No a pojďme třeba také připomenout SMSky 775 132 132. Viděli jste, že to funguje, tak pro ty stydlivější můžete napsat. No a já tu mám další písničku, s tou přichází Karel Plíhal.

A další písničku, kdo vchází do tvých snů, má lásková celovanická řeby, chtěla poslat v tuto chvíli všem řidičům, kteří jsou někde na cestách a cestují, ať už na výlet, anebo z výletu domů, třeba se vracíte po tom prodlouženém víkendu, tak vám všem šťastnou cestu.

Ještě bych velmi ráda připomněla 75, které včera oslavil farář v Divišově na Benešovsku, pater Miloslav Kněz. Také 102. narozeniny včera oslavil válečný veterán, plukovník Jiří Pavel Kafka, poslední Čech z 311. perutě britského královského letectva. Tak to už jsou krásná léta, co říkáte. Všechno nejlepší.

Další písnička ode mě poletí do Prahy, protože včera oslavila narozeniny moje vynikající kamarádka Kateřina Huliciusová. Takže milá Kačko, já ti přeji prostě jenom to nejlepší, spoustu božího požehnání, ať si dál tak milá máma, manželka, kamarádka. Mám tě ráda a posílám ti písničku Hany Hegerové Láska.

Lásko prokletá za pár slov a vět bez mu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen, roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na pacích

No pochopíš, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš, je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je tu řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

řekni, jak je ti, lásko prokletá, lásko prokletá.

svět, rostá celý svět, jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah, a přesto mám strach, z čeho to ty víš, že rok přeletí, přijde sníh a mráz a mě zbyde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko.

Dospívala Hana Hegerová a my se ještě podívejme na 1. květen, kdy oslavil 61 let Antonín Duchoslav. Ten si v roce 1982 zahrál roli Vickyho v kultovním filmu Sněženky a Machři, který vyprávěl o školním lyžařském zájezdu. No a já myslím, že odsud si ho pamatujete úplně všichni, stejně tak v pokračování po 30 letech, a nebo tak ve filmech Už mu to začalo z roku 1983 nebo Láska z pasáže rok 1984. V roce 2005 se objevil v roli Turka v letní teenagerovské komedii Karla Janáka Rvťáci s Vojtou Kotkem a Jiřím Mádlem v hlavních rolích. No a 1. května oslavila své 52. narozeniny také česká zpěvačka Alice Springs a já tu mám od ní písničku, určitě ji znáte, třeba si ji zaspíváte se mnou, Dej mi pusu.

0: Dospívala skupina Šalom a já mám na telefonu volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné nedělní odpoledne přeju všem, kdo poslouchají. A já bych chtěla ještě dneska popřát účastníkům zájezdu, který jsme absolvovali od pondělí do soboty s paní Veronikou Čepelkovou z Hradce Králového, z diecezního centra a s otcem Josefem Kajnekem. Byl to takový rekreačně duchovní zájezd, byli jsme v Maďarsku v Ostřihomi, pak ve Velkém Mederu a na poutním místě Mariánky. Bylo to moc pěkné, užili jsme si to, organizačně to bylo moc hezky organizované, takže já moc všichni zdravím a tímto moc Veronice děkuju za uspořádání takového krásného zájezdu.
0: Tak to vám fakt moc přeju, protože takové zájezdy miluju. Loni jsem byla v Itálii a taky byla jsem nadšená z toho všeho a čerpala jsem z toho celý rok, taky zas potřeba někam vyjet.
1: Určitě.
0: Tak děkuju vám moc za zavolání a posílám písničku takovou pěknou českou od Michala Tučného. Koukám, jak celá země vstává. Mějte se krásně a hezký zbytek neděle. Naslyšenou.
1: Děkuju pěkně, taky všem krásný zbytek neděle. Naschledanou.

0: Také nesmím ještě zapomenout na Jana Čenského, který rovněž tak v pátek 1. května oslavil svých krásných 65 let. O toho snad nemusím nikomu představovat, protože ho známe z pohádek, známe ho ze spousty seriálů, tak třeba Princezna, která ráčkovala, nebo Princové jsou na draka, nebo co vás napadá, ještě Dva koni, jeden na oslu, Když rozvod, tak rozvod a Ordinace v růžové zahradě, kde dlouhé roky stvárnil jednu z hlavních postav primáře Davida Suchého. No, až pořád se pomalinku blíží ke konci, tak pojďme ještě pustit nějakou písničku.
1: Když ti nohy

Milí posluchači, končí dnešní blahopřání a já se s vámi pro dnešek loučím. Předávám mikrofon ve studiu Alence Rubášové, která už tu čeká vedle mě, a ta vás provede zbytkem nedělního vysílání. Já se na vás těším s páteční myšlenkou na den a opět v neděli za týden naslyšenou.

Je krátce po 16. hodině, ladíte Proglas, teď už s Alenou Rubášovou a na řadě jsou písničky z archivu. Na úvod si pustíme kapelu Olympic.

Hrala nám kapela Turbo a nahrávka vznikla v roce 1987. Jen o 3 roky mladší je nahrávka písně 20 deka duše. Zaspívá Vladimír Mišík, doprovází kapela ETC.

Tak to byla kapela Flamengo a píseň Vyber si palác z roku 1967. Vystřídá ji nahrávka o 20 let mladší. Josef Laufer, skupina Golem a píseň Chtěl jsem vám hrát.

Vítra, Houškové, vzali by vás, jste pryč a pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám.

0: dobře.
1: Šarm bez lesku.
0: Přijímal jste něco?
1: Pláč bez lesku.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám.
1: Bez potlesku.
0: Ať se podívám. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
1: Měl bych se vzdálit.
0: Těch vidím to, co mě
1: okrát. Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.
2: Tady je Proglas.
3: Hladíte k nám.

No tak tě vítám, ty tu máš hic. 110 ve stínu těpic, jak žinku tělo ždíma. Na zdraví je to prý prýma. No tak tě vítám, jak rozený fin.

Finskou saunu jsme slyšeli v podání Petra Čejky a kapely Karamel. Na závěr ještě dvě písně. Josef Zíma zaspívá Nejkrásnější cestu, to je rok 1960, a Petr Spálený Josefínu, hit z roku 1974.

0: Společně jsme došli až k 16. hodině 31. minutě a v rámci odpoledních Synkop na kanapy si teď na Proglasu představíme norského saxofonistu Karla Seglema. Výraznou osobnost na pomezí jazzu a severské lidové hudby. A jeho album Path, Hope, Myth. Nahrávka přináší silné propojení hudby a poezie. Seglem na albu spolupracuje s předními norskými hudebníky a společně vytvářejí zvuk, který kombinuje world music, jazz i experimentální přístupy. Úvod patří skladbě Myth.
1: Kvíler augo mot ei kvite bandi i fjell siene. Fossande elvestrenga. Snøfenne i søkki der soli ennå ikke tek. I dalbotten eirgrønt. Det har regna. De svarte bølgene strekene innom fabrikkgjæri. Karbonstrø. Grasflekken. Løvetann rett opp over asfalten. Igjen sanden. Stein. Igjen luktene. Igjen barndom. Ungdom. Kronolog. Liv. Død. Nekrolog. I spenn mellom enorm vinning og helt uopprettelige tap.

0: Amuse. In soft, warm sand, hard, cold snow, in stone and wood, with a feather, a finger, a foot, with an eye, with my horns in air.
1: Představujeme si album Path, Hope, Myth norského saxofonisty Karla Seglema. Hudba na této nahrávce se pohybuje mezi meditativními plochami a naléhavými momenty a je úzce propojena s autorovou poezií, která reflektuje proměny krajiny i nejistotu dnešní doby. Následují další dvě skladby Out There a Suril Luril.

Posloucháme ukázky z alba Path, Hope, Myth norského saxofonisty Karla Seglema. Dotýká se na něm témat, jako jsou klimatické změny, úbytek přírody nebo otázka lidské odpovědnosti za stav planety. Vedle temnějších momentů však hudba nabízí i sklidnění a prostor pro naději a sdílený prožitek. Další ukázka se jmenuje Little Twirl.

Album Path, Hope, Myth je hluboce poetickou i naléhavou výpovědí o současném světě. Carl Seglem na něm kombinuje hudbu a slovo tak, aby otevřel prostor k zamyšlení nad tím, kam jako společnost směřujeme a co můžeme změnit. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme skladbu Moraine. Pořad pro vás připravil Milan Tesař.

0: 16 hodin 55 minut. Na Proglasu začíná Charitalk Naděždy Hávové.
1: Smrt je téma, o kterém se pořád ještě nemluví, ale přitom právě na konci života možná víc než kdy jindy záleží na tom, aby člověk nebyl sám, aby měl kolem sebe blízké, aby kolem sebe měl pochopení, klid a taky důstojnost. Domácí hospicová péče umožňuje zůstat lidem až do posledních chvil bez zbytečné bolesti a bez strachu. A je taková péče opravdu neodkladná? Kdy si o ní říct? A jak vypadá? Tak i o tom dnes budeme mluvit. Ze studia Charitalku zdraví Naděžda Hávová. A jsem ráda, že tu můžu přivítat také zdravotní sestru domácího hospice Alfa Omega, oblastní Charity Ústí nad Orlicí, paní Evu Janatovou. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím.
1: A mým milým hostem je také Kateřina Kadlecová ze sponzorské společnosti USPA. A Kateřina má osobní zkušenost z vlastní rodiny právě s hospicovou péčí Ústecko-Orlické Charity. Vítejte i u nás.
3: Děkuji moc za pozvání.
1: Dámy, možná, že první otázka spíš na Evu. Když se řekne domácí hospic, tak si spousta lidí představí konec. Co to ve skutečnosti znamená?
2: Je to spíše doprovázení. Doprovázení do poslední chvíle. Něco, co vlastně ty lidi můžou si splnit v domácím prostředí. Není to v nemocnici, je to mezi svými blízkými. A vůbec já tam nevidím vlastně tu hrůzu. Já tam naopak vidím to krásné.
1: Naději?
2: Určitě.
1: Když přijdete k takovému klientovi nebo pacientovi, nevím, Evo, jaká je atmosféra v místnosti? V místě, kde je mu dobře, kde je mu to blízké, ale kde prožívá něco, co tam celý život nezažil. A vlastně i pro ně je to úplně nové.
2: Ono je to vlastně nové i pro ty rodiny. Není tam jen ten pacient, je tam ta celistvost všeho. A vlastně nám jde o to, aby hlavně ten pacient mohl být jednak doma a jednak bez zbytečné bolesti, opravdu bez dušnosti, bez těch příznaků nemoci. A o to nám jde a to řešíme jako na prvním místě, ale určitě k tomu patří další a další věci.
1: Kateřino, vám se poštěstilo mít maminku do poslední chvíle doma v péči za pomoci domácího hospice.
3: Mně se naštěstí poštěstilo pořád maminku mít a je to moje babička.
1: Babička.
3: Ale to je v pořádku. Jsme rodina úzce spojená a pro nás to byl opravdu hluboký společný zážitek, ale nejvíc pro maminku. To byla její hlavní zásluha, že babička mohla odejít v klidu doma.
1: Hmm. A jak jste to prožívali vy jako zbytek rodiny? Věřím, že ta největší tíha a odpovědnost byla právě na mamince, na její vlastní dceři.
3: Určitě jsme to prožívali i s takovým nějakým vnitřním klidem, že jsme věděli, že máme tady za sebou i hospic. My jsme vlastně s babičkou vyzkoušeli nečekaně a nechtěně, ale nakonec vlastně velice radostně a úlevně domácí péči od domácího hospicu. Protože babička, než došlo na ten úplný konec, tak měla takovou etapu několika let, kdy nešťastně spadla a měla vlastně po třikrát zlomený něco jiného někde nešťastně na těle. A vlastně ve finále to všechno mamka s ní zvládla, to byl rozsah nějakých 5 let. A ten na tom úplným začátku vlastně, než si jako zvyknete pečovat takhle o někoho, tak to bylo úplně vlastně to nejdůležitější spojení, že jsme věděli, kam šáhnout, koho se optat a od koho si nechat pomoct.
1: A dokážete si představit, že byste to jako rodina zvládli bez pomoci domácího hospice?
3: Já si myslím, že my máme to velký štěstí, že jako rodina opravdu jsme na to nastavení, na to si pomoct. Což si myslím, že je jako úplný základ. Ten samotný konec opravdu byl jako mamčina absolutní oběť, ale ne, teď to zní, vlastně hezká oběť, udělala pro svoji maminku to, co mohla. To bylo skvělý a znova říkám, ten hospic jsme v tu chvíli využívali spíš jako nějakou takovej ten klid a jistotu, kdyby jsme něco potřebovali, tak je tam máme.
1: Kdyby se na vás, Evo, měl obrátit někdo z rodiny s tím, že jejich blízkému není dobře. Kdy to doporučujete tak, aby už nebylo pozdě, anebo naopak příliš brzo?
2: To je těžká otázka, protože by měla třeba vzejít od nějakého lékaře, to znamená praktického lékaře nebo lékaře v nemocnici. Často se o nás vlastně dozvídají lidé pomocí třeba onkologických center a podobně. Samozřejmě není to úplně podmínkou. Může zavolat i rodina, která řekne, nevím, můj tatínek už nejí, nepije, má bolesti. Přijedeme se podívat vlastně jako tým, sestřička, sociální pracovnice, popřípadě i lékař, a vlastně se zhodnotí, zda ten pacient je do naší péče vyloženě hospicové, anebo jestli si ho ještě ponechá právě, jak říkala paní Karlecová, ještě třeba zdravotní péče sestřiček. Oni nám pak předávají pacienty. Vlastně my opravdu se staráme o pacienty v závěru života.
1: Do jaké míry je rozdíl mezi hospicovou a paliativní péčí?
2: Je to velmi úzce spojeno vlastně. Ta paliativní péče začíná už vlastně třeba vyřčením těžké diagnózy. To znamená, nevím, onkologické často diagnózy nebo srdeční selhání, a může to být v řadu měsíců i let. A vlastně ta hospicová péče je na úplném závěru. To znamená, na té časové ose, to je někde třeba, když se bavíme o měsíci 14 dnů. To je ta vlastní hospicová péče.
1: Jaký je největší mýtus třeba o hospicové péči, se kterým se běžně setkáváte? Já teď nevím, jestli by i Kateřina do toho mohla promluvit těsně před tím, než jste oslovili Evu a její tým. Jestli bylo něco, co jste si říkali, a tak to vůbec vlastně nevím, jestli děláme dobře, někoho cizího si brát domů.
3: Já když o tom tak přemýšlím, tak mně to skoro přijde jak u porodu. Jakože máte pocit, že to je, jo, že potřebujete kolem toho celou nemocnici, nebo tak nějak ten dojem je vyvolaný. A vlastně jakože hlavně musíte získat asi ten pocit toho, že máte jednat podle instinktu, že to je přirozená věc. Když někdo, tak jako když se někdo narodí, tak vlastně, když odchází.
2: Děkuju, my to rádi přirovnáváme i v rodinách vlastně, když se blíží ten konec, často se nás lidi ptají rodiny, kdy to bude, tak velmi, velmi rádi to přirovnáváme k porodům, že to taky někdy se nějak ví, že by to mělo asi být, nebo, ale nikdy se neví pravý den, pravý čas. To, jestli to bude v klidu, bez bolesti, nebo jestli bude potřeba medikace, tak hodně často to k tomu přirovnáváme.
1: Trochu si říkám, jestli si lidé většinou stále ještě nemyslí, že hospic znamená určitou míru rezignace. Rezignace na vyléčení, na léčbu jako takovou. Jestli to nepatří právě k jednomu z těch mýtů.
2: Já si myslím, že ten mýtus tam je stále, ne ve většině populace, už se to lepší za těch 10 let, co vlastně tu službu poskytujeme, ale někdy to s tím je spojeno, že hlavně neříkejte našemu dědečkovi, že jste z hospice. Přece když jezdí hospic, tak to už je ten konec, jo? Nebo že mu seberem naději, tak se často a rádi bavíme o tom, co znamená naděje v závěru života.
1: O čem se s vámi chtějí pacienti povídat?
2: Je zajímavé, jestli si pacienti chtějí povídat včetně rodiny, anebo sami, protože oni často sami říkají věci, které si třeba nedovolí před tou rodinou vyslovit. Často třeba říkají, co by jich si přáli oni. Prapodivně se třeba i chrání. Oni chrání rodinu, rodina chrání.
1: Zkuste být, Evo, konkrétnější. Vzpomeňte na nějaký takový příklad. Konkrétnější, abychom si potom my v závěru našeho života dokázali vzpomenout na vaše slova.
2: Třeba na otázku bolesti, tak se stalo, nebo stává se, že se zeptám pane Novák, jak ty bolesti, a odpoví manželka, ne, to on žádný nemá. Jo, takže je dobrý opravdu na toho pacienta být jeden na jednoho a opravdu s ním probrat stran toho, co on si přeje. Že mě třeba řekne, já bych strašně nechtěl močovou cévku, jestli by to šlo. Tak jsou to zvláštní přání. Stalo se mi, když na otázku, co by si pán přál, opravdu byl v závěru života, on mi řekl, že by si chtěl zahrát žolíky.
1: A řekla jsem, hráli jste?
2: Hráli jsme v sobotu potom.
1: A vyhrála jste?
2: On vyhrál a ještě mu zbyl žolík do další hry. A musím říct, že to bylo něco pro mě velkého, protože ten žolík už měl navždy, žádnou druhou hru už jsme nedohráli. Ale jsou to obyčejní věci, které ty lidi chtějí. Chtějí vidět někoho blízkého, chtějí zažít ještě něco normálního. Mít na zahradu, anebo mít aspoň kytku z té zahrady.
1: Moment, kdy vám někdo blízký z rodiny odchází, je náročný pro každého. Nejenom pro člena rodiny, ale určitě i pro tým lidí, který se o pacienta stará. Kateřino, když jste se vy dozvěděla, že babička odešla, nebo byla jste i u toho momentu, když odcházela?
3: Strašně mě mrzí, že jsem to o kousek minula. A vlastně my jsme přijížděli zpátky prostě do Dobrouče, byli jsme odjeti, bylo to těsně před covidem. A vlastně akorát úplně si pamatuju moment, když jsem vyjížděla do Dobrouče a byla jsem na telefonu s mamkou, že už jsme tam a že jak je babičce, protože bylo to takový, jako že jsme si říkali, že to může být prostě zítra nebo za měsíc. A vlastně v tu chvíli mamka tak jako šeptala a vlastně a i ona byla taková vlastně, myslím si, pěkně srovnaná už s tím, co fakt se asi blíží, že mi říká, že už asi, že prostě babička už asi opravdu je na ty poslední, v těch posledních krocích prostě a domluvili jsme si, že se zastavím ještě něco vyřídit a pak prostě přijedu za nima. A vlastně, než jsem skončila to, co tam na mě čekalo v práci, tak mi volal táta, že už babička není. Takže jsem tam přijela asi 5 minut potom, co odešla a bylo to strašně zvláštní, no. Ale jako vlastně bylo to dojemný, bylo to úžasný vlastně zároveň v tom, že ta babička byla v tom našem prostředí, že byla jako vlastně naše. Já jsem o tom takhle dosti nikdy nepřemýšlela, z toho bude úplně dojatá. Vlastně to si člověk ani nepojmenuje, jo? Že když měla takový ty momenty, kdy to bylo nejvíc po těch různých bourácích, ta chvíli musela být někde třeba Feldence nebo tak a vždycky jsme se hrozně těšili, až se zase vrátí. A to, že tady v tom konci vlastně nepatřila žádnému systému nebo ničemu, ale byla vlastně součástí té rodiny, byla v tom prostředí, kde jsme za ní prostě vždycky chodili, jak se má, prostě seděla tam na tom stejném místě, tak teď tam prostě ten byla v tom obejváku. A vlastně tohle bylo strašně zvláštně, bylo hezký, a když ona už tam jakože nebyla, tak vlastně byla tam s náma pořád.
1: Evo, když pečujete o člověka v jeho posledních dnech a týdnech, je jeho odchod pro tu rodinu, která to intenzivně prožívá v tom komorním, ale domácím, intimním prostředí, potom jednodušší, když definitivně odejde? Je na to spíš připravená, než kdyby jejich blízký zemřel v LDNC?
2: Já si myslím, že určitě to tak je. Ono velkou roli tam hraje, kolik pacientů je, jestli tam figurují ještě rodiče, jestli tam jsou malí děti, jestli my stihneme poskytovat tu péči alespoň pár dnů, a nejedná se o 2 dny, ale jestli někam můžeme jezdit 14 dnů, 2 měsíce, určitě se dá s rodinou pracovat, protože my máme opravdu ve svých řadách, kromě sociální pracovnice, lékařů, tak máme taky duchovní, máme vlastně psychology, ať už to jsou dětský nebo normální. A vlastně, když je čas pracovat s tou rodinou, tak většinou to smíření je jakoby blíž, ale každý je v jiné fázi. A opravdu se může stát, že pacient je daleko víc smířenější než ta rodina. Musíme k tomu vždycky přistupovat individuálně a vždycky to jsou příběhy a těch je na 160 ročně.
1: 160 příběhů ročně. Jaké to je, když potom přijíždíte k bytu nebo k domku a víte, že už opravdu přišla ta hodina H, vy jako zdravotnice, a víte, že už si přesně nikdy ty žolíky společně nezahrajete, že ten jeden žolík už se vám nikdy zpátky neotočí a nevrátí?
2: Pro nás je to samozřejmě to, co je naše práce, ale všichni děláme srdcem. Opravdu je to tým sester, za který já bych dala ruku do ohně, jako jejich týmovost a jejich to, že můžeme si pozdílet navzájem. Takže když vstupujete do té rodiny, tak vlastně ano, jedete třeba za zemřelým pacientem, ale jedete nejvíc k té rodině. Ta potřebuje vlastně podporu, útěchu, ale potřebuje také vedení. Takže oni opravdu na vás visí. Pro ně vůbec čas není to, co sledují. Oni nevědí, jestli uběhlo 5 minut nebo 2 hodiny, ale oni velmi reagují na to, jestli jste klidná, co mají udělat, tak na tom záleží.
1: Dostala i vaše rodina podporu potom od domácího hospice Alfa Omega v Ústí nad Orlicí? Pokračoval s vámi tým Evy Janatové?
3: My jsme to, myslím, zvládli v rodině. To znova říkám, to jsem hrozně ráda. Já jsem to měla pořád, to, že vím, kam se můžeme obrátit, což pořád prostě bylo, jako vlastně bylo to stejně důležitý. A mě vždycky dělalo dobře, když jsme se potkali na těch našich schůzkách zase kvůli jiným věcem, že jsem se tak z toho trošku vypovídala. A já si myslím, že to, co vlastně to, co to nejdůležitější, tak já to vnímám, co vlastně kolem toho vlastní charita dělá, nebo co dokáže vlastně udělat pro ostatní, je právě to, že té rodině ukazuje cestu. Jo? A že to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vlastně to podporovat, že vlastně to ukazuje, jak ta rodina by měla fungovat. Jo? Nebo podporuje tu rodinu, aby zvládla fungovat. Jo? Ono to není lehký a je hrozně dobře si nechat pomoct. Ale mně se strašně vlastně tohle z toho líbí a jenom vědět, že oni existují. Říkám, pro nás tohle byla největší pomoc. Zaplať pánu, jsme nepotřebovali nějak víc se z toho dostávat, ale právě to, že dělají tu pomoc i té rodině vlastně kolem, je jedna z těch věcí, která mě vedla vlastně k tomu, že to je hrozně dobrý zacílení toho, když si někde pomoct, tak pomoct někomu, kdo dokáže potom dál pomoct takhle do široka, je skvělý, protože možná prostě ty lidi tady zůstanou kolem, že jo? Ten člověk odejde, nevíme, jaký to opravdu je, jednou se to všichni nakonec dovíme, ale vlastně je to hrozně těžký potom, co přijde pro tu rodinu. A to si myslím, že je strašně důležitá věc, zároveň ohromně výchovná. A pro nás jako pro rodinnou firmu tohle byl prostě ten moment, kdy jsme si říkali, jo, jestli někam upnou ty síly, tak tohle je ono.
2: Já musím ještě do toho vstoupit, protože vy jste

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: Požehnaný večer všem, my jsme tady z Vysokoškolského katolického hnutí Brno a zveme vás ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
1: i Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně
1: a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chleba náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Slava Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami
2: a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesnal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesnal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého sesla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen se na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Tě Pana na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Tě Pana na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Tě Pana na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Tě Pana na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Tě Pana na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Tě Pana na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který Tě Pana na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ti Pane na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který tě Pane na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který tě Pane na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
3: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, ochraň nás z pekelného ohně a přivěd do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my pouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní vždycky a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Zdráva z královno,
1: Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, kajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panna Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Amen. Modliba za svatého Otce a na jeho úmysly. Pod ochranu tvou se utíkáme. Svatá Boží Rodičko, neodmítněj naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, rodovnice naše, usyna nám smilování vypros, synu nás doprovoď, k synu svému nás doprovoď. Amen. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.

Ahoj holky a kluci. Ve večerních pohádkách poslední dobou probíráme abecedu a právě teď přichází řada na písmenko měkké I. Jakého asi hrdinu bude mít pohádka o něm? Ivánka, Irenku nebo třeba injekci? Ba ne, to neuhádneme, tak si to radši poslechneme.

0: V pohádkové říši jménem písmenková abeceda najdete spoustu zajímavých míst. Rozcestí, kde se rozloučili tři princové, černokněžníkův hrad na skleněné hoře, jeskyni, kam se pohodlně vejde devítihlavý drak, ale také místo, které byste v žádném případě nečekali, i když jste o něm už v našich abecedních pohádkách slyšeli. Ano, je to pohádková skládka. Nejen, že tu mají plno polámaných pohádkových rekvizit a nepotřebných kouzelných věcí, hromadí se jim tu stejné odpadky jako u nás. Jenže, jak už to v pohádkové zemi bývá, neleží tu jen tak. Vylíhly se z nich průsvitní, umělohmotní skřídci igeliťáci. A je jich tolik, že po sobě šlapou, šustí, vzdychají a perou se. Uf, přiletěla písmenková víla, aby udělala pořádek. Musí společně vymyslet, kde by mohli igeliťáci bydlet. Něco úplně nového.
1: To je nápad. Musíme vyčarovat úplně nové místo.
0: Skřídci jásali a nemohli se ani dočkat.
2: Ano, ano, chceme svoji země kouli.
3: Kdy už budeme mít svoji planetu? Chtěli bychom tam hned bydlet, prosím.
2: Jestli tady po sobě budeme ještě chvíli šlapat, stanou se z nás opět jen zmochlané igelitové sáčky, roztrhané obaly a sešlapané petláhve.
0: Víla mávla kouzelnou hůlkou a na večerní obloze se duhově zablesklo. Páni, to bylo něco. Ale co dál? Igeliťáci koukali na noční nebe a hádali se, že tam nic nového nevidí. Hned se víly vyptávali.
3: Která je ta naše hvězda?
2: A jak se k ní dostaneme?
0: Písmenková víla je uklidňovala.
4: Žádný strach. Vaše planeta se objeví, jen co ji správně pojmenujete. A mým kouzelným zaříkáním se na ní pak přenesete. Myslím, že byste měli jako správní igeliťáci požádat o pomoc písmenka velké I a malé I.
0: Radila.
2: Výborně! Hodně velkých i malých Iček a máme své pojmenování.
0: Jásali igeliťáci. Zkusili rozpůlit své jméno na Igel a Iťáci.
2: Igel je správný název pro naši planetu.
0: Shodli se hned.
1: A ta druhá půlka, Iťáci, to by se nám mohlo hodit jako kouzelné zaříkání, abychom se na planetu dostali.
5: Iťáci, Iťáci, Iťáci!
0: Opakovali pořád hlasitěji a ono to fungovalo. Na obloze se rozsvítila bílá hvězda, natáhl se k ní stříbrný most a igeliťáci se rozběhli nahoru.
5: Ichuchu, už jsme tu!
0: Zavískli si v novém domově a vylepšili si ho po svém. Každý si utrhl kousek šatů a něco si přál.
3: Ichuchu, ať jsou tu hned igelitové domy, igelitové zahrady, igelitové cesty, igelitové louky, igelitové květiny, igelitové lesy, stromy, listí na stromech a igelitové hory.
0: A všechna přání, která začínala na písmenko I, se jim hned splnila. Nezapomněli ani na igelitové sluníčko a igelitové mraky.
5: Konečně doma.
0: Oddechli si, když skončili s čarováním.
5: Ichuchu, všechno už je tu. I tahle naše z brusu nová igelitová pohádka.
0: Od té doby mají igeliťáci dost místa a v novém domově už jim nic nechybí.

Tak písmenko měkké I mělo v příběhu igeliťáky a hned zítra uslyšíme pohádku o Je s jelenem. Teď už ale všem dětem i písmenkům posíláme z Proglasu písničky Dokolala a Most má zlost.

Kdybyste v neděli na břehu seděli, tak byste viděli, že rozlobil se jeden most. Stojím tu od věku, jak tvrdý i přes řeku, ve vlhkým obleku a už toho mám vážně dost.

0: tak se sebral a šel.
1: No to je k nevíře, co je to za zvíře? Má čtyři pilíře a místo hlavy tlustej trám.

Tak snad jsem dnešní písničky dobře vybrala a líbily se vám, ale teď už se spolu pojďme pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji ti za to, Pane, že jsem dnes mohla být s tebou a že jsi ke mně přišel. Díky za to, že jsem prožila hezký den a prosím tě i za týden, který mě čeká. Buď se všemi lidmi a dej jim své požehnání, aby kráčeli po tvých cestách. Amen. Tak děti, přeju vám ještě jednou krásný další květnový týden. Dávejte na sebe pozor, prosím, a dobrou noc.

Na Proglasu začíná 15.20. kolo hitparády, do které i vy můžete hlasovat. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Tady je první nová skladba, 12. místo, Jirka Čevela a píseň V nebi nad polem.

První píseň v dnešní hitparádě nám nabídl Jirka Čevela, jinak zpěvák skupiny Cirkus Problém. V nebi nad polem je první píseň z jeho připravovaného sólového alba. Singl vznikl krátce po ruské invazi na Ukrajinu a nese v sobě výpověď o ztrátě, bezmoci i deziluzi. Válka nezačíná výstřelem, ale tím, že zapomeneme na jeden lidský příběh, říká Jiří Čevela. K tématu války se dnes ještě vrátíme, ale na 11. místě vám představím slovenskou skupinu Terrible Twos v čele s držitelkou ceny Proglasu za krásu slova Luciou Piusi. Z alba Posledné letné dni to bude píseň Ulica láká.

Které místo byste určitě nenavštívili? Ptal jsem se vás minulý týden v anketní otázce. Posluchač Honza napsal, kolikrát už si člověk řekl, že by někam nešel, no a nakonec tam třeba stejně vyrazil. Můžu říkat tisíckrát, že bych nešel zabíjet, ale jak můžeme vidět už několik let na Ukrajině, lidem nic jiného nezbývá, pokud se chtějí ubránit agresorovi, který se nerozpakuje mučit a zabíjet jejich rodiče, děti, manželky, sousedy a přátele. Takže si můžu myslet, že bych někam nešel, ale realita mě může donutit změnit názor. Asi bych po dlouhém přemýšlení sepsal obsáhlý seznam míst, kam bych nešel, ale určitě by to nakonec byly převážně samé triviální věci. Já moc děkuji za odpověď. Na Ukrajině sice zuří válka právě teď, ale válčilo se tam samozřejmě i v první polovině 40. let minulého století. A právě texty sesbírané na území Ukrajiny v době druhé světové války zpracovává do hudební podoby kanadská skupina Yiddish Glory. Právě jí vyšlo druhé album s názvem The Silenced Song. Z něj si poslechneme píseň A Girl from Kyiv, dívka z Kyjeva, místo 10.

0: Slyšeli jsme tři nové písně dnešního 15. 20. kola hitparády na Proglasu. Jirka Čevela a V nebi nad polem, skupina Terrible Twos a Ulica Láka a Jiddish Glory a Dívka z Kyjeva. Hlasujete pro tři písně z celé této hodiny, tedy ze všech 12. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Hlasování nám pošlete e-mailem nebo přes formulář na našem webu do středečního poledne. Konkrétní kontakty připomenu na konci pořadu. 9. místo Žamboši a píseň Skrýš ze stejnojmenného alba.
1: Obejmi mě

0: I dnes pro vás mám tipy na novinky na hudebním trhu. V červnu vydá nové album třebíčská skupina Lucky Mary. Dívka je kanadská skupina, která moderním způsobem zpracovává slovanský folklor. Její album se jmenuje Folk Fatal a nové album má v Česku usazený íránský kytarista Shahab Tolui. Nazval je Chivediamo Goldoni a zařadil na ně skladby, které vznikly pro inscenaci komedie Karla Goldoniho Poprask na laguně. S Lucky Mary i s Shahabem Tolujím chystáme rozhovory do pořadu Jak se vám líbí. Osmé místo Peter Lipa a AMC Trio a Můdrý čas.
1: Keď sa vonku prudko schladí, keď ťa štípe mráz, nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude host.

V minulých dnech zasáhla český hudební svět smutná zpráva o úmrtí Miloše Grubera, jednoho ze zakladatelů vydavatelství Indies a člověka, který za více než 30 let vydal obrovské množství kvalitní hudby. Stál za alby Petra Linharta a Majerových brzdových tabulek, sester Steinových, Psích vojáků, Jiřího dědečka, Už jsme doma a mnoha dalších. I když Miloš sám nebyl hudebně aktivní, opravdu toho pro českou scénu udělal hrozně moc. A tak mě napadlo položit dnešní anketní otázku takto. Kterého člověka nebo kterých lidí si vážíte za to, co dělají nebo udělali pro naši hudební scénu? Může to být vydavatel, novinář, pořadatel koncertů a festivalů, pedagog, kdokoliv vás napadne. Sedmý je Roman Dostál a píseň Utiš nás.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

Zvu vás na koncerty islandský hudebník pan Thorarensen nebo sbor seniorek Elpida budou hosty programu Public House v centru Meat Factory v Praze 5. května. Na programu bude také zahájení 3 nových výstav nebo komentovaná prohlídka ateliéru. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 5. a 6. května Tonya Graves, 11. května americko-izraelské Oznoy Trio, 12. května pianista Aaron Parks s projektem Little Big a 19. května dánská baskytaristka Ida Nielsen se skupinou The Funk Bots. V Rožnově pod Radhoštěm mají 7. května koncert skupiny Rivermonds, posledné decembrové dny a duben v Pešti. Dále 15. května v Rožnově vystoupí Ctip a Nausea Orchestra a 22. května Načeva v rámci turné k 30 letům od alba Nebe je rudý. Na nádraží Sudoměř u Mladé Boleslavy se bude 9. května konat festival Trampů ráj. Vystoupí skupiny Kati, Hlas hor, Korzáři a Vojta Kyďák Tomáško. Skupina Fukanec zahraje v experimentálním studiu v Liberci 12. května. Festival ZUŠ Open zahájí 13. května benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené rytíři talentu, který se uskuteční na Pražském hradě. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery na něm vystoupí na 300 účinkujících, jak z řad žáků základních uměleckých škol ze všech krajů republiky, tak i profesionálních umělců. Mili Janatková a Jaroslav Kořán představí své společné dvojalbum Písně dne a Písně noci v čítárně Unijazz v Praze 13. května. Na náměstí Svobody v Brně se v neděli 17. května koná benefiční festival Kripl Kára Candec. Vystoupí na něm například Monika Birtusová, Zkusme to, Ukulele Troublemakers a jako hlavní host The Tap Tap. Lada a kapela a Ivo Cicvárek mají 29. května koncert v experimentálním studiu v Liberci. Na místo 6. jste dnes poslali slovenskou zpěvačku a herečku Dorotu Nuotovou a píseň Requiem za krajinu.

Posluchač Marcel napsal: moc děkuji za pestré menu CD, které mě bylo doručeno minulý týden. Moc se mi líbí osobité a energické album Beaty Bocek Bílo. Skupinu Bran jsem znal jen okrajově, jejich album Galet Komplet mě rozhodně zaujalo. Oceňuji, že kapela hraje hudbu po svém a bretaňské lidové motivy jsou jen inspirací, líbí se mi i české texty. U Žambochů, jde o starší album Světlo je mi, jsem kvalitní texty očekával, k tomu výborná hudba, kde bych vyzdvihl rytmiku v podání Jiří Zelenka bicí a František Raba kontrabas. Dobře se poslouchá i Dyson Jalo, album Cycles, je to celkem srozumitelný jazz. Na poslech World Music se teprve chystám, jako první mám připraveno album New Global Ensemble Dream Walking. Já moc děkuji Marcelovi za reakci. Alba, která vám posílám jako dárky, vybírám vždy z části s přihlédnutím k vašemu hlasování a k vašim tipům a poznámkám, ale je mi jasné, že ne vždy se trefím. O to jsem raději, když čtu, že výhra opravdu našla spřízněné uši. Pátá je dnes karlovarská skupina Poslední vagon a Poutník.

Co pro vás na začátku května chystáme v našich hudebních pořadech? V pátek 1. května vám v 19.15 nabídneme další měsíční přehled žebříčku World Music Charts Europe. V pondělí 4. května to bude rozhovor s Frankem Landnem z newyorské skupiny The Klezmatics o 40 letech kapely a o novém albu. S Monikou Midriakovou o projektu Leto s Monikou budeme hovořit v úterý 5. května. Ve středu u nás bude hrát živě skupina Oliver Kucharovič Kvartet a ve čtvrtek bluesový V-band. V pořadu Slyšte lidé se budu v sobotu 2. května věnovat produkci německého hudebního vydavatelství GLM Records. Čtvrté místo Igor Orozovič a Aneta Langerová a píseň Je to dávno.

lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

Posluchač Pavel, který mimochodem hlasoval z Kazachstánu, napsal: výzva mě celkem pobavila, protože míst, kam bych nešel, je opravdu jen málo a musel bych dost přemýšlet, ale vy jste mě zachránil s nápovědou a tak vězte, že bych za žádných okolností nešel do veřejného domu. Já Pavlovi děkuji za účast v anketě a pošlu výhru, nikoli však do Kazachstánu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Honzu Moravce. Třetí místo Vladimír Merta a Loď bez lodivoda.

Posluchačka Kateřina poslala komentář ne k hitparádě, ale k letošním výsledkům cen Anděl. Připomínám, že cenu za folk obdržel Jan Běťák za album Jazykem květin. Kateřina napsala, fandila jsem tentokrát Žambochům. Přestože na Janu Běťákovi jsme byli u nás naživo a koncert byl opravdu pěkný. Jeho CD mě zdaleka tolik nezaujalo a aranže mi přijdou jednotvárné, což u Žambochů je přesně naopak. CD je živé, pestrobarevné a zajímavé. Já děkuji za názor, klidně se i vy ostatní přidejte s názorem na výsledky Andělů nebo i jiných hudebních cen. Žambochy jsme dnes už slyšeli. Druhá je Tereza Richtrová, které po šesti kolech měníme píseň. Z alba Místa krajiny to nově bude skladba Boží muka.

Posluchačka Tereza napsala, přemýšlela jsem nad anketní otázkou a jako první mě napadly situace v přírodě. Určitě mě nelákají vysoké hory, do kterých musí mít člověk horolezeckou výbavu. Mám hory moc ráda, ale vždycky si říkám, že mě baví turisticky do té výšky, kam si můžu vylézt po svých vlastních nohách. Taky mě vůbec nelákají kosmické lety a do rakety bych lezla jen nerada. Obecně se mi nelíbí těsné prostory, takže stejně tak by se mi moc nechtělo do ponorky. Také jsem jako dítě neměla ráda pouťové domy hrůzy a strašidel, ale ani vysoké kolotoče a rychlé atrakce, jako třeba centrifuga. Jako dítě jsem je vyzkoušela, ale dnes už by mě tam asi nikdo nedostal. Já děkuji za odpověď. Do tohoto kola neprošli Julia Kozáková, skupina Vesna a Lor a kapela Boží muka. Vítězem 15. 20. kola hitparády na Proglasu se stává slovenská skupina Hrdza, které taky po 6 kolech měníme píseň z alba Čo mi je, to mi je, to bude píseň Beťár dívka.

Mám pro vás ještě jednu sadu pozvánek. Kapela Bonsai číslo 3 má koncert 6. května v Liberci v Cross Café a 29. května v Kaplici v rámci Noci kostelů. Folková skupina Cihelna a spol. Vystoupí 9. května v Táboře a 28. května na sochařském sympóziu v Plané nad Lužnicí. Folková formace Jojo a Sirka and Los Losos vystoupí 9. května v Milevsku a 16. května v Sezimově Ústí. Jan Burian má koncert v Cross Café u práce v Plzni 14. května. V sobotu 16. května se v prostoru Nové libeňské synagogy v Praze koná MaFest, festival jazzového vydavatelství Ma Records. Svá nová alba zde mimo jiné představí akordeonista Vojta Drnek nebo hudebník Jan Michálek. Skupina Nezmaři zahraje 20. května v kempu Malý Jordán v Táboře. Festival Ponava Fest bude probíhat v parku Lužánky v Brně od 22. do 24. května. Vystoupí na něm mimo jiné Prun, Radim Babák, Rajta Raj, Martina Trchová, Tomáš David a Naiv kolektiv Dunaj s Janou Vébrovou nebo řecká zpěvačka Savina Janatu. V Sázavě na Vysočině se 23. května koná první kočovný ekumenický festival. Zahrají na něm mimo jiné Listověj, Člověk krve nebo Roman Hampachr. V Nymburce si můžete 24. května poslechnout skupinu Spolektiv. Honza Přeslička ze skupiny Epidemie má solový koncert v Cross Café Třída míru v Pardubicích 27. května. Festival Boskovice bude probíhat od 9. do 12. července. Letos na něm vystoupí například Nauzea orkestra, Ruce naší Dory, Michal Rataj a Oskar Terek, Obligatné nebo něco. A to už je z hitparády prakticky vše. Tady je ještě přehled soutěžních písní. Dvanácté místo Jirka Čevela, píseň V nebi nad polem.

0: Deváté místo, skupina Žamboši, Skrýš.
1: Keťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dost.
0: Peter Lipa a AMC Trio, Můdrý čas, osmička. Můdrý

0: Igor Orozovič a Aneta Langerová, Je to dávno, 4.
1: Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád.
2: Řekl,

0: Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad pro vás připravil Milan Tesař. Ve zvukové režii spolupracoval Roman Kabelka.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Milí posluchači, v dnešním dílu pořadu Před kostelem, cyklu o církevním školství, vás zdravíme přímo z terénu. Vyrazila jsem se svým nahrávacím mikrofonem do městské části Praha 8 Bohnice, konkrétně do církevní základní školy logopedické Dona Boska a mateřské školy logopedické. Povídat si budu s ředitelkou, magistrou Danielou Špinkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám vás u nás v Bohnicích.
0: Děkuji. Mohli bychom, paní ředitelko, na začátek vzpomenout a podívat se trošku na historii vaší školy?
1: Určitě ano. My jsme škola poměrně výjimečná, protože troufám si říct, že jsme nejstarší logopedická škola vůbec v Evropě. Protože do 30. let minulého století se děti s řečovými vadami vůbec neučili nějakým odlišným způsobem od tříd běžných a pakliže měli nějaký problém, tak byly přiřazovány do tříd dětí neslyšících. A teprve pan profesor Sovák usoudil, že pro děti s řečovými diagnózami by stálo za to založit samostatnou školu. Ta byla založena hnedka po druhé světové válce. 1. června 1945 vznikla první logopedická škola tady v Praze 8 a sídlila tenkrát v té krásné Grábově vile. Tam se dlouho neohřála, protože ji potřebovali k nějakým jiným účelům, takže škola se mnohokrát stěhovala a mnohokrát stála na prahu zániku. Dokonce svého času jsme sídlili, nebo já to už nepamatuju, ale sídlila škola v Křivokládských lesích v zámečku Leontýn, kde se děti střídali po 3 měsících, aby prostorově vůbec bylo možno je vzdělávat. Nakonec se dostala škola do Prahy 8 znova a byla jí přidělena budova Salesiánského kláštera na Kobylském náměstí a tam se začalo s takovou velmi systematickou péčí tenkrát o koktavé děti. A byla zavedena spánková léčba, od které

0: se postupně potom ustupovalo a v 70. letech děti koktavé už nepotřebovaly intenzivní péči školy a začaly se objevovat děti s diagnózou vývojová dysfázie. Ty postupem času převálcovaly děti koktavé a od 80. let se vlastně naše škola začala starat právě o děti s vývojovou dysfází. Z Kobylského náměstí jsme se odstěhovali v 90. letech po revoluci, protože byla v rámci restituce budova vrácena Salesiánům a škola byla předána ministerstvem školství církvi. Byli jsme ze začátku pod Salesiány, ale salesiánské cíle jsou trošičku někde jinde, takže školu vystěhovali do pronajatých prostor Prahy 8 do bývalých škol a školek. A zase se trošičku zatáhla obloha a vypadalo to, že škola skončí. Nicméně v tom okamžiku se nás ujalo arcibiskupství pražské a v roce 26, teď už to bude 20 let, co je naším zřizovatelem. No a my zatím obýváme tady na Praze 8 4 různé budovy, z čehož jedna je opravdu už za svým zenitem hodně, hodně daleko. A už 10 let se snažíme o to, aby zase škola dostala jednu budovu, abychom se mohli sestěhovat zpátky, protože školu tvoří nejenom škola základní, ale patří k nám i mateřská škola a takovou jedinečností, kterou máme, je i internát. Tam dřív jezdili děti, které měly bydliště mimo Prahu, nicméně teď jsou tam i děti pražské, které třeba to doma nemají tak dobré, jak by si člověk představoval a přes týden pobývají u nás na internátě. Takže máme 4 budovy, je to logisticky i finančně velmi náročné a několik posledních let jsme se intenzivně věnovali tomu, abychom si vymysleli svoji novou krásnou školu. A pan arcibiskup Duka nám k tomu dal zelenou a letos, nebo loni, teď už máme rok 26, takže v dubnu 25 bylo poklepáno slavnostně na základní kámen naší krásné nové vysněné školy v Klecanech.
1: To jsme se podívali do historie. Jakou školou je dnes? Jak velká je vaše škola? Co do počtu žáků, co do počtu pedagogů? Kým jste dnes?
0: No, my nejsme veliká škola. My máme na základní škole 150 žáků, mateřinku máme pro 50 dětí a v současné době na internát nám dojíždí zhruba 15 dětí. Co se týče dospělých, tak sice číslo vypadá vysoké, ale naši speciální pedagogové mají ve třídách po 10 dětech. Takže těch pedagogů je zhruba 40, ale máme mikrokolektivy tříd, takže o každou třídu pochopitelně pečuje jeden speciální pedagog jako třídní učitel a pak tady máme učitele aprobované, kteří si ke své aprobaci vlastně dodělali i speciální pedagogiku. Protože tady ta výuka a péče o děti s vývojovou dysfází se výrazně liší od běžné výuky v základních školách.
1: Pojďme se teď trošku podívat na tu vývojovou dysfází, kterou jste zmiňovala. Co je to za diagnózu? Jak se projevuje a jak se s ní pracuje?
0: Vývojová dysfázie je velkým oříškem, protože naše děti na první pohled na nich nepoznáte, že mají nějaký problém. Ale je to vada vývojová. Vzniká před nebo při a nebo těsně po porodu a je to způsobeno mikroskopickým poškozením mozku právě před, při a těsně po porodu. A pakliže to mikroskopické poškození je umístěno v řečových centrech, tak potom dítě začíná mít problém. Začíná mít problém už ve svých počátcích řeči a buď se u něj projeví velmi opožděný vývoj řeči a ten vývoj řeči je nerovnoměrný a přetrvávají v něm velké mezery oproti běžným dětem. Ta vývojová dysfázie se dělí na dvě takové větve, na senzorickou a motorickou a vlastně se projevuje jako řeč cizince. U toho dítěte buď dojde k tomu, že vlastně nerozumí tomu, co mu říkáte, nerozumí pojmům, nedokáže si poradit s gramatikou, má menší slovní zásobu a nechápe, co mu i ti nejbližší říkají. Nebo je to ta motorická vývojová dysfázie, kdy sice dítě vám rozumí, ale vlastně nedokáže sformulovat dostatečně kvalitně informaci a odpovědět vám na vaše podněty. No a potom existuje pochopitelně vývojová dysfázie smíšená, kde se obě tyto nedostatečnosti zkombinují a dítěti tedy nesmírně život stěžují.

0: pořadu Před kostelem si povídáme s ředitelkou církevní základní školy logopedické Dona Boska, paní Danielou Špinkovou. Jak vypadá logopedická výuka? Jaké nástroje k ní máte? Viděla jsem na vašich stránkách zmínku o sluchovém tréninku Benaudira. Jaké další metody používáte? Jak to vypadá?
1: Tak my s tou ranou péčí začínáme už v mateřské školce. Tam přijde děťátko, který opravdu buď nemluví vůbec, anebo velmi, velmi jednoduchým způsobem se projevuje. A je důležité vlastně začít u toho dítěte úplně od začátku, to znamená začít kombinovat dech, začít kombinovat řeč s motorikou, protože to všechno velice úzce souvisí a přibíráme k tomu právě různé speciální metody, jednu z nich jste zmínila. Na mateřské školce třeba pracují i s Forsteinovou metodou. Potom, když dítě přechází na základní školu do první třídy, tak tam je důležité to prvotní čtení. A tam se nejde tou běžnou metodou, kterou používají v základních školách, ale používají se třeba metody Elkonina, nebo teď máme nově zavedený experiment splývavého čtení. Čili ty děti vlastně se musí nejprve seznámit vlastně se strukturou toho jazyka a s každou tou hláskou si pohrají, než vlastně z ní dokážou sestavit slabiku a slovo. Je to práce velmi zdlouhavá, vyžaduje hodně trpělivosti od dětí i od vyučujících, ale nese své výsledky. A my jsme naprosto hrdí na naše deváťáky, protože, jak jsem říkala, když nastupují do školy, tak vlastně nemluví skoro vůbec. A když je v té deváté třídě propouštíme do velkého světa, tak ty děti jsou schopny se uživit, jsou schopny vystudovat nějaký obor středního školství, buď učňovský, anebo máme i středoškoláky a vysokoškoláky. A hlavně posíláme do světa takové hotové lidi, kteří už si věří a dokážou založit i rodinu a uplatní se v dalším životě. To je velká zásluha naší školy, protože když to děťátko nedokáže světu říct, co potřebuje, tak pochopitelně to velmi těsně souvisí i s jeho psychikou. A děti obvykle si vůbec nevěří a my se snažíme tady jim dokázat, že nejsou o nic horší než jejich spolužáci ve vedlejších školách.
0: My jsme náš rozhovor začali letním historickým exkurzem o vzniku a vývoji vaší školy. Co se týče obsahu, dá se říct, že vývoj oboru logopedie kopíruje vývoj vaší školy. Mohla byste vy ze svých dlouholetých zkušeností působení na této škole zreflektovat, jak se vyvinul ten obor, jak se vyvinulo poznání o vývojové dysfázii a jak vy tady na to reagujete?
1: Určitě obor logopedie jde mílovými kroky dopředu a on souvisí i s dalšími medicínskými obory, s foniatrií, s neurologií a ve všech těchto oborech se pochopitelně zpřesňuje diagnostika a děti, které třeba před 20 lety by byly považovány za hloupé, a umísťovány třeba do speciální školy pro děti s mentálním handicapem, tak dnes tomu tak není, protože ta diagnostika jde dopředu a jsou nám posílány do naší školy děti, které už tu diagnózu vlastně znají a vědí, co se za ní skrývá. My přijímáme děti na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, takže tam působí odborníci, kteří tedy už vědí, které děti k nám patří a které ne. A určitě celá ta diagnostika napomáhá tomu, že o to dítě je pečováno co nejdříve. Protože čím dřív se tato diagnóza začne odkrývat a začne se na ní pracovat, tak tím lepší a větší výsledky přináší.
0: Vaše škola je minimálně dvakrát specifická. Je logopedická a je církevní. K té logopedické části jsme si už něco řekli. Jak byste popsala tu specificitu co do církevní složky?
1: Ano, my se opravdu vymykáme všem ostatním školám, protože s touhle kombinací jsme poměrně osamoceni. Ale je to situace, kdy do naší školy přicházejí převážně děti z nevěřících rodin. Oni sem nejdou proto, že by od nás očekávali nějaké hluboce náboženské předměty, ale jdou sem proto, aby zlepšili stav jejich řeči. A to, že jsme církevní, velmi dobře chápou i rodiče nevěřící a podvědomně nebo i vědomně tuší, že tady o děti bude dobře postaráno a že vzhledem k tomu, že škola proklamuje a vychovává ty děti v křesťanských hodnotách, takže se jim tady bude dařit lépe, nežli třeba ve školách jiných. Takže my tady opravdu dětem se snažíme ukázat cestu. My jim nic nevnucujeme, oni na prvním stupni mají náboženství jako nepovinný předmět, a na druhém stupni je vyučován v rámci občanské výchovy. Máme svého úžasného školního kaplana, kterého ať děti věřící nebo nevěřící berou a dokážou s ním řešit i své osobní problémy. A říkám, my jim cestu ukazujeme, my jim rozhodně nic nevnucujeme, ale myslím, že tohleto pochopili i děti, i rodiče a že je jim tady u nás dobře.
0: Ráda bych se vás, paní ředitelko, zeptala, kromě výuky, jaké další služby nabízíte, jaké volnočasové aktivity tady mohou děti praktikovat?
1: Tak děkuji za tuhle otázku, protože naše děti nikdy se nestanou spisovateli, nikdy se vlastně nebudou živit tím, že by používali svůj rodný jazyk jako pracovní nástroj. A my se snažíme tenhle jejich handicap kompenzovat tím, že hledáme, kde mají naděleno víc, nežli právě v té řečové oblasti. A velký důraz tady dáváme na hudební výchovu a na výtvarnou výchovu. Protože tam mezi těmihle našimi děťátky objevujeme často velmi výrazné talenty, které kompenzují trošičku ten jejich řečový nedostatek. A snažíme se v té hudební výchově vycházet i z orfovské metody a ty děti procházejí těmi prvotními výukovými principy, jako je rytmus. A zase souvisí s tím dech, rytmus, slovo. A snažíme se, aby tedy dokázali buď v té hudební výchově nebo v té výtvarné výchově někde vyniknout. A proto třeba jednou za rok, za dva děláme velké celoškolní představení, kde všechny tyhle ty své talenty a nadání ty děti mohou uplatnit. A potom, když jsou schopny vystoupit na prkna, která znamenají svět, tak je to pro ně obrovskou motivací k dalším výkonům i mimo tedy školu. Takže určitě hudební výchova, výtvarná výchova a snažíme se ty děti trošičku otrkávat i po té tělesné stránce, protože s vývojovou dysfází často je spjata dyspraxie. To znamená, že ty děti mají velmi postiženou i jemnou a hrubou motoriku. Takže my kromě takového běžného tělocviku chodíme s dětmi plavat, mají tady i větší důraz na relaxační techniky a některé děti chodí i na takzvanou zvláštní tělesnou výchovu, některé děti chodí na právě relaxační lekce jógy, kde se vlastně cvičí nejenom tedy ta motorika, ale zase všechno souvisí i s tím dýcháním, s rytmem a tyhle ty věci dáváme dohromady. Dalším takovým bonusem je náš internát, protože tam ty děti zažijí režim rodiny, který třeba mnozí z nich z domova neznají a naučí se tam spousta praktických činností, jednak jak ta rodina má fungovat, jednak oni tam si pečou dorty k narozeninám a když se nějaká událost ve škole, tak nám upečou dobrůdky nebo naučí se tam šít na stroji. Holky pečují o krásnou zahradu, protože my jsme si v rámci grantu zařídili logopedickou zahradu, tak o tu pečují celý rok a sklízejí vlastně i jahody, ostružiny, všechno možné. Takže naučí se i tyhle ty věci, které třeba doma nevidí. Jinak na ten program na internátě je opravdu velmi bohatý a mimo pražské děti potom ve výsledku znají Prahu lépe nežli Pražáci.

0: pořadu Před kostelem si povídáme s ředitelkou církevní základní školy logopedické Dona Boska, paní Danielou Špinkovou. Jaký je o vaši školu zájem? Daří se vám umístit všechny děti, které by školu chtěly navštěvovat?
1: Zájem se rok od roku zvyšuje. A tím, že my jsme zatím ve velmi omezených prostorových podmínkách, tak více nežli nám dovoluje kapacita, tak více dětí přijmout nemůžeme. V té nové škole už ta kapacita bude trošičku větší a dovolí nám tedy přibrat mezi sebe daleko víc dětí. Ale zatím my máme každý rok dvě první třídy a do těch prvních tříd dáváme 8 dětí, protože pro ně je to obrovská zátěž. Takže těch 8 dětí je tak maximum v té první třídě. Můžeme přijmout 16 dětí a loni se nám jich hlásilo 60 do prvních tříd a letos máme ještě před uzávěrkou a už jich máme 50 přihlášených. Na mateřské škole je to podobné, protože tam máme 50 dětí ve třídě v mateřské školce, ale hlásí se jich jednou tolik, než můžeme přijmout. Takže určitě ta nová škola bude i po této stránce velmi důležitá a pomáhající.
0: Kolik takto specializovaných škol je v Praze, potažmo v celé České republice? Spolupracujete spolu, nebo dokonce se třeba i inspirujete někde v zahraničí?
1: Tak v Praze jsme vlastně plně organizovanou logopedickou školou, zatím jenom my. Plně organizovaná znamená, že máme tedy děti od 1. do 9. třídy. Ale postupně vzniká spousta dalších logopedických škol, které doplňují ty ročníky a věřím, že brzy se ten stav změní. Při školách základních vznikají například i logopedické třídy, takže i tady ta situace se velice zlepšuje a více dětí dostává šanci se do té logopedické školy dostat. Co se týče ostatních logopedických škol, tak v každém okresním městě teď už logopedická škola je a my jako logopedické školy se sdružujeme v naší profesní organizaci, což je Asociace logopedů ve školství a tam všechny logopedické školy mají své zástupce a společně řešíme problémy, které přináší doba. Takže určitě spolupracujeme. S tou zahraniční spoluprácí já můžu uvést spolupráci se Slovenskem, protože to už dneska je zahraničí, ale jinak zatím do světa jsme se moc nepodívali.
0: Ono, na druhou stranu, vy máte na čem stavět. Říkala jste, že škola, když vznikla, tak byla první v Evropě či ve střední Evropě?
1: No, my si myslíme, že na světě, ale to si myslíme jenom my.
0: Celým naším povídáním se ozývají odkazy na stavbu nové školy. Řekla byste nám, kde bude ta škola stát, kdy se otevře a jak bude vypadat?
1: V první řadě škola bude stát na nádherném místě, na krásném pozemku v Klecanech u Prahy, což je 10 minut jízdy autobusem z Prahy ven a stojí tedy na velmi členitém krásném pozemku, který získalo arcibiskupství a věnovalo tedy pro stavbu nové školy, která ponese jméno svaté Ludmily. Bude to logopedická škola svaté Ludmily a její stavba je plánována už mnoho let a na projektu se podílelo kromě architektonického studia M4 architektů i mnoho pedagogů a dokonce i dětí naší školy. A vymysleli jsme si tuto školu do posledního detailu tak, aby vyhovovala specifikům právě logopedické školy. V současné době se dokončuje hrubá stavba a první žáci nebo všichni žáci, protože celá škola se přestěhuje do nového působiště k 1. září 2027. K tomu, aby tahle ta škola mohla začít fungovat, je třeba obrovská finanční částka, která se v průběhu let zdvojnásobila a dosahuje téměř 500 milionů. Některé zdroje už arcibiskupství do této stavby vložilo, ale pořád scháníme další a další dárce, menší či větší, protože ta škola teď musí vybavit i ty vnitřní prostory tak, aby odpovídaly trendům 21. století a aby ta škola vypadala ve všem tak, jak by si to naše děti i pedagogové zasloužili. Takže arcibiskupství pražské založilo nadaci svaté Ludmily, kde je vyhlášená sbírka na školu a dá se přispět buď přímo na účet, anebo přes QR kód. Takže my vítáme každého sebe menšího dárce, který usoudí, že tato škola skutečně má svůj smysl.
0: Na závěr mi, paní ředitelko, dovolte vám položit osobnější otázku. Jaký život jste v církevní základní škole Dona Boska a předtím v základní škole logopedické prožila? Co vás přimělo v ní zůstat?
1: No, já tady patřím už k inventáři. Já už tady působím přes polovinu doby, co škola existuje. Učím tady už přes 40 let. Začala jsem tady učit jako pedagog a posledních 22 let tedy kormidluju školu snad tím správným směrem. A já jsem se k logopedii dostala, protože moje maminka byla velmi vyhlášeným odborníkem přes afázie, která pracovala jako logoped celý život, a tak mě vlastně asi nic jiného nezbylo, nežli vystudovat logopedii taky. A měla jsem to štěstí, že jsem nastoupila do Kobylis a tato škola se mi stala vlastně druhou rodinou. Protože, jak říkám, jsem tady přes 40 let a s některými kolegyněmi či kolegy jsme tady začínali a doufám, že i skončíme společně. Prošlo mi tady rukou mnoho a mnoho generací dětí, které se k nám vracejí, a to je ten nejúžasnější benefit, který z téhleté profese plyne. Že ty děti na vás nezapomenou a přijdou odmaturit, ukázat maturitní vysvědčení dřív než domů. Potom přijedou s kočárkem ukázat své ratolesti a máme tady už mnoho dětí, našich dětí. Tak doufám, že se mi tady podařilo vybudovat prostředí, kde je dobře nejenom těm dětem, ale i těm dospělým. A ti dospělí tady podávají obrovské pedagogické i lidské výkony, a myslím, že si dokáží pomoct nejenom profesně, ale i ve svém osobním životě a že jsou tím správným vzorem pro naše žáky.
0: Potvrzuji, že ta příjemná atmosféra je tu i za tu krátkou dobu našeho rozhovoru hmatatelná. Nezbývá, než popřát vám vše dobré a děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za návštěvu a držte nám palce.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Hezký večer, milí posluchači Proglasu. Od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová. Je 21 hodin, čas pro modlitbu večerních chval. Pak následuje koncert duchovní hudby s oratoriem Georga Friedricha Händla Mesiáš.

0: Tak dobrý večer, milí, zveme vás k modlitbě večerních chvál. Dnes se budeme modlit texty z páté neděle velikonoční, to znamená, že z prvního týdne žaltáře. Hymnus začíná v novějším vydání breviáře na straně 581. Vlastní texty jsou od strany 663 a žalmy z prvního týdne žaltáře začínají na straně 924. Kdo máte starší vydání, tak hymnus je na straně 517, vlastní texty na straně 590 a žalmy začínají na straně 823. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristovo vzkříšení je obveselení všech věrných zarmoucených a po Kristu toužících, v něj doufajících.
0: Kriste, králi slavný, v božství Otci rovný, ty jsi pro nás mnoho trpěl, na kříži za nás umřel, vstal si třetí den.
1: Rač nás obživiti a z mrtvých vzkřísiti, bychom i my povstali a na tebe patřili, tam, kde přebýváš.
0: Za nás přimlouváš se pro své rány svaté, tam před svým milým Otcem, neboť si naším smírcem, také přímluvcem.
1: V tebe vždy doufáme a k tobě voláme, žádáme tvé milosti, také věčné radosti z tvé přítomnosti. Pán vstal z mrtvých a zasedl po boží pravici. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pán vstal z mrtvých a zasedl po boží pravici. Aleluja. Bůh nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého Syna. Aleluja.
0: Když vytáhl Izrael z Egypta, Jakubův dům z cizáckého lidu,
1: stal se Juda boží svatyní, Izrael božím panstvím.
0: Moře to vidělo a prchlo, Jordán se obrátil nazpět.
1: Hory poskočily jako berani, pahorky jako jehňata.
0: Co je ti moře, že prcháš, Jordáne, že se obracíš nazpět?
1: Hory, proč poskakujete jako berani? Pahorky, proč skáčete jako jehňata?
0: Země třes se před pánem, před Bohem Jakubovým.
1: Jenž mění skálu v bažinu, křemen v prameny vod.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bůh nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého Syna. Aleluja. Aleluja, Pán, náš Bůh, se ujal království. Jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
0: Aleluja, vítězství, sláva a moc našemu Bohu. Neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán náš Bůh se ujal království, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
0: Z listu Židům z 10. kapitoly. Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položení k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil.

0: Pán skutečně vstal. Aleluja, aleluja.
1: Pán skutečně vstal. Aleluja, aleluja.
0: Zjevil se Šimonovi.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán skutečně vstal. Aleluja, aleluja. Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl Otce. Aleluja.
0: Kristus za nás umřel, vstal z mrtvých a stále se za nás přimlouvá. Volíme k němu s radostí.
1: Vítězný králi, vyslyš nás. Kriste, světlo a spáso všech národů,
0: naplň nás ohněm svého ducha, ať vydáváme svědectví o tvém vzkříšení.
1: Ať vyvolený národ v tobě pozná očekávaného Mesiáše.
0: A celý svět ať pozná tvou velikou slávu.
1: Pomáhej nám, ať setrváme ve společenství svatých.
0: A jednou nám dej odpočinout s nimi od našich prací.
1: Rozlomil si pouta smrti.
0: Znič její vládu i v nás, abychom žili pro tebe, nesmrtelného vítěze.
1: Kriste spasiteli, ty jsi byl pro svou poslušnost až k smrti povýšen do slávy svého Otce.
0: Uveď naše zemřelé, své bratry a sestry do nebeské radosti. Dnes je Světový den svobody tisku, tak tě Bože prosíme o zvláštní ochranu těch, kteří nasazují své síly, někdy i svůj život ve prospěch správné informovanosti o tom, co se děje. A také chceme prosit o přímluvu blahoslaveného svatého Karla Akutise. Dnes by se dožil přesně 35 let. Vítězný králi, vyslyš nás. Volejme spolu k Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 21 hodin a 15 minut a sváteční koncert na Proglasu dnes naplní duchovní hudba. Poslechneme si slavné oratorium s názvem Mesiáš, které napsal Georg Friedrich Händel. Tento přední německý barokní skladatel většinu svého života strávil v Anglii. Své třídílné oratorium Mesiáš komponoval v roce 1741 ve svých 56 letech. Anglický text zahrnuje Izajášovo proroctví, zvěstování pastýřům, Ježíšovo utrpení a vzkříšení. Mesiáš poprvé zazněl na jaře v roce 1742 v irském Dublinu. V Londýně byla premiéra o rok později. V Praze bylo toto dílo provedeno v roce 1804 v orchestrální verzi, kterou upravil Wolfgang Amadeus Mozart. Händlova Mesiáše nyní uslyšíme z nahrávky souboru Gabrieli Consort and Players s uměleckým vedoucím Paulem McCreeshem. Pěvecká sóla přednesou Dorothea Reschmann, Susan Gritten, Bernarda Fink, Charles Daniels a Neil Davis.

Po duchovní vokálně-instrumentální skladbě Mesiáš Georga Friedricha Händla se nyní zaposloucháme do Pasacalli a fugy C-moll, kterou zkomponoval Johann Sebastian Bach. Na varhany ji přednese Lionel Rock.

Dozněla Pasacaglia a fuga C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany ji zahrál Lionel Rock.

a deštěm zvlhlé kapuce, parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

0: následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní díl má název Pokrok v milosti. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí, čteme ve 2. kapitole Lukášova evangelia. Jak mohl růst v milosti, když byl Bůh a dokonalý obraz Otce, ptají se teologové. Byl však člověk se všemi lidskými vlastnostmi, žil tedy i vyvíjel se v čase. I náš život v Bohu zůstává životem lidským. Vlastností každého člověka pak je, že roste a obnovuje se. Zastavit se znamená umřít. Proto je stálý vývoj i v životě duchovním. Někdo by mohl namítat, že tu máme účast na životě Boha, který je beze změny. Je to pravda. Nejsme však Bůh. Účast na božím životě může být menší nebo větší. Někteří si představují obrácení k Bohu tuze radikálně. Je prý potřeba zanechat jednou provždy všeho zlého a nedokonalého a začít žít dobře a bez úhoně. Jinak prý by bylo každé obrácení jenom pokrytecké. Ti, kdo tak mluví, bývají i proti časté zpovědi. Je-li prý opravdu upřímná, není možné, abychom se za týden zpovídali ze stejných chyb. Docela jinak myslí svatý Pavel. I pokřtění Korinťané nejsou podle něho ještě duchovní, ale pořád ještě tělesní. Jsou v duchovním životě doposud maličcí a nedospělí. Efezanům přeje, aby stále a stále rostly až do míry plnosti Kristovi. Sám Ježíš mluvil o některých, kteří mají doposud malou víru, která musí teprve dorůst. A přece i tato docela zřejmá pravda o duchovním vývoji se často popírá. V moderní době se mluvívá o jistých typech lidí, o různých psychologických strukturách. V populárním podání se pak tomu rozumí tak, jako by někdo byl už předurčen k jistému stupni duchovního života. Někdo nemá vlohy k hudbě, jiný se narodil jako muzikant. Podobně je prý někdo typ náboženský, jiný je pro tyto hodnoty slepý. Opakuje se tu v modernějším podání to, co kdysi dávno tvrdili gnostikové. Rozdělovali totiž lidi do tří skupin. Jedni mají zájmy hmotné, druzí duševní a třetí duchovní. Každý zůstane v té skupině, ve které se narodil. Proti těmto a podobným směrům hájila církev pravdu, že je stálý duchovní růst i úpadek. Jako nemůžeme před smrtí nikoho prohlásit s konečnou platností za svědce, tak také nevíme, jak daleko pokročí v milosti ten, kdo se třeba obrátí k Bohu až v okamžiku

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Když se řekne Bohumín, vybaví se nám především město na severovýchodě Moravy, významný železniční uzel, hraniční přechod do Polska, snad také železárny a drátovny. Ovšem Bohumín je také významnou římskokatolickou farností. A ne jedinou, poněvadž se dělí na Bohumín starý a nový. Já jsem dnes navštívil farnost v Novém Bohumíně a u mikrofonu vítám faráře patera Martina Šmída. Chvála Kristu.
1: Na věky amen, zdravím všechny posluchače.
0: Oče Martine, vy nejste u proglasového mikrofonu poprvé, už máme spolu lecos natočeno. Naposledy se domnívám, že jsme točili pořad na faře v Hlučíně tehda. Ale to vy jste od té doby určitě vystřídal ještě několik farností. Které to byly?
1: Tak myslím, že to nebylo naposledy v Hlučíně. Myslím, že jsme se potkali i v Karviné, mám takový dojem. A tam vlastně jsem byl předtím, než jsem přišel sem do Nového Bohumína. To byl vlastně roky 2021 až 2024. Předtím jsem byl 3 roky v Polsku na takové zajímavé zkušenosti pastoreční, protože jsem nebyl v klasické farnosti, ale v takovém duchovním centru, kde mě vlastně pozvalo a pan biskup dal souhlas, tak jsem mohl vycestovat z hnutí Focolare. A předtím jsem byl teda 8 roku v Hlučíně do roku 2018. Takže teď jsem 2. rok v Bohumíně.
0: Vy máte bohaté pastorační zkušenosti. Kolik roků už uplynulo od vašeho kněžského svěcení? Bude nějaké výročí?
1: Tak výročí vždycky nějaké je, ale nejsou to taková významná. Jsem byl svěcený v roce 98 biskupem Františkem, takže za 2 roky asi to bude 30. jubileum kněžského svěcení. No. Tak Bohu díky za ty roky, protože jsem si čím dál tím víc vědom toho daru, který nám Pán Bůh dává skrze svátost kněžství.
0: Předchozí vaše farnost tedy byla Karviná. Jak byste to zhodnotil? Život v Karviné, na karvinské faře a život na bohumínské, předpokládám, je tady trochu větší klid?
1: Určitě ano. V Karviné je to samozřejmě to okresní město, 50 tisíc obyvatel, vlastně jedna farnost, tak jsme tam byli 2 kněží a těch aktivit tam bylo velmi mnoho, byly tam také velké opravy a také jsem byl děkanem. Teď vlastně jsem opravdu na takovém klidném místě. Na faře jsme v Karviné byli vlastně s kaplanem, pak tam byla sekretářka, technik, kuchařka, takže jsme byli takový tým minimálně 5 lidí každý den. No a tady jsem vlastně úplně sám, ale je to zase něco jiného. Už jsem měl taky zkušenost, kde jsem byl na faře sám, takže není to pro mě nové. Nicméně samozřejmě po těch pár letech, kdy jsem takhle žil ve společenství, ať už v té komunitě v Polsku nebo v té Karviné, nebo i v tom Hlučíně, tak samozřejmě je to zase takové obnovení a člověk jak kdyby prostě si hledá nějakou tu činnost, že není tady tolik těch aktivit, to znamená, že ten můj čas ve farnosti není naplněn tak, jak byl třeba v té Karviné, ale určitě je co dělat. Samozřejmě člověk třeba musím říct si s takovou velkou pokorou, že člověk našel trošku i větší, takový intenzivnější vztah k Pánu Bohu, že mám často čas chodit do kostela, v klidu se pomodlit. To jsem třeba v Karviné neměl tak moc času na to. No.
0: Já bych přece jenom upřesnil, že ve farnosti nejste sám, protože máte tady trvalého jáhna a ne takhle dajakého.
1: Je to pravda, je tady jáhen Aleš Ligocký, který je zároveň sekretářem otce biskupa, tak na jedné straně je tady veden a sem tam pomůže, ale většinu času tráví právě ve své pracovní pozici a často jezdí i o víkendech s otcem biskupem na různá běžmování nebo biskupské funkce, takže ho často tady nemám, ale jako velmi rád ho navštívím třeba a bavíme se o pastorační situaci tady, takže v tomto smyslu určitě je platným spolupracovníkem a jsem moc rád, že tady je, protože já mám taky na starosti v diecezi trvalé jáhny a vnímám právě tu jejich úlohu v tom, že mohou být takovým mostem mezi farářem a tím farním společenstvím a právě já jsem to teďka tady využil naplno, protože jsem přišel, samozřejmě prostředí jsem neznal, a ten Aleš mě trošku uvádí do toho a poradí mi třeba, jak zareagovat na tu či onu věc, nebo tady si dát pozor, protože za zase je tady v historii nějaký problém nebo něco, takže je to pro mě velká výhoda, že mám spolupracovníka tohoto typu a jsem za to moc rád, takže určitě to jsem zapomněl, že nejsem úplně sám, no to je fakt.
0: Já jsem se na webových stránkách dočetl, že Bohumín pochází někdy ze 13. století, ale není to ten Bohumín, který je nový, ale je to ten Bohumín starý s kostelem Panny Marie. Jak vznikl nový Bohumín a vůbec proč?
1: No, je to, jsem taky se pod tom pídil, protože samozřejmě nejdříve jsem si říkal dvě městské části, ale potom jsem se dozvěděl takovou zajímavou historii, že vlastně starý Bohumín byl původně ta obec někdy z toho 13. století, kde skutečně existuje poutní kostel Panny Marie, který asi lidi většinově znají. No a potom, jak šel čas, přišla technická revoluce, tak vlastně chtěli postavit dráhu, jelikož ti starobohumíňáci nechtěli mít v obci, krásné městečko starobyle, nechtěli mít prostě dráhu a nově vystavět zásah velký stavební, tak postavili vlastně tu dráhu kousek dál. No a kolem té dráhy, kolem nádraží vznikla obec, který se vlastně nazývá Nový Bohumín. A to je záležitost skutečně nějakého 19., 18., 19. století. A prakticky ten náš kostel, který byl postaven záhy, tak je, myslím si, že z roku nějak 1890 něco, takže je to opravdu nový kostel, je cihlově vlastně z cihel, není to klasicky jako omítnutý, takže taková stavba, kterou je možné vidět tady ve Slezsku, na polské straně, na české straně. A je to typická architektura, proto vlastně Slezsko tady, ať už na polské nebo na české straně. Je to vlastně taková novogotická stavba, která je taky velmi pěkná, má své kouzlo a jak jsem teďka v poslední době zjišťuju, tak mnozí lidé třeba ho objevují a chtějí tady mít svatbu, protože se jim vyloženě líbí vevnitř ta stavba. Takže to je k tomu, k té historii. Je to opravdu taková zvláštnost, no ale je to, taky to přináší samozřejmě i pro tu pastoraci určité výzvy, jelikož samozřejmě to obyvatelstvo, jsou to vlastně dělníci v tom průmyslu, takže tady byly ty železárny, drátovny, které už se dneska teda jako celek neexistují. Zůstaly tady nějaké firmy, které vlastně potom vznikly a pochopitelně je tady mnoho taky lidí přistěhovaných. Je tady trošku mícháno i s tím polským obyvatelstvem, i když ne tolik jako na Karvinsku, jo, ale je tady znát tady tahleta prostě historie i v tom, v těch výzvách pastoračních. No.
0: Otče Martine, kostel v Novém Bohumíně je zasvěcen Božskému srdci Páně, nemýlím-li se, a velice mě zaujalo, že ve věži jsou čtyři zvony. Ne každý kostel se může pochlubit čtyřmi zvony. Ty jsou původní tady z toho roku 1890 a něco?
1: Já se přiznám, že jsem z té historie moc nevím. Čtyři zvony tam jsou, protože zrovna teď před chvílí jsem se vrátil z té věže, jelikož nám zhruba před nějakým měsícem urvalo se srdce jednoho z toho zvonu, tak jsme tam měli firmu, která vlastně to bude rekonstruovat a tak jsem se tam byl vlastně i poprvé podívat na ty zvony a musím říct, že jsou skutečně, i ten vlastně z té firmy říká, že jsou moc pěkné ty zvony, jsou vlastně ze zvonoviny. Myslím si, že říkal, že pocházejí někde z nějaké brněnské firmy, která to tam odlívala. Zvonívají vždycky, samozřejmě odbíjejí hodiny tady, no a když fungovalo to srdce, tak ještě zvonívali ráno, v poledne a večer vlastně, tak nějaké více. Takže a teďka jsme se bavili o nějakých možnostech, jak by se to dalo ještě třeba zlepšit nebo vylepšit prostě. A pochopitelně, že taky jsem se setkal i s různými reakcemi lidí, tedy, kteří bydlí okolo, že taky ne vždycky jsou z toho nadšení, ale myslím, že za mého předchůdce se podařil najít nějaký modus vivendi, jak to prostě, aby to nějak zvonilo, ale aby to zase moc nerušilo. Takže jsme i společně tady potom našli s těmi sousedy nějakou cestu, jo, aby to nebylo nějaké moc obtěžující. Samozřejmě není to řešení vypnout ty zvony úplně, aby nezvonili vůbec, ale i oni chápou a našli jsme to, tu cestu. No. Ale je pravda, že ne všechny kostely mají čtyři zvony, no, to je pravda. A tak jako zase ten kostel není tak velký, ale nicméně ty zvony tady jsou, což je taky velký dar. No.
0: Říkal jste, že interiér kostela se líbí mnoha lidem, že chtějí tady mít svatbu. My se do toho kostela půjdeme v průběhu natáčení ještě podívat, ale přece něco o farnosti, o farnicích, kolik mši svatých, jak je zájem tady, jak žije farnost.
1: Farnost samozřejmě nejsme nějaká velká farnost, jo, tady chodí do kostela v neděli zhruba asi 160 lidí, máme farní kostel Božského srdce tedy, ten je tady kousek od fary, pak máme ještě filiální kostel, tedy je Panny Marie Bolestné ve Skřečoni, to je další městská část Bohumína směrem na Karvinou, taková obec spíš, no a pak je ještě filiální kaple Panny Marie, jména Panny Marie v Šunichlu, to je směrem tam k řece Odře, no a pak je tady samozřejmě ještě farnost Starý Bohumín, která má zase své taky filiální kostely a kaple, takže těch objektů církevních tady v Bohumíně není málo, ale samozřejmě ta návštěvnost je taková, jaká je. Samozřejmě své udělal covid, tak jako asi všude, ale pochopitelně, že i tady to obyvatelstvo nějak, že by bylo tradičně věřící, to se říct nedá. Jo, je tady hodně lidí, kteří se přistěhovali, to dala samozřejmě ta historická situace, to souvisí s tím, že samozřejmě, když lidé přijdou někde odnikud, často si třeba víru nedonesou, nebo ta víra u nich zanikne víceméně, takže nechodí takých tolik do kostela. Je tady hodně Slováků. Co se týká takových těch pastoračních aktivit, tak to je dané tím, že prostě ten počty jsou takové, jaké jsou, tak třeba tady nemáme mládež. Máme tady asi dvě mladé děvčata, které jsou tak nějak ve věku, třeba vysokoškolaček, ale pak tady roste taková generace dětí, které už pomaličku dospívají, mají tak 13-14 roků, takže věřím, že třeba nějaké do budoucna společenství, nějaká parta se poskládá.

0: a zpívají při bohoslužbách, mají sem tam i nějaký koncert a jsou i známí tady ve městě Bohumíně, to znamená, že když koncert je, tak je kostel úplně plný, to je opravdu vidět a lidé přicházejí z okolí a myslím si, že to je boudíky taky pod vedením současné vedoucí Dominiky Nogové, která je taky učitelkou hudby na Hlučínské základní umělecké škole. Takže to je taky jedna z takových aktivit. Pak se tady schází skupinka nad Písmem svatým, to ještě vlastně za dob, když byla synoda, tak oni se scházeli jako synodní skupinka a vlastně přetrvali do dneška. Pak je tady vlastně společenství mladých rodin, které bohu díky jsem pozval ty mladé rodiny, oni přijali to mé pozvání, takže se tady scházíme nad různými tématy toho, co je ve škole, co je připravováno z biskupství ve škole Ježíšově. A myslím si, že tak jako pěkně získáváme takové vztahy mezi sebou a postupně se rodí nějak ta komunita farnosti. A i když si myslím, že ti farníci jsou takový aktivní, i když tady není moc, ale vidím, že mají touhu něco dělat. Jo? Když jsem tady přišel, tak vlastně oni říkali, pane faráři, co vám máme udělat? Jako, jo? Tak hned přišli s touhletou nabídkou, tak já jsem byl velmi překvapen, mile a jsem moc vděčný, že tady opravdu takhle pomáhají. Takže tolik k té pastoraci. Samozřejmě by se dalo hovořit ještě o mnoha dalších věcech. No ale třeba ještě mi tak napadá, by možná bylo zajímavé, že my tady máme taky v Bohumíně je více církví, nejsou tady jenom katolíci, ale jsou tady společenství třeba Slezské církve evangelické a habsburského vyznání, pak je tady apoštolská církev, jsou tady adventisté, je tady jedna jáhenka, je husitka. Ale s těmito církvemi, já když jsem přišel, tak jelikož já mám k tomu ekumenickému dialogu díky tomu hnutí Focolare blízko, tak jsem tak nějak je oslovil, pozval je, jednak se představit, že jsem tady nový farář katolický. A tak nějak přirozeně z toho vznikla takové společenství, že se každý měsíc scházíme a prostě ti faráři a snažíme se třeba nějak si říct, čím žijeme, něco samozřejmě spolu sníme a teď jsme třeba pořádali společně křížovou cestu na Velký pátek, křížovou cestu smíření podle toho, jak nás, náš biskup nás vedl vlastně během té postní doby. A myslím si, že oni to velice pěkně a taky krásně přijali a rádi se toho zúčastnili a i pomohli s přípravou, tak si myslím, že tady se rodí taková pěkná spolupráce i na tom poli ekumenického dialogu a myslím si, že je důležité v dnešní době vydávat společné svědectví jako křesťané, nejenom jako prostě, že sami si hrajeme na vlastním písečku a máme své bohoslužby, ale že vytváříme i ty vztahy, už i teda nejenom mezi těmi faráři, ale už i s těmi věřícími jiných církví, a což je, myslím, důležité asi. No. Samozřejmě, že jsme si vědomi každý své identity, to nikomu nebereme, ale na druhou stranu vidíme, že ta nutnost spolupráce opravdu v dnešní době je aktuální. No.
1: Tak my se teď s otcem Martinem Šmídem půjdeme do novobohumínského kostela podívat.

0: Vcházíme do kostela Božského srdce Páně v Novém Bohumíně, tak jsme vstoupili zadním vchodem do hlavní lodi, poklekáme před svatostánkem. Musím se přiznat, že už jsem tady jednou byl, ale to bylo v době, kdy ještě do Bohumína jezdila tramvaj z Ostravy.
1: To už asi
0: bylo to asi tak před 60 lety. Kostel opravdu nádherný. Oče Martine, alespoň trošku posluchačům, hlavní oltář.
1: Je to vlastně novogotický oltář, takový, nevím, jestli někdo byl v kostele v Ludgeřovicích, tak vlastně je to velmi podobný i ten vnitřní styl, protože vevnitř máme temně červené cihlové sloupy, vlastně a žebrový v klembě, jinak stěny jsou v takovém světlém okru, dalo by se říct, nebo béžové trošku. Ten hlavní oltář je tedy vyřezávaný ze dřeva, jsou tam sochy. Je zajímavé, že v tom presbytáři za oltářem jsou na zdi namalované sochy svědců, nejenom českých, národních, ale i polských. Jo? To můžeme jít trošku blíž, možná k hlavnímu oltáři. A právě když lidé přicházejí, tak se dost často ptají, co to jsou za svědci. Tak máme tady třeba svatého Jacka, svatého Ondřeje Bobolu, jo, ale je tam i Aneška, Ludmila, takže jsou to prostě opravdu typicky čeští a samozřejmě i polští svědci. Je tady samozřejmě taky po mém předchůdci taková výrazná socha Jana Pavla II. To tady otec Jacek Domaňský, který tady byl před několika lety farářem, tak myslím, že on to tady pořizoval a pochopitelně je to tady i hned 3 kilometry máme do Polska, takže ten polský vliv tady je velmi známý. Samozřejmě nechybí v kostele ani obraz Božího milosrdenství, to je vpravo od hlavního oltáře v kapli boční lodi, nebo boční kapli Panny Marie. Na druhé straně máme zase boční kapli, kde je svatý Josef, který v současnosti ještě vlastně prázdný boží hrob, že tak to tady věřící mají ve zvyku. A jinak tady je taky krásně vyřezávaná křížová cesta, takzvaný basreliefním způsobem, že to vlastně nevystupuje do popředí, ale do pozadí ten plasticita toho obrazu a je to opravdu taky krásně barevně nazdobené, zlatem zdobené, takže jsou to krásné věci. No, říkám, lidé opravdu ten kostel, když přijdou, tak se jim velmi líbí. Jako no. Sice není úplně, jak říká, čerstvě vymalovaný, ale jako pořád ještě to tady vypadá dobře. No. Tak.
0: No, co mě těší, tady po levé straně socha svatého Antonína Paduánského.
1: Tak je to tak, no, svatého Antonína Paduánského. Teda máme ještě kazatelnu, taky dřevěnou. Přístup je teda z presbytáře, ale nevyužíváme ji. Na kázání je tady krásný, celkem zdařivý ten, jak se říká, mobiliář, to znamená oltář současný, také se říká někdy obětní stůl. Sedes a ambon jsou ve stejném stylu vyrobené ze dřeva. A to tady, myslím, taky místní vzpomínali, že to tady někdo vyrobil. Ale celkem se to podařilo a zapadá to do toho interiéru celkem zdařile, že to nějak neruší. Jo, je to taky v tom lomené oblouky, to znamená, pasuje to do toho gotického, neogotického stylu. No. Jinak opravdu já tady chodím rád modlit, nějak mi to přirostlo v srdci a musím říct, že to zasvěcení Božskému srdci je tak velmi mě blízké, protože já si vzpomínám jako kluk v Krnově, já pocházím z Krnova, tak tam ještě byl za mého mládí a dětství pátr Ludvík Kus, který nás vždycky brával jako ministranty, jako oltáři, když jsme se modlili litanie k Božskému srdci a mě vždycky oslovovalo, jak on se to modlí. Jo? A tak jsem říkal, že chtěl bych taky někdy mít takovou úctu k tomu Božskému srdci a jednou se mi podařilo navštívit i parlemoniál, odkud to vlastně tahle ty zjevení pocházejí a jsou to opravdu krásné věci, takže jsem moc rád tady v tom kostele Božského srdce Páně. No.
0: Mně se tady líbí také.
1: Jo.
0: Na Proglasu posloucháte Radioreport. U mikrofonu mám duchovního správce farnosti Nový Bohumín, pátra Martina Šmída. Zmiňovali jsme se už o kostele Panny Marie ve Starém Bohumíně. Někde jsem se dočetl, že s původním Bohumínem, dnes tedy Starým Bohumínem, byl úzce spjat klášter benediktínů. Ještě tam jsou benediktíni dodnes?
1: Benediktini už tady nejsou hodně dlouho. V současnosti ve Starém Bohumíně je komunita františkánů. Jsou to bratři dva kněží, kteří teda patří do polské provincie, vlastně ještě jsou stejně v Jablunkově. Je tam otec Kalixt Mrika, který je vlastně už tady 25 let a zná tady Bohumín jak své boty prakticky. Pravděpodobně tady zůstane až do konce té komunity. Pak je tam s ním ještě další spolubratr Eligius a oni tam vlastně mají na starosti jednak ten poutní kostel Panny Marie, pak je tam vlastně ještě filiální kostel ve Vrbici, potom je tam kaple v Kopitově a myslím si, že ještě Pudlov. Ale to si úplně přesně jsem jistý. Nicméně je to taková zajímavost a takový si říkám trošku luxus pro bohumínské věřící, že tady na zhruba, protože oni mají stejné počty jako my, že asi tak nějaký těch 150, my máme 160 v neděli, takže pro 300 věřících jsme tady tři kněží na Bohumínc, nebo v Bohumíně, což si myslím, že asi dlouho nevydrží v současném počtu. Pravděpodobně tam jsem slyšel, že vedle té fary, vlastně to je jedna budova dneska, taková velká, tak vlastně druhá část té fary, že kdysi byl založen exetiční dům, slyšel jsem, že to vlastně kdysi tak nějak spachtoval Patr Kliš, teďka myslím, že Kliš, Patr Kliš, který je rodák a byl to taková jeho srdeční záležitost. A to mi říkali právě sestry, které také jsou ve Starém Bohumíně. Je to vlastně provincie, sídlo provincie, sester služebníček, myslím, že Panny Marie, které jsou ještě i v Lugeřovicích a mají tam mateřskou školku. A tak vlastně tam těch sester dneska už asi pět, ale oni mi říkali, že právě jako začínali, tak v 90. letech tamto centrum pomáhali rozjíždět, ale postupně to tak nějak vymizelo a dneska v tom domě, v budově fary vlastně v druhé části je domov svatého Františka. Je to pro seniory s pečovatelskou službou, vlastně vlastní to Charita Bohumín, která je tady velmi taky rozšířená a spolupracujeme moc pěkně. A je to takové prostě taky apoštolát určitý, protože samozřejmě dneska staří lidé, to je věc, která je velmi rozšířená respektive a tady ty domy, to je všude potřeba. Takže oni tam vlastně už vybudovali, přebudovali to a ten domov tam takhle nějak funguje a lidé jsou tam prostě a starají se tam. Taky jedna ze sester tam pracuje a jinak tam samozřejmě jsou sestry. No. Takže to je toho, co se týká toho Starého Bohumína. Taky spolupracujeme s otcem Kalixtem. Já když jsem přišel, tak jsme se taky bavili, jak ty bohoslužby tady tak udělat, aby jsme se případně nekryli, protože nemá smysl, aby bylo v jednom městě ve stejnou dobu byly mše svaté. Tak jsme se tak jako domluvili, což myslím, že je velice důležité taky nějak to pastoračně vidět. On za to byl taky moc vděčný a pomáháme si, když třeba já někam odjíždím nebo oni, takže taky si zastupujeme. A myslím, že ty vztahy jsou dobré a lidi to taky vnímají. No, takže to taky je důležité asi, aby jsme my kněží drželi pohromadě.
0: Tak oče Martine, já bych vám chtěl moc poděkovat za představení farnosti Božského srdce Páně v Novém Bohumíně i všech okolních kostelů. A něco na závěr, povzbuďte, jak věřící, tak i spolubratry v okolí. Bohumín žije, může to žít také jinde.
1: Tak, snažíme se samozřejmě, situace je taková, jaká je. Ale já jsem právě teďka, zrovna před pár dny jsem se vrátil z Říma, byl jsem tam na takové, dalo by se říct, generální kapitule kněží z hnutí Focolare a my jsme měli takovou konferenci nebo jednání, kdy jsme volili nového představeného, zamýšleli jsme se programově, na co se zaměřit v dalších 5 letech a přivezl jsem si zajímavý takový postřeh nebo respektive zážitek, protože já jsem cítil, jak tam opravdu vane Duch Svatý a uvědomil jsem si, protože de facto dostali jsme takové pozvání k takovému vnitřnímu obrácení se, jako celé to hnutí a dokonce papež říkal, mějte odvahu zanechat něco, co už nefunguje nebo co už kdysi bylo dobré, ale dneska není a dívat se po nových cestách. A já jsem opravdu dostal takový impuls, prostě, že i to se týká i našeho života, jo? Že my někdy jsme byli zvyklí nějaké věci dělat léta a současná doba je velmi jiná a asi je důležité mít odvahu někdy zanechat takové ty věci, co vždycky fungovaly a dneska už třeba úplně ne, ale mít odvahu opravdu třeba i vykročit z těch kostelů a snažit se nějak jako žít i pro obyvatele ve městě, protože taky, jako, že co vlastně my křesťané přinášíme tomu světu, jo? Někdy máme takovou tendenci žít sami pro sebe, zabývat se sami sebou a Ale tohle to asi není úplně cesta do nové doby, jako jo, že asi potřeba možná se ptát, jakým jsme svědectvím pro tento svět a co tomu světu přinášíme. A taky hledat třeba nové cesty, jak dneska žít jako farnost, jo, i tím, že třeba nebudeme se zaměřovat jenom na svůj vlastní život, na to, abychom se zdokonovali ve svatosti, ale třeba i nabízeli tu naději, kterou máme, nebo i víru prostě ostatním. Že? Tak to je pro mě takový jako teďka nová výzva v mém vnitřním životě a cítím, že je to asi důležité a cítím, že i ze strany otce biskupa, že nás takhle zve a tahá prostě tady k tomuto směru, že vlastně je to velice důležité, aby jsme hledali nové cesty v současnosti a vnímali, že musíme prostě se proměnit jako církev asi. Že ne, samozřejmě zachovat si identitu, to je velmi důležité, ale navenek prostě žít trošku jinak, než jsme byli zvyklí.
0: Pán Bůh vám žehnej a zase někdy u mikrofonu naschledanou.
1: Děkuji, posluchače zdravím a přeji také krásné dny a hodně naděje.
0: Na Proglasu jste poslouchali rozhovor s paterem Martinem Šmídem, duchovním správcem farnosti Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Duchovní správce ostravské farnosti Kunčičky, pater Darius Sputo, je nejen skvělým knězem, ale také cestovatelem a můžeme říci i dobrodruhem. Mši svatou už celebroval například na sopce v Ekvádoru nebo pod vrcholem Mount Everestu v Himalájích. Nedávno se vrátil z poslední výpravy. Bylo to opět do Himálají a já mám velkou radost, že ho mohu dnes přivítat u mikrofonu. Dobrý den.
1: Taky přeju krásný den a taky děkuji za tu věru, že budu moci zase krásně povídat o dalším příběhu a tentokrát Bhútan.
0: Když slyším Bhútan, tak vím, že je to v Himálajích, ale na mapě ho najdeme asi snadno, je nepřehlednutelný a přitom hodně malinký. Kde je Bhútan?
1: Já jsem měl ten problém, jak jsem se dozvěděl s mojimi kamarády, byli jsme jako ve čtyř, to je naša skupinka Fanfaron, že tentokrát navštívíme Bhútan, tak okamžitě, a kde to je? Tak samozřejmě, tak jak už to bylo řečeno, je to v Nepálu, Himaláje, ale pozor, Bhútan je na hranici mezi Tibetem a Indií. Bhútan je místem, kde žije zhruba od tak 750 tisíc do 850 obyvatel, aby se tam dostat žádným kolem, žádným autem, jenom letadlem z Dili, jako z Indie, letíme 2 hodiny a letíme mezi horama, vysokými horama, to jsou, ano, Himalaje. Takže pan kapitán letadla z Dili, jak jsme letěli, tak v okamžitě do mikrofonu řekl: a teď, prosím vás, dívejte se na pravou stranu a uvidíte Mount Everest a Annapurny. A v ten moment všichni prostě na pravou stranu fotili. Já říkám, wow, říkám, tam jsem byl v roce 2017. A pak samozřejmě jsme pokračovali dál a přistávali jsme v Bhútanu. Velmi zajímavé letiště. Jedno z nejvíc nebezpečných letišť je Lukla, to je z Katmandu, když letíme směrem právě do Lukly, kdo by si přál udělat si nějaký fajný trek anebo vejít na Mount Everest, tak musí do Lukly. A to je top letiště, nejvíc nebezpečné. A druhé je v Bhútanu. Jak jsme viděli, co ten kapitán letadla dělal, jak jsme letěli, tak zleva, doprava, prostě takové slalom, jak na lyžích. Takže proto říkal, prosím vás, připoutejte se, protože teď budeme slalomovat. A mezi těmi pahorkama krásně jsme přistali na letišti v Bhútanu.
0: Já se domnívám, že jen tak se vypravit do Bhútanu není tak jednoduché. Jak dlouho jste tu cestu plánovali a museli jste mít nějaká víza?
1: Ano, to je zvláštní, že vždycky, když plánujeme cestu, tak my zařídíme si letenku a letíme, samozřejmě domluvíme si nějaký penzion a pak to všechno ostatní, co nás tam čeká. Ale Bhútan je specifický v tom, že to povolení dává král Bhútanu. Je sympatiák, opravdu. Říká se mu, že ten nejšťastnější člověk na světě. A proto, když král je nejšťastnější, tak i všichni jeho obyvatele jsou šťastní. Proto se říká, že v Bhútanu žijou nejšťastnější lidé na světě. Ano, povolení jsme dostali od nejšťastnějšího člověka, bhútanského krále. Bylo to rok dopředu. Budete se teď, jak posloucháte nás, ptát a stalo se někdy, že třeba odmítl. O tom jsme neslyšeli, ale je tam nějaká hranice. Ať jsme v obrazu, v roce 1970 poprvé mohl Evropan navštívit toto místo, jako Bhútan. Od té doby ta turistika byla čím dál zajímavější a šlo o krásu, o čistotu vzduchu, o kulturu, o náboženství. A zajímavost, že když oni to povolí v roce 1970, tak vnímali právě těch Evropanův, jak jsou oblečení, jakou mají s sebou techniku, protože teď zajímavost, ať víme, proč ta země je tak chráněna bhútanským králem a lidma Bhútanu, dozvěděli jsme se, že v roce 1999 teprve oni, představte si, oni jako obyvatelé Butánu, včetně královského Butánu s králem, si řekli, že se napojí na svět. Co to bylo, to napojení? To znamená televize, mobil, satelit. Jo? Tak se spojili světem. To byl poslední stát ve světě, který teprve přijal tu techniku v roce 1999. A proto, možná teď už se domníváte, proč to povolení, z toho důvodu, že královský Bhútan je chráněn tím, že když tam přijede turista, tak okamžitě na letišti už na něho čekají gajdové, to jsou průvodci, kteří jsou určeni králem Bhútánu, jsou krásně oblečení, obecně všichni, celé to obyvatelstvo mají krásné kroje, nemají žádné trička značkové, jako Puma, Adidas, to vůbec. Je to oblast, ve které ani se nepoužívá cigarety, vůbec oni nekouří. Jsou zakázané místa na kouření, takže ten Evropan, když tam přijede a chce zakouřit, tak musí se zeptat, či může, a pak ten gajda mu určí místo, kde může zakouřit. Tak je to všechno chráněné. Takže rok dopředu to vízum jsme dostali, a protože jak jsme cestovali, tak jsme letěli z Vídně do Mnichova, z Mnichova do Dili. Z Vídně do Mnichova to je 2 hodiny, tam jsme čekali pak 5 hodin na let a letěli jsme do Indie, jako do Dili, 7,5 hodin, ten čas je tam dopředu o 6,5 hodiny, takže velký skok, a navíc pak z Dili do Bhútánu 2 hodiny. A když vystupujeme z letadla a jsme už na místě, tak jsme ve výšce 2,5 tisíce. Takže v naší hlavičce byla totálna galareta, jak se to řekne. Takže jakby po 5-10 kávách bez mlíka i bez cukru.
0: Říkáte, že Bhútánci chodí krásně oblečení, žádná trička Adidas. Tak v čem tedy chodí? V jakém oblečení?
1: Muži mají svoje oblečení, zvláštní název, já vám to teď nevyslovím, neřeknu, ale mluví o té kultuře těch mužích. Ta mužskost je ukázána tou barvou, a to je černá barva, rukavy bílé, a pak hnědá barva a bílé rukavy. Ženy mají barvy modré, takové, dalo by se říci, radostnější, víc zvýrazněné. A pak jsme se dozvěděli, že u nás třeba v republice je to tak, že hlavou rodiny je muž, a tam je to naopak, že hlavou rodiny je žena. Ona pak rozděluje, co se týče peněz, co budeme nakupovat a co budeme... No, oni ani nešetří, protože pozor, Bhútán, jak jsem vám říkal, to je nejšťastnější místo na světě, takže pro ně znamená štěstí víc než peníze. Jo, to je jejich motto. A jak jsme se ptali, jaký mají plat, tak jsme byli velmi překvapení. Měsíční plat, to je, už vám řeknu, to je $200, to je 4 000 korun měsíčně. A to vydělává člověk, který ukončil školu, zná jazyky. Pak ten nižší plat, to je $100 a to je 2 000 korun. To jim stačí. A žijou z toho, co si vypěstujou, žijou z toho, co jim dá příroda, neřeší žádné problémy, co se týče půjčování. Zdravotnictví, zajímavost je na prvním místě, je o ně postaráno. My jsme se taky na to ptali. Omlouvám se, vrátím se zpátky do roku, jak byl covid, tak jsme se ptali, a jak jste prožili covid? Oni říkali, že tady nikdo nebyl nemocný. Věděli o covidu, ale nikdo neonemocněl a nebyly žádné oběti covidu. Takže to zdravotnictví tam je na prvním místě. A v tom je ten rozdíl těch krásných krojů. Na nás byl ušitý kroj, protože jak rok dopředu jsme žádali o to vízum, tak se nás ptali, či nebude vádit, že připraví pro nás kroj, ve kterém budeme chodit po městě a třeba na nějaké jejich zácné místa, jak kláštery, anebo posvatné místa obecně, kde ten guide nás vzal, a byly velmi krásné a překvapující opravdu. Před očima a před srdcem to tam dýchalo, opravdu dýchalo to tam.
0: Oče Dariuši, kde jste byli ubytováni? V nějakém hotelu nebo v penzionu.
1: Omlouvám se, já se tady usmívám. Ne, to nebyly žádné hotely. Byli jsme ubytováni v jejich rodinných domech. Zajímavost, že když máme už to povolení a jsme v Butánu a teď jde o to přespání a to stravování, tak naše místo ubytování bylo v těch butánských domečkách, ve kterých oni žijou. Oni se už tak přizpůsobili v roce 1970, že nestavili žádné hotely a penziony, ale naopak, že otevřeli dveře svých domov. A tam ten turista, který navštíví Bután, může přespávat. Jsou na to speciální místa, dokonce to bylo úžasné. Spali jsme v nejstarším domě Butánu, 500 let. To já jsem si říkal, to já musím sundat boty a hodit tady bosky, jako opravdu. To bylo vidět na tom dřevě, to bylo vidět, jak prostě ten dům dýchá. Pak nám ukazovali, jak ten dům byl stavěný. Byly tam i, neříkám fotky, ale ručně malované, ručně, protože v té době se ještě nedalo tak fotit, oni to neměli, tu možnost. Až potom, jak ti Evropané přivezli nějakou techniku, tak tam byly malované ručně právě těmi lidma, kteří v tom domě žili a předávali z generací na generace, jak ten dům se stavěl, jak do toho domu se vnášel, prostě tu kulturu, to náboženství, co se týče Wi-Fi, taky jsme se ptali. Tak Wi-Fi v těch butaňských domečkách bylo na třech místech, protože to dřevo, které bylo použité v rámci stavění toho domu, je mohutné, opravdu mohutné. To bylo i vidět v klášterách. Takže Wi-Fi bylo na třech místech. Bylo tam, jak jsme byli ubytováni, pak tam, kde jsme se stravovali, i tam, kde jsme třeba mohli posedět, pobavit se s těmi lidma. Bylo dokonce i vidět, že oni se snaží, aby ukázat a zdůraznit tu kulturu. A myslím, že největší dojem, co se týče ubytování, to byly kláštery. Kláštery mnichův, butánských, zajímavost. Jeden klášter, který nás jako velmi překvapil, tak to byl klášter ve výšce 3 500. Tam turista může přijet a ztotožnit se s tím místem, s životem těch mnichův. A teď, přátelé, jsme tam viděli malé kluky. Jsme původně mysleli, že to je nějaká školka. Ne, naopak. To byl klášter, který má 80 mnichů a nejmladší mnich má 5 let a je v tom klášteře 10 let a nevidí svoji rodinu, to znamená maminku, tatínka, sourozence v době těch 10 let. Pak po 10 letech může opustit ten klášter. My jsme byli zváni na jejich modlitby. Byli jsme zváni třeba odpoledne na fotbal, že jsme s nima hráli. Měli tam kafe kavárnu, to mě překvapilo. Jsem jim ukazoval naši kavárnu tramvajovou, oni nevěděli, co to je tramvaj. Tak jsem jim musel to vysvětlit, ukázat, jak to funguje, tak se smáli. Pak, jak nám udělali tu kávu, tak přátelé, to bylo neuvěřitelné. Jo? Většinou, když člověk si řekne, dám si kapučino, tak na tom šálku toho kapučina, jak je ta šlehačka, máte nějaký tam obrázek, srdíčko nebo smajlík. A ten mnich normálně v té šlechatce udělal překrásný strom. Já říkám, to se ani nedá pít, tu kapučino. Já jsem si to vyfotil. Pak jsem se ho ptal, jak to dělal. Prostě oni jsou úžasní. Takže od 5. roku života, možná se ptáte, a není líto tým rodičům? Není líto. Oni to tak už mají nastavené, že to dítě jde do kláštera. A i náš gajda říkal, že pojedeme teď do jednego z klášterů a že tam má syna, že nám ho ukáže. Takže my jsme s něma obědvali, věčeřali, hrali jsme fotbal a bomba, my jsme dopředu už viděli, že něco vezme, vzali jsme bombony, vzali jsme takové nafukovace míčky, talíře, co lítají, dělali takový bumerang a my jsme jim to všechno darovali. Darovali jsme jim třeba naše trička. Pak jsme přijeli do jednoho kláštera, tak najednou, jak jsme vystoupili z auta, koukáme a oni tam na zahradce asi prostě dělali nějaký pořádek a hazeli po sobě trávu, asi plevili trávu. A v ten moment my jsme nafukli jim té míčky a dali jsme jim té míčky. No. V ten moment se tam zastavil život. Kluci začali lítat po té zahradce. Pak my jsme jim taky ukázali, jaká je možnost, co dělat s tím míčkem. Krásné filmy máme, krásné fotky s těmi klukama, bylo vidět prostě, a tam byla taková věta, co dokáže jeden nafukovací míček udělat s jedným mnichem v klášteře. Tolik štěstí, neuvěřitelné. Takže my jsme byli rádi za ty místa, že jsme spali jak v těch klášterech, které mají opravdu svou kulturu, tradici a svůj věk, a zároveň se aplikovat do života těch mnichů. A spali jsme stejně na takových pokojích, jak je oni mají určené v té době toho pobytu v klášteře.

0: Na Proglasu posloucháte radioreport. O své nedávné cestě do Bhútánského království hovoří duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky, pater Darius Sputo.
1: Tak to jsou kláštery v Bhútánu. Vědí oni o křesťanech, že existují křesťané? Řekl jste, že jste kněz římskokatolický, nebo sloužil jste tam mši svatou někde?
2: Ano, tentokrát očima jsem sledoval, jak oni se modlí. Velmi zajímavá technika modlení. Spočívalo to v tom, že byli v takovém krásném účku. Uprostřed seděl mnich, který asi už měl nějaký titul. A kolem toho účka chodívali dva učitelé, asi spirituálové, kteří, protože ta modlitba to není na půl hoďky, to je hodinová modlitba. A ta modlitba začínala ráno v 6 a ti dva spirituálové chodívali, protože tam byli ti malí kluci 5 let, tak bylo na některých, že oni tam spí. A on tak chodil a prostě rukou dával najevo, ať se vracejí zpátky k té modlitbě. Mši svatou jsem nesloužil, spíš jsem promodlil ten čas. Měli jsme setkání s dvěma mnichama. Tam jejich spiritualita má 3 stupně. První stupeň, to je od toho 5. roku života do 15. roku života, protože tam je, oni jsou povinni těch 10 let tam v tom kláštere poznat. To je spiritualita. Pak po 15. roku života je filozofie. A pak po té filozofii, to už má ten mnich věk třeba 30 let, je pozbírat tu spiritualitu a filozofii a může na základě toho on sám vykládat, jo, to, co se naučil. A právě s tím mnichem, co jsme se setkali, tak on říkal, že online přednáší meditace a filozofii a má 400 studentů jako ve světě. A z toho žije i ten klášter na tento způsob. Takže ten třetí stupeň je už o tom, jak se on osamostatní a to, co on pozbírá celou tu moudrost, spiritualitu a filozofii, tak tedy může třeba si říct, ano, můžu spojit se se světem a můžu založit svoji nějakou školu meditace. Někteří zůstávají v klášteře a třeba učí tu menší generaci nějakou vytvárku, protože oni spousta věcí mají překrásných, dělané z dřeva, z hlíny a hlavně malování barvy. Ty barvy tam opravdu odehrávají velkou svoji roli. Ano, říkal jsem, že jsem kněz, ukazoval jsem jim fotky, tak byli překvapení. To se rychle rozneslo. Myslím, že největším takovým boom pro nás to bylo to, že my jsme totiž, jak jsme tam přijeli, tak měli jsme i svoje takové cestovní trička a na těch tričkách měli jsme napsané, že tady v Bhútánu žijou nejšťastnější lidé na světě. Tak oni nás fotili, pro ně to bylo velká čest, že takým způsobem my jako chceme je prezentovat přímo na jejich území. Takže nás fotili, ptali se, odkud jsme. No bylo to krásné opravdu. A pak, co nás ještě překvapilo, tak stravování. Že to stravování je velmi zajímavé. My totiž máme polívku a druhé jídlo. Tam polívku jsme neměli, ale na některých místech, ano, pro Evropany tu polívku připravili. Ale většinou to byly jídla 5 chutí. To byla zajímavá kombinace rýží, bílíny, omáčky, brambory a pak chicken jako kůře, anebo maso z jaka, anebo k tomu nějaké pikantné ještě omáčky. Dalo se to kombinovat a dalo se také třeba, že si vezmu jenom rýži anebo ty brambory v té omáčce ekáry. Dívali jsme se na guidův, nám dali příbory, ale oni to všechno jí rukama. My jsme to zkoušeli, bohužel, tam to jsme nedali. Takže jsme se vrátili zpátky do vidlíček a lžíček. Chuťovo velmi dobré. A zapíjí se to vodou, anebo milty, čili čaj s mlíkem jáka. To je úžasná vitaminová bomba. To je jejich káva, dalo by se říci. Jako pro ně. Pro nás je to čaj s mlíkem jáka. Pijou kávu, ano, taky. Ale to mlíko z jáka s tím čajem tak doporučuju. Chutné, výborné, prostě člověk nemá řízeň a krásně to pak stráví s tím jídlem.
1: Jak? To je nějaký hovězí dobytek? To je něco jako bík u nás?
2: Ano, je to bík. On, ten bík chodívá právě nejvíc v těch výškách 3,5, to jsme, jak jsme byli v Nepálu, tak jsme ty jáky tam viděli, protože ten jak jim dává mlíko, dává jim sýr, dává jim i to máso. Pro ně to je asi, dalo by se říci, to, co pro nás tady, jak máme krávu nebo drubež, která je. Neviděl jsem tam žádné slepice vůbec. Ani husy, ani berány, ani kozy mají, ano, ale víc oni starají se o ty jáky. Ale pozor, už dokonce v těch starých rodinách, kde je ta tradice, dá se říct, že mají ten státek z těch jáků. Ale je to velmi náročná práce, jo, s těmi jakama. Takže oni už popravdě jdou do těch výhod, jaké jsou v obchodech. Že radši tam koupí to máso, radši tam koupí to mlíko. Takže jedině v těch výškách 3,5 tisíce tam rodiny, které ještě žijou tou tradicí těch jáků, tak se o ně starají. Ale tam dole v Butánu jsme už to neviděli.
1: Oče Hrioši, pro nás to jsou závratné výšky, tedy aspoň pro mě 2,5 tisíce metrů nad mořem, 3,5 tisíce. Jak jste tam chodili oblečení? Byla tam zima? To ty kroje jsou nějak zateplené, nebo jak jste to tam přežili?
2: Jo, přežili jsme to. Akorát to období, které nás tam potkalo, bylo 20 stupňů, a to taky zapršelo. V některých tak větších momentách, těch 3,5 tisíce, tak tam jako sníh nebyl po ruce ani pod nohama, ale spíš na dohled, ano, a byla zima. Spali jsme třeba, kde měli jsme třeba 2 deky a dávali nám na pokoj topení, že mohli jsme si ho zapnout, protože tam už, ano, to jsme pocitili, už to bylo pod nulou. Chodívali jsme oblečení s krátkým rukavem, dlouhým rukavem. Průvodce nám říkal, třeba připravte i rukavice, protože poslední den našeho pobytu byl takový top. Navštívili jsme nejstarší klášter ve Vršce 3,5, jmenuje se to Tigři klášter. Tam jsme pěšky šli zhruba 3 hodiny. Kdo by to třeba nedal, tak mohl si objednat tam koníka, který pak mohl až do nějakého momentu vyvést toho turistu a pak už zbytek musel dojít pěšky. Překrásný klášter, prostě unikum, vysoko v horách, neuvěřitelné prostě. A tam, jak jsme byli, tak jsme museli sundat boty a chodit už prostě v ponožkách po tom klášteře, protože byl velmi posvatný, zácný. Takže pro nás, a cituju teďko našeho guidu, říkal, že pro něho jsou 2 top kláštery, to je ten Tigři a pak ten druhý, kde mniši chodívají meditovat a vzdělávat se. Překrásný klášter, prostě neuvěřitelný. A v tom klášteře nám také vykládal, že žije úřad Butánu, čili ta obec, že tady je pan nestarosta, ale je člověk, který je určen králem Butánu, aby na tomto místě staral se o těch lidí, aby byli šťastní, aby třeba i přijímal navštěvy jako třeba turistů, aby mohl, a to nás potkalo, že jsme měli možnost se setkat s tím člověkem. Byl fakt zajímavý, to bylo na něm vidět už z tváři, že je to velký místek, že to má promodlené, seděl uprostřed a ptali jsme se, či můžeme se vyfotit, on nám to povolil. A vedle něho stali 2 mniši, kteří ho hlídali, nějací strašci. Prostě to bylo hezké, to bylo jak z pohádky, ano, to bylo hezké. Takže ty kláštery na nás udělali velký dojem.
1: Oče Darioši, a zažili jste také nějaké kulturní vystoupení, nějakou akci? Mají tam kulturní dům?
2: Tak, kulturní dům to není, ale je to kulturním místem pro ně byl klášter, ten nejzacnější v páru, barevný festival. To je něco, jak my tady říkáme Colors Ostrava, tak pro ně to byl Colors Bhutan. A v ten moment ten náš průvodce říkal, pro nás to je jeden z největších svátků. A to zrovna byla neděle, květná neděle. A my se ho ptáme, a co máme pro to udělat? Oblečte se do těch krojích a pojedem. Jak jsme jeli už cestou, tak jsme viděli, jak ti obyvatele páru toho Butánu šli na to posvatné místo toho kláštera. Ono bylo vysoko, bylo ve výšce 2,5 tisíce, tam autem člověk nevyjede, zastaví dole před tím klášterem a už jde pěšky. Ano, zvládli jsme to v těch krojích, ale to bylo něco úžasného. A na tomto místě od 9 rána až do 13 do oběda. Byly tam krásné představení, tance, básně. Bylo tam spousta lidí, kteří sebou vzali obědy, aby ten oběd byl pak společně s tou rodinou. A teď zajímavost, protože tam byl takový dav lidí a oni jak nás viděli, tak normálně najednou z ničeho nic, jak Mojžíš před Rudým mořem vzedl ruce a najednou to Rudé moře prostě se otevřelo a oni nám udělali takový tunel, že my jsme mohli projít, my jsme nevěděli, co se děje, jako my jsme pro ně byli hosté. Ale když nás viděli v těch projektech, pro ně to bylo velké štěstí a jak udělali ten tunel, tak my jsme se dostali až do místa, to jsme ani nevěděli, my jsme nevěděli, co se děje. A pak jsme seděli přesně tam, kde seděla královská rodina. Ona byla na pravé straně a my jsme byli na levé straně. Mávali na nás samozřejmě, taky my jsme mávali. A pak nám průvodce říkal, že tam je královská rodina a že tady jsou turisté, kteří dostali to povolení do Butánu, jak jsme přiletěli, že byli na levé straně, protože já říkám, ale to jsou ti, co s náma letěli. Zdyli tady do Butánu a tež byli krásně oblečení. Takže oni si tak váží prostě těch turistů. Což jako pro nás to byla velká čest, ano.
1: Oče Dariuši, já tuším, že bychom mohli ještě o Butánu hovořit dlouho, ale přece jenom něco na závěr, nějakou myšlenku.
2: Na tričkách jsme měli napsané, že tady žijou nejšťastnější lidé. Jako to štěstí, myslím, to byl poslední den, nám předali ti naši guidové. Jak jsme se loučili na letišti, tak oni byli natolik ochotní, že s náma i spolu čekali na ten let. A pak, jak jsme si podávali ruku, tak já vám řeknu, to nebylo obyčejné podání ruky. To bylo obejmutí a naznačilo velké štěstí, že ti pánové, určení butánským králem, byli tak šťastní, že měli slze v očích, jak jsme se s nima loučili, že viděli, že i do těch míst, které my jsme navštěvovali, jsme taky vnesli to štěstí, že jsme třeba darovali jim i ty věci, které jsme přivezli. A ten guide Kenny měl slzy v oči a já říkám, to jsou slzy štěstí. A to bych přál každému člověku. My žijeme ve světě, kdy ty slzy někdy jsou bolesti, kterou prožíváme, ať budou víc slzama štěstí. Popravdě teďkou prožíváme ještě to velkonoční období. A to je to nejkrásnější, že Ježíš, když přišel mezi učeníky, tak jim taky vnes to štěstí a řekl jim slovy, pokoj vám, pokoj můj vám dávám. V té době velkonoční přál bych vám, abyste rozdávali ten pokoj a to světlo Kristovo v podobě právě toho božího štěstí. To všechno.
0: Vážení posluchači, o své nedávné cestě do Bhútánského království hovořil duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky pater Dariuš Sputo. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí 4. květen 2026. Na Proglasu vysíláme komorní hudbu. Dnes začneme triosonátou F-dur pro dvoje housle a basso continuo Kristofa Willibalda Glucka. Zahrají Viktor Šimčisko a Alžběta Plaskurová housle a Juraj Alexander violončelo.

Dozněla triosonáta F-dur pro dvoje housle a basokontinuo Kristofa Willibalda Glucka. Hráli Viktor Šimčisko a Alžběta Plaskurová housle a Juraj Alexander violončelo. Blok komorní hudby na Proglasu teď bude pokračovat sonátami pro housle a klavír G-dur a A-dur Ludwiga van Beethovena. Na housle zahraje Petr Messierer, na klavír Stanislav Boguňa. Příjemný poslech.